instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

na Rádio Praha. Pražákům, hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům, hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Kadeřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudovala žurnalistiku a během své kariéry působila zejména jako zahraniční zpravodajka. Reportovala z mnoha válečných konfliktů. Působila například v Afghánistánu nebo Čečensku. V roce 2001 založila sdružení Berkat, které pomáhá lidem v nouzi. Napsala také několik knih a za svou práci byla mnohokrát oceněna. V současné době píše pro deník N. Naším hostem bude už za chvíli Petra Procházková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla novinářka Petra Procházková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když jsem se na vás chystala, tak jsem si mimo jiné vzpomněla na svou dávnou učebnici nebo skripta ze žurnalistiky, kde byla taková ikonická kapitola o válečném zpravodajství. A vím, že my jsme si z toho tenkrát všichni zapamatovali to doporučení mít vestu se spoustou kapsiček. A vlastně jsme asi nikdo ani nepředpokládali, že něco takového bychom dělali. A vlastně mě napadlo, jestli se dá podle nějaké učebnice nebo něčeho vlastně připravit na to válečné zpravodajství, na to, co tam člověka jako opravdu čeká.
2: No tak trošku asi ano, v nějaké takové ty praktické základy. Já jsem taky si četla kdysi takovou příručku ještě v 90. když jsem jezdila hlavně do té čečenské války. A takové ty zásady, jak se máte a nebo nemáte pojistit a že si máte vzít a jakou neprůstřelnou vestu a co máte dělat, když je nálet, tak to má nějakou teoretickou přípravu. Většinou se pak chováte jinak, nebo aspoň já, protože strach a stres a buď máte těch zkušeností víc nebo míň, to vás všechno ovlivní, takže vy třeba víte, co máte dělat, ale uděláte to trochu jinak. Ale možná je dobrý fakt si něco předtím přečíst.
1: A jak jste to měla třeba vy, když jste poprvé vyjela z té teplé pražské redakce někam pryč?
2: Ono je to dneska hodně jiné, protože já jsem poprvé vyjela v dobách, kdy ještě nebyly ani mobily. A vy dneska, co vidíte na sociálních sítích, třeba co se týče války v Iránu nebo války na Ukrajině, tak tam vidíte vlastně víc, než jsme my kdykoliv dokázali ukázat jako novináři, protože dneska je takovým hitem dát si goukameru na přilbu, dělají to vojáci, kteří jsou v přední linii, nebo se goukamera připevňuje na drony a dneska už se hemží internet stovkami a stovkami tisíc záběrů dronu, jak nalétává na člověka a zabije ho. To samozřejmě je obrovský posun i v té etice ukazování války, zobrazování války a tohle novináři jednak nikdy neměli možnost dělat a jednak nikdy nedělali. Takže já, když jsem odjela, moje první fronta nebyla v Čečensku, ale byla v Abcházii, bylo to v roce 1992 a já jsem byla úplně nepřipravená, protože jsem nikdy předtím nic takového neviděla, jenom ve válečných filmech.
1: Vy jste vlastně zmínila jednu zajímavou věc a můj muž to s oblibou komentuje, takže dneska je vlastně každý takovým médiem. Každý si opravdu může nasadit tu kameru, vzít ten telefon, něco natočit a bez jakéhokoliv ověření to vlastně dát do světa. A dost těžko se v tom orientuje. Máte s tím třeba i vy jako ostřílená novinářka problém? A to nemluvím o tom, že se objevují videa, která jsou jenom AI vytvořená.
2: Mám s tím velký problém. Já říkám našemu fotografovi z deníku N, Gabovi Kuchtovi, ty už nikdy nebudeš nikde první jako fotograf, protože první bude ten, co bydlí v tom baráku, k jemuž sousedovi přilétla raketa nebo dron a on to natočil. Dneska 99,9% fotografií a videí takových těch opravdu atraktivních uvozovkách, které zaznamenávají přímo útok, není od novinářů. Vy prostě nemůžete, to je obrovská náhoda. Nám se to stalo s Gabem dvakrát za celou dobu, co jezdíme na Ukrajinu, že jsme byli téměř přítomně nějakému útoku a vlastně to ani nechcete, protože to riziko, že to bude váš poslední záběr, je opravdu veliké. Takže náš úkol je teď trochu jiný, než byl právě v těch devadesátkách válečných zpravodajů, kteří naopak jako pásli potom být první a být opravdu v té první linii a zaznamenávat to dění. My teď spíš máme, jak jste to správně jako nadnesla, vést toho čtenáře, který se topí v záplavách různých podivných informací, které jsou buď umělá inteligence nebo ne, ale jsou nějak zařazené do nějakého jiného kontextu. Protože vy nepoznáte, jestli ten útok je na Ukrajině nebo v Rusku. Tam záleží hodně na tom, co je pod tou fotkou napsáno. Leckdy to opravdu nelze rozeznat. A náš úkol je provádět právě čtenáře, kteří o to stojí, orientovat se v té realitě tak, aby jsme uváděli věci na pravou míru, uváděli je do kontextu a ověřovali. Jako fakt ověřovali, jezdili na ta místa, ptali se lidí, kteří byli svědky té události, ptali se analytiků, ptali se lidí, kteří tomu rozumí a celé to dávali dohromady a vytvářeli z toho něco, co je aspoň trochu podobné pravdě.

0: Liší se třeba i přístup lidí na těch místech k novinářům. Právě i třeba kvůli tomu, že opravdu točí, fotí spousta lidí, kteří nejsou těmi novináři.
1: No, to bych vlastně ani neřekla. Liší se přístup lidí v čase a to jsem zaznamenala, že to bylo podobné v Čečensku jako na Ukrajině. Když ta válka začala, tak ti lidé se obracejí k novinářům skoro jako k nějakým spasitelům, kteří jejich neštěstí donesou do světa. Ano, teď už je to míň, protože samozřejmě ti lidé jsou na sociálních sítích a myslí si, že to dokáží sami, ale pořád je tady obrovský rozdíl především mezi světovými agenturami a velkými novinářskými projekty, jako jsou New York Times, Reuters, BBC, který má obrovský dosah, tak novinář z takového média, když přijede na místo, tak lidé mu velmi ochotně sdělují své příběhy, protože mají pocit, že tím, že se to řekne do toho světa, tak se něco může změnit. Jenomže jakmile ta válka trvá pár let, tak oni chápou, že to moc velká změna není, to, že vykřičí svoji bolest a že se jí světová veřejnost dozví. Zjistí, že ona jí ví a že ta reakce je jednak omezená a jednak stále menší. Lidi si zvykají na to, že se jí neštěstí děje třeba za humny. Nejdřív jsou šokovaní, jak to bylo u nás, a pak propadají do takové apatie. To se prostě strašně posunuje. Ale to prostě nevadí, jako my musíme stejně válku dokumentovat, nejen kvůli tomu momentálnímu zájmu, ale novináři, a to se někdy zapomíná, slouží i jakési archiválie, potom ty novinářské články, které vlastně dokumentují to, jak ta událost probíhala, a dodnes těžíme z toho, co novináři udělali za druhé světové války.
0: A vy jste tady před chvílí říkala, že ti lidé v těch krizových oblastech říkají novinářům věci ve snaze něco změnit. A já si říkám, že možná i proto třeba někteří novináři ty své texty publikují. Měla jste to tak? Chtěla jste svými texty něco jakoby měnit nebo v úvozovkách jenom informovat?
1: No, já jsem z toho trochu vyrostla, z té touhy jako zachránit svět.
0: Takové to spasitelství, se kterým tam člověk možná jako jede.
1: Protože ano, ale to si myslím taky, že je trochu generační záležitost, že přece jenom novináři, když začínají a jezdí tady, začnou jezdit do těch oblastí, v těch devadesátkách to rozhodně nebylo tak zvykem. Já jsem byla takový jednooký mezi slepými králem, zvláště v tom českojazyčném prostředí, protože my jsme se to ani na fakultě nějak neučili, nějakou válečnou nebo krizovou novinařinu, a moc i těch dívek se do toho nepouštělo. A ano, byl to, když vidíte, jak se děje někomu neštěstí, vidíte zraněné děti, zvláště u těch civilistů, je to velmi jako emotivně

0: silný zážitek a vy máte pocit, že chcete napsat článek, aby si ho v Evropě ti politici třeba přečetli a řekli si, ježišmarja, to jsou věci, jdeme a prostě řekneme těm Rusům, ať toho nechají, nebo že já nevím co. Jenomže se nic takového ve velké míře nedělo a to byla určitá jako frustrace. To jsem měla takový období jako velké frustrace, že jsem i skoro rok vlastně nepsala do novin, založila jsem si tam dětský domov a psala jsem si knížku. Trošku jsem si potřeba od té novinařiny odpočinout v tom smyslu, že jako máte pocit, že vy něco děláte, riskujete a ono to vůbec nemá žádný smysl. Pak pochopíte, že ten smysl je trochu jiný než momentální akce. Že napíšete článek a druhý den je konec války. Tak to prostě nefunguje. A druhá věc je, že mi došlo to obrovské nebezpečí tomu, když začnete novinařinu jako její prvotní úkol informovat o tom, co se děje pravdivě, podřizovat snaze něco změnit. A začnete se z kategorie novinář přesouvat do kategorie aktivista. Což si myslím, že je obrovský problém současné i české, i jiné, ale především české žurnalistiky, kterou víc sleduju. A on z toho asi každý trochu vyroste. Někteří teda ne, ale většina lidí z toho vyrostou. Ale ta mladší novinářská generace, a je to pochopitelný, měla jsem to taky, chce daleko víc svět měnit a mít vliv na to, co se děje. A já se jako ubírám už přece jenom v tom přesvědčení, že mám já do něčeho zasahovat.
1: Rozvod?
2: Rozvod.
1: Dobře, bez rukavic.
2: Ano, bez rukavic.
3: Černá komedie Válka Rouzových v divadle Na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Vy už do zahraničí a do krizových oblastí jezdíte strašně moc dlouho. Mění se to prožívání vaše těch cest? Může se tady vlastně dostavit něco jako rutina, že už vás tam nic nepřekvapí? Nebo je to vždycky cesta jako do velkého neznáma?
2: No, skoro vždycky mě něco překvapí. Tak mě vůbec válka na Ukrajině překvapila úplně zásadně, protože já jsem ještě den před tím dramatickým únorovým dnem, kdy Rusové zaútočili plošně na celé území, prostě nevěřila, že ta válka bude mít tuto podobu, té velké, jako opravdu celoplošné války. Myslela jsem si, že to bude pořád drženo v těch mantinelech lokálního konfliktu na východě a na tom Azovském pobřeží. Ale Ukrajina je zase úplně jiná válka než já, všechny, které jsem prožila od východního Timoru přes Afghánistán, právě po ty kavkazské války. To je válka, která se nejvíc ze všeho podobá opravdu jako druhé světové válce v tom malém měřítku, jo. A ona sice je pořád svým charakterem lokální konflikt, který se stává stále více takovým latentním, dlouhodobým lokálním konfliktem, ale daleko víc než ty války, které jsem předtím sledovala a ze kterých jsem reportovala, zasáhl celou Evropu a vlastně i Českou republiku i třeba tím přílivem uprchlíků nebo tím, kolik lidí z České republiky jako dobrovolníci na Ukrajinu jezdí, takže daleko víc nás zasahuje.
1: Teď jsem do studia přišla usměvavá žena, které svítí oči, která o sobě říká, že je velká životní optimistka. Odjíždívá do těch krizových oblastí trochu jiná Petra Procházková, která se musí malinko třeba obrnit, aby jí to tam nesemlelo, aby jí ten strach třeba nesevřel, aby vydržela tu tíži, která se tam na ní nahrne.
2: Já jsem se naučila jednu důležitou věc, protože úplně jako gromí práce už hodně dlouho spočívá v tom, že naslouchám lidem, kterým se něco strašného stalo. Já už úplně ani to teď vlastně jak i z těch důvodů, které jsem řekla, že jako vlastně si tu první linii reportují ti vojáci a už ani fyzicky ve svých 62 nemám na to, abych jako žila s vojáky v zákopech. Takže úplně se nehrnu do té přední linie. Dneska taky ta novinářská práce fakt vypadá trošku jinak, ale to mi zůstalo to naslouchání lidí, kteří žijí v nějaké nebo prožili nějakou dramatickou situaci, něco strašného se jim stalo, nebo žijí, já nevím, v Chersonu, v Dněpro, ve vesnicích, které jsou ostřelované, vy tam přijedete a oni využijí tý chvíle, kdy tam jste a teď vám to valí jako do hlavy. Tak to je něco, co mě dříve jako dělalo potíže v tom, že já jsem měla pocit, že ten konkrétní případ třeba té mámy, které zabili dítě, že to musím nějak řešit, jo? Že mám napsat ten článek a pak ještě jako někomu říct, aby jí pomohl, protože v tak strašné situaci, jo? Nebo lidi, kteří přišli o všechno, teď je najdete někde úplně na ulici, bez nohy, bez ruky. Pořád jsem měla pocit, že to konkrétní musím řešit. Tak to jsem se naučila, že nemůžu. Můžu doufat, že si to někdo přečte ten článek a že se někdo obrátí na nějaké organizace, které to mají v popisu práce, ale nemůžu jakoby na té cestě tím světovým neštěstím sbírat všechny ty nešťastní lidi a tahnout si je za sebou na té svý káře, protože už by byla hrozně přeplněná a vlastně, když chcete pomoct všem, tak nepomůžete nikomu, jo, protože to je obrácený, pomůžeš jednomu člověku a pomůžeš celému světu a naopak to platí taky. Nemůžete se snažit pomoc celému světu, protože to prostě není ve vašich silách a pak se stane, že budete pomoc potřebovat sama.
1: Kde potom tu káru, byť na ní třeba není to všechno, vysypete, aby jste se opravdu z toho nezbláznila, protože já přiznám se, že některé ty příběhy, které jsem asi tak jako rozečetla během té přípravy, jsem ani nebyla schopná dočíst.
2: Jsou příběhy, které jsou sami o sobě dost dramatický a šílený a kde se shodou okolností různých najednou podaří tomu člověku, ale ne mýma rukama, ale cizíma rukama, ale jako mojí zásluhou v úzovkách tím, že prostě jsem na něj narazila, tak se podaří jeho osud zlepšit. Třeba máme takový případ Bohdana Gadzeviče, což je ukrajinský voják, který přišel o obě ruce a jednu nohu. Jeho příběh jsme popsali několikrát, sledujeme ho a podařilo se, že se ozvali lidi právě přes občanské sdružení Berkat a vyzbírali mu na ruce. A on najednou má auto, má manželku, má ruce, jeho život se zásadně změnil. Jako jasně, těch bezrukých, beznohejch jsou tam tisíce, ale kdybychom se snažili pomoci vícero než tomuhle jednomu, tak by to nedopadlo, tak prostě to nedokážeme.

0: na dřeň.
1: Vy jste během svých cest potkala spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně strašné věci. I spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně dobré věci. Jak moc se proměnil váš pohled na člověka jako takového?
2: No, já mám takový pocit, že jsem opravdu potkala strašně málo lidí, kteří byli úplně jako ztracený. Jo. Jako když bych asi pátrala v jejich životě, tak bych tam našla nějaký kořen, kde se stalo to, že se proměnili v nějaké opravdu jako zrůdy bezcharakterní nebo velmi kruté lidi, kteří si ospravedlňovali činy, jako je obsazení nemocnice a týrání žen v porodnici, braní rukojmích v podobě dětí školních, že to ospravedlňují nějakými vyššími morálními principy, jako oni bombardují naše vesnice, tak my jim jejich děti prostě vememe jako rukojmí a vyhodíme jim do povětří. Jo? Tak takových lidí, kteří vůbec s nima ani v této situaci žádné svědomí jako nehnulo, jsem potkala hodně málo. I na Ukrajině potkáte lidi dneska, který zjistíte, že tam jsou třeba proto, aby kšeftovali na frontě s lidským neštěstím, prodávali humanitární pomoc. To je prostě v každý válce. Ale nejlepší je, když se s takovým člověkem začnete bavit a šťourat se v jeho pocitech, v jeho minulosti, proč to dělá, co se stalo, tak tam vždycky najdete cestu, kterou šel a došel až k takovému stavu, ve kterým je málo kdy, jako se stane, že se někdo narodí a už je předurčen k tomu, že to bude masový vrah. A tyhle lidi mě hrozně zajímaly. Jejich cesta k tomu, co my označujeme jako třeba terorista, tak ta mě vždycky strašně zajímala.
1: Jsou takový lidé ochotní se bavit?
2: No jak kdy? U těch teroristů je to snaží, protože oni většinou mají nějaký ideologický důvod, proč teroristy jsou.
1: A mají jako potřebu to
2: a
1: sdělit.
2: A oni to chtějí sdělit. Jo. Proto je i taky velmi ošajstlich, když řeknu jako spisovně, dát jim možnost
1: To je to, co chtějí.
2: Promlouvat. Ale myslím, že není cestou, a takové pokus tady byly, jak v západní žurnalistice, tak i v Rusku, zakázat rozhovory úplně s nima dělat. Já jsem udělala jich pár, byl to jeden z důvodů, proč mě vyhostili z Ruska. Ale myslím, že tam je možnost nestat se jich hlásnou troubou a zároveň nějak vysvětlit, proč. A tady na Ukrajině zase bylo třeba zajímavé, my jsme dělali takový velikánský materiál o dezertérech. Někdy to byly příběhy srdcerivný, kde prostě vidíte, že je to jediný syn mámy, která ho uprosila na kolenou, sehnala 20 000 dolarů a asi se chovala stejně, jako bych se chovala já, když se tak jako probírám ve svých mateřských pocitech. Ale pak tam taky byli lidi, kteří z toho měli obrovský kšeft. Mluvili s námi anonymně. Skoro každý člověk chce někomu něco říct. Musí mít důvěru, že ho nezradíte, že ho neprásknete, že si tím neuškodí, ale možná taky chce ulevit svýmu svědomí. Většinou vám vysvětlují, proč to dělají. Ty, který za to berou těch 20 000 dolarů, za to, aby převedli přes hranice mladého Ukrajince, který je povolán do armády, tak aby ho převedli přes Tisu do Rumunska, tak vám tvrdí, že to dělají kvůli těm maminkám a že těch 20 000 jsou náklady. Ale ono to tak není samozřejmě. Peníze vládnou světem. Nám to trvalo rok, než jsme rozkryli a přesvědčili některé ty aktéry, aby s náma promluvili, tak taková mravenčí práce.
3: Topíte se v reklamách.

0: Na dřeň.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes novinářka Petra Procházková. Vy jste toho viděla strašně moc. Jak moc vám všechny ty zážitky pomohly přečkat vaše vlastní okamžiky, kdy vám nebylo dobře, kdy vám prostě hodil ten pomyslný osud ty klacky pod ty nohy a musela jste najednou prostě jít úplně jinou cestou, všechno změnit?
2: Já vlastně jako nevím, ten svůj osud si jako fakt každý táhne sám, možná některé věci, které se týkají, nevím, různých jako osobních, bych řekla, jako tragédií v úvozovkách, protože když vám umře 90-letá babička, tak je to smutný, ale není to tragédie v tom pravém slova smyslu. Tak já jako jasně, já to říkám i svému synovi, hrozně mu tím lezu na nervy, když mu říkám, podívej, jako tohle není tragédie. Tragédie je, když tamhle umře prostě 10 vojáků, kterým ještě není ani 30 na frontě v úplně nesmyslný válce, jo? Tak jsem mu to říkala, když šel na maturitu, že jako, ale tím ho asi moc nepovzbudím, protože to je právě jako hrozně těžký. On si každý to svoje individuální neštěstí si vždycky prožíváte nějak, jenom si to rozumem můžete nějak relativizovat, jo. A tak moje největší průšvihy se staly právě, můj druhý manžel zmizel, pravděpodobně ho Rusové někde zabili v Grozným, v hlavním městě Čečenska. A to si jako neříkáte, to není tak hrozný, protože i jiným umřel manžel, jako jo, takhle si to prostě neřeknete. Ale zároveň hraje tom určitou roli to, že v tom jakoby nejste sama, jo? Že jsou kolem vás lidi, kterým se stalo ještě něco horšího, nebo prožívají prostě nějaký drama. A přece jenom třeba to společenství žen v takovýchto situacích bývá podpůrné. Blbý je být sám. A vidíte, že někdo jako to překonal a jede dál a teď si našel nějakou aktivitu, která mu v tom pomáhá, tak je to hrozně jakoby povzbuzující. Takže asi ta definice neštěstí se vám relativizuje.
1: Přesto měla jste někdy fakt krizi, kdy jste si říkala a už ne, už prostě nepojedu, už nemůžu, už je to nad moje síly.
2: No, měla jsem určitě v Čečensku, ale to bylo způsobeno tím, že ta válka trvala hrozně dlouho, že začala v prosinci 1994, já jsem tam hned vyrazila, věnovala jsem se jí strašně moc té válce, část toho období jsem dokonce bydlela v Grozném a najednou byl rok 99 a už to trochu začíná být jako teď s Ukrajinou, jo. Že jako nabízíte různá témata a teď vám v těch redakcích říkají, ty jo, ale to už jsme měli. Pamatuju si, v Grozném exhumovali hromadný hrob a oni se tak zamysleli a říkali, no záleží na tom, kolik tam najdou mrtvých. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že pro ně už je to otázka jako té kvantity, ale že největší neštěstí je ten jednotlivec vždycky, jo. Že jakmile začnete psát svodky z fronty, umřelo dneska 80 lidí, 92 zraněno, to už vůbec nikoho jako nezasáhne. Ale ten jednotlivý osud je vždycky důležité na něm ukázat právě to celkový neštěstí. A když se tohleto začalo dít, tak mě to strašně jako naštvalo, protože ta vaše práce, vy se tam jako fakt snažíte a teď vidíte, jak jsou ty lidi nešťastní a sdělujou vám své příběhy a on vám je pak ani nikdo nevotiskne.
1: Vy jste těch textů napsala strašnou spoustu za celá ta léta. Žijete vlastně potom ještě s tím článkem, když ho vydáte dál, sledujete, jak moc se čte, teď se říká klika, jak na to lidé reagují, čtete si třeba ty diskuze pod ním, anebo to prostě pošlete ven a tím to končí?
2: No něco mezi. Diskuze si nečtu, protože to by mě asi rozčilovalo, ale někdy na Facebooku se mrknu a vlastně buď mi tam lidi nadávají, nebo mě chválí, ale moc si to nezasahuju do nich nikdy. Dřív, když byly papírové Lidové noviny, no tak pak jsem třeba přijela z těch cest a teďka moje máma schovávala ty noviny a tak já jsem se koukala, jak to hezky vypadá s těma fotkama, jak to udělali a tak. Dneska je ten článek hodinu dvě na té homepage, kde si ho lidi jako možná kliknou. A teďka vidíte, jak jako se dějí jiný věci, hlavně domácí.
1: Tak to klesá.
2: A teď to jako začne padat a si říká, ty, když jsem to psala 3 dny. A pak najednou tam není ani vidět. A je konec.
0: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
0: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
0: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
0: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
0: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
0: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Byl třeba i tohleto ten důvod, proč jste vydala ty své knížky? Ty přece jenom jako jsou papírové, někde v knihovně zůstanou.
2: Určitě, ty knížky, každá má jiný důvod. Hmm. Ta poslední Cesta Rusů k válce, to nebyla moje iniciativa, ale iniciativa našeho pana ředitele Honzy Simkaniče, který jednoho dne přišel a řekl, že ty rozhovory, které jsem udělala, že by se měly sebrat a vydat jako kniha, já jsem k tomu teda něco dopracovala, napsala úvod, opentlili jsme to, ta knížka není úplně jenom jako sebrané rozhovory. Je tam mnohem víc věcí a to ano, to byl ten důvod, co říkáte. Já jsem jakoby cítila, že je dobré přesně tyhle rozhovory s Rusy, kteří mají jiný pohled na válku na Ukrajině, jiný pohled na Evropu, než my, než ta naše bublina liberální, dejme tomu, novinářská, a nebo i ukrajinská, protože teď jsme v tom spolu s nima, v tom jakém pohledu na ten konflikt a na jeho kořeny, tak mně přišlo důležité to mít v té knize a udržet to, zaznamenat to, až ta válka skončí, začneme hrabat v těch důvodech. A tady v té knize jsou, myslím, docela pěkně shromážděné. Ale třeba knížka Frišta, kterou jsem napsala v Afghánistánu, ta vznikla z jiného důvodu, a to hlavně proto, že tam nebyla elektřina a já jsem tam po večerech prostě nemohla psát na počítači. Takže jsem si rukou psala.
3: My jsme si z toho tenkrát všichni zapamatovali to doporučení mít vestu se spoustou kapsiček a vlastně jsme asi nikdo ani nepředpokládali, že něco takového bychom dělali. Já tedy určitě ne. A vlastně mě napadlo, jestli se dá podle nějaké učebnice nebo něčeho vlastně připravit na to válečné zpravodajství, na to, co tam člověka jako opravdu čeká.
4: No tak trošku asi ano, v nějaké takové ty praktické základy. Já jsem taky si četla kdysi takovou příručku, ještě v devadesátkách, když jsem jezdila hlavně do té čečenské války, tak takové ty zásady, jak se máte a nebo nemáte pojistit a že si máte vzít a jakou neprůstřelnou vestu že co máte dělat, když je nálet, tak to má nějakou teoretickou přípravu. Většinou se pak chováte jinak, nebo aspoň já, protože strach a stres a buď máte těch zkušeností víc nebo míň, to vás všechno ovlivní, takže vy třeba víte, co máte dělat, ale uděláte to trochu jinak, ale možná je dobrý fakt si něco předtím přečíst.
3: Přečíst, ale ona možná stejně ta realita musí být šokující, i když člověk třeba se podívá na nějaké video, přečte si nějaké texty. Jak jste to měla třeba vy, když jste poprvé vyjela z té teplé pražské redakce někam pryč?
4: Ono je to dneska hodně jiné, protože já jsem poprvé vyjela v dobách, kdy ještě nebyly ani mobily. Můj syn mi nevěří, že je možný žít v takové prehistorické době a vůbec jako jak jsme fungovali. Nebyly mobily, nebyly počítače. A vy dneska, co vidíte na sociálních sítích, třeba co se týče války v Iránu nebo války na Ukrajině, tak tam vidíte vlastně víc, než jsme my kdykoliv dokázali ukázat jako novináři, protože dneska je takovým hitem dát si GoKameru na přilbu, dělají to vojáci, kteří jsou v přední linii, nebo se GoKamera připevňuje na drony a dneska už se hemží internet stovkami a stovkami tisíc záběrů dronu, jak nalétává na člověka a zabije ho. To samozřejmě je obrovský posun i v té etice ukazování války, zobrazování války, a tohle novináři jednak nikdy neměli možnost dělat a jednak nikdy nedělali. Takže já, když jsem odjela, moje první fronta nebyla v Čečensku, ale byla v Abcházii, bylo to v roce 1992, když Rusové na jejich straně, takový malý národ kavkazský, který se jmenuje Abcházci, se pustili do války s Gruzií a Rusko odtrhlo Abcházii od Gruzie, tak to byla moje první frontová linie a já jsem byla úplně nepřipravená, protože jsem nikdy předtím nic takového neviděla, jenom ve válečných filmech.
3: Vy jste vlastně zmínila jednu zajímavou věc a můj muž to s oblibou komentuje, takže dneska je vlastně každý takovým médiem. Každý si opravdu může nasadit tu kameru, vzít ten telefon, něco natočit a bez jakéhokoliv ověření to vlastně dát do světa. A dost těžko se v tom orientuje. Máte s tím třeba i vy jako ostřílená novinářka problém? A to nemluvím o tom, že se objevují videa, která jsou jenom AI vytvořená.
4: Mám s tím velký problém. Já říkám našemu fotografovi z deníku N, Gabovi Kuchtovi, ty už nikdy nebudeš nikde první jako fotograf, protože první bude ten, co bydlí v tom baráku, k jemuž sousedovi přilétla raketa nebo dron a on to natočil. Dneska 99,9% fotografií a videí takových těch opravdu atraktivních uvozovkách, které zaznamenávají přímo útok, není od novinářů. Vy prostě nemůžete, to je obrovská náhoda. Nám se to stalo s Gabem dvakrát za celou dobu, co jezdíme na Ukrajinu, že jsme byli téměř přítomni nějakému útoku a vlastně to ani nechcete, protože to riziko, že, to, že to bude váš poslední záběr, je opravdu veliké. Takže my, náš úkol je teď trochu jiný, než byl právě v těch devadesátkách válečných zpravodajů, kteří naopak jako pásli potom být první a být opravdu v té první linii a zaznamenávat to dění. My teď spíš máme, jak jste to správně jako nadnesla, vést toho čtenáře, který se topí v záplavách různých podivných informací, které jsou buď umělá inteligence nebo ne, ale jsou nějak zařazené do nějakého jiného kontextu, protože vy nepoznáte, jestli ten útok je na Ukrajině nebo v Rusku. Tam záleží hodně na tom, co je pod tou fotkou napsáno. Leckdy to opravdu nelze rozeznat. A náš úkol je provádět právě čtenáře, kteří o to stojí, orientovat.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha. 107,1 FM.

0: Šestá hodina je tady, přejeme krásné ráno na Rádiu Praha se zprávami a Vaškem Millerem. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobré ráno. Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Pražská ZOO dnes přepraví do Kazachstánu další 4 koně Převalského. A do finále hokejového mistrovství světa postoupili Švýcaři a Finové. Dnes ráno bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer přijdou přehánky, místy bouřky i silné. Teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současného zákona, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
3: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu.
1: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ní žádný racionální důvod. Komunistická strana se dnes volí místo předsedy. Naváže tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu komunistů. Europoslankyně Konečná po volbách ohlásila rezignaci a o post se znovu neucházela. KSČM je mimo parlamentní stranou. V poslanecké sněmovně není od roku 2021. Pražská ZOO dnes odpoledne do Kazachstánu odveze další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní Zlaté stepi teď žije 14 koní Převalského, které tam ZOO přepravila při předchozích transportech loni a předloni. Do stejné oblasti Altindala teď nejdříve zamíří 4 hřebci, o pár dní později 4 klesny, popisuje kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová.
4: 4. června nás potom čeká druhý transport, tentokrát 4 klisen z německého triparku Berlín, protože i v tomto roce, stejně jako v tom prvním, spolupracujeme s německou zoologickou zahradou v Berlíně právě na tom transportu a s mnoha dalšími partnery.
1: Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron, píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna roku 2024. Hokejisté Finska postoupili do finále mistrovství světa. V semifinále v Curychu porazili Kanadu 4-2. V souboji o titul se utkají s domácími Švýcary, kteří zvítězili nad Norskem 6-0. A ligu mistrů ovládli po druhé za sebou fotbalisté Paris Saint-Germain. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Nástupních vítězů byla ve slalomu po druhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před necelými 6 lety.
5: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
1: Mezi kanoisty skončil Václav Chaloupka druhý. V Praze dnes ráno bude polojasno až oblačno, během dne zataženo. Odpoledne a večer přijdou přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. V bouřkách se objeví intenzivní déšť, menší kroupy a také nárazy větru o rychlostech kolem 70 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Pozor v Sokolské ulici v Praze 2 mezi křižovatkami ulic Halkova a náměstím IP Pavlova. Tady neprojedete pravým jízdním pruhem, probíhají tady opravy a ty potrvají do 8. června. Komplikace máme také například v Solické ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. V Solické mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Jeďte opatrně a přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, poslední květnová neděle je tady a trvá už 6 hodin a 5 minut. Ze studia Ranní Prahy vás zdraví Vláďa Malošík a samozřejmě nepřicházím sám. Se mnou se na vás i v příštích minutách těší taky Taylor Swift. Nebo Sabrina Carpenter. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 6 hodin 15 půl minuty přejeme krásné nedělní ráno. Cyklohráček letos vyjíždí až do 1. listopadu a těšit se tak opět můžete na netradiční trasy, zajímavé cíle a jedinečnou atmosféru. Cyklohráček vyráží na své výlety vždy kolem 9. hodiny ráno z pražského hlavního nádraží. Návrat do Prahy se očekává krátce po setmění. Rezervace míst k sezení není možná v předstihu a jízda je za tarif pražské integrované dopravy nebo tarif Českých drah. Trasy, termíny výjezdů i další podrobnosti najdete v odkazu na našem webu v tipech na víkend praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Víte, který pražský rybník je ten největší? Ten v Dolních Počernicích. Rybník vzniknul v roce 1848 a sloužil hlavně k zadržování vody pro mlýny ležící pod ním. Rybami z něj zásobovaly pražské trhy. Třeba v zimě se rybník využíval jako zásobárna ledu pro hostince, kdy se z jeho zamrzlé hladiny museli vysekávat ledové kusy. Umíte si dnes vůbec představit domácnost bez lednice? Dnes je rybník přírodní památkou a jsou tu vzácné druhy rostlin a živočichů.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: A doplníme aktuální informace z dopravy. Na silnicích je po ránu v neděli poměrně klid, ale přesto buďte opatrní. Například v Praze 5 v ulici Ostrovského se pracuje na vodovodním potrubí mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického. Neprojedete levým jízdním pruhem a to až do 31. května, to znamená do dnešního dne. Dnes ještě platí také omezení v Plzeňské ulici v Praze 5, kde probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte ještě tady během dnešního dne. V ulici Blažíčkova v Praze 4 se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. Přejeme vám šťastnou cestu. No a ještě doplním aktuální informace o počasí. Dnes ráno bude polojasno až oblačno, ale během dne se od západu obloha zatáhne. Odpoledne a večer se budou vyskytovat přehánky, místy bouřky i silné, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. A ráno slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí i v přehánkách. Tak opatrně.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Viny. Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: poslední květnová ranní Praha pokračuje i teď v 6:30. Přejeme krásné ráno a přinášíme zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, například i bankovní. Jde o tzv. Phishing. Úřad proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. Je světový den bez tabáku, upozorňuje na rizika, která kouření způsobuje. Kuřákům hrozí větší nebezpečí vzniku rakoviny plic, nádorů ledvin nebo prsu nebo taky kardiovaskulární onemocnění. Podle dat České pneumologické a ftyziologické společnosti zemře v Česku na následky kouření každý rok zhruba 16 až 18 tisíc lidí. Z Olomouce do Prahy dnes vyrazí protestní pochod na podporu kultury. Pořádají ho vysokoškoláci nespokojení se současným směřováním kulturní politiky. Během 15 dnů plánují pěšky ujít přes 330 kilometrů. Navštíví skoro 20 měst, kde uspořádají debaty nebo koncerty. Ministerstvo kultury kritiku odmítá. Studentský protest je ale podle něj legitimní projev zájmu o českou kulturu. Na východě Konga se dnes ráno ve městě Bunia otevře nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Otevření se zúčastní i generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů přes 200. Praze ráno polojasno až oblačno, odpoledne a večer přijdou přehánky, místy bouřky i silné. Teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor v Sokolské ulici v Praze 2. Tady se pracuje na silnici, kvůli tomu tady neprojedete pravým místním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte ještě do 8. června. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská a omezení v tomto místě potrvá do 21. června. A v Solické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a Přednádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Pěkné nedělní jitro na Rádiu Praha. Režisér Jan Svirák natočil v naprostém utajení svůj nový film. V komedii Pět švestek představí partu přátel, která se rozhodne vzít život ještě jednou do vlastní rukou a vyplout na moře. Za chvíli vás na ni pozveme a taky pro vás máme naprosto skvělou muziku. S ní už čeká Nico Santos. I skupina Bon Jovi. Přeji vám příjemný poslech.

0: Tak tohle byla kapela Bon Jovi v ranní Praze, je neděle, tak je 31. květnový den, tak přejeme, ať se vám maximálně vydaří. Komedie o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících tak shrnuje režisér Jan Svirák svou novou hvězdně obsazenou komedii Pět švestek. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Věra žije sama a už ji v životě zdánlivě nic nečeká. Zasteskne se jí po době, kdy jezdila s přáteli na moře. Teď jsou to seniori a není jisté, jestli by takové dobrodružství v jejich věku vůbec zvládli.
2: Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
3: Já bych chtěl chodit zase.
1: Přesto zatouží ještě jednou společně vyplout na otevřené moře. Netuší, že největším ohrožením jejich výpravy nebude věk ani staré křivdy, které během cesty vyplují na povrch, ale vlastní děti. Ty totiž nemají pro bláznivý výlet starých rodičů pochopení.
2: Když je člověk mladý, tak touží po dětech a netuší, že jim tím vlastně zavaří.
1: Námět podle režiséra Jana Svěráka vznikl z osobních úvah o tom, jak to s ním a jeho přáteli jednou bude. A tak vznikl příběh party seniorů, kteří na společné plavbě zkoumají, co znamená stáří, přátelství i svoboda.
4: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
5: Já do ní taky čurám.
2: A berete taky nesamostatný, vypatlaný jedince?
6: Jo.
1: Film se točil v Česku a 3 týdny také v Řecku, přímo na plachetnici. Ve filmu se kromě hlavní hrdinky v podání Lenky Termerové představí další výrazné herecké osobnosti. Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Syslová a Petr Kostka. Pět švestek je podle tvůrců dojemná i hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a odvaze žít naplno v každé životní etapě.
0: A dnes ráno bude polojasno až oblačno, ale během dne od západu se obloha zatáhne, odpoledne a večer se budou vyskytovat přehánky, místy bouřky i silné, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. A ráno slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu v bouřkách a v přehánkách přechodně zesílí. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme nehodou v Praze v Korunní ulici před křižovatkou s Blanickou. Dejte pozor, srazila se tady 2 osobní auta. Komplikace máme také kvůli práci na vodovodním potrubí, například v ulici Frejova v Praze 9. Tady počítejte s omezením ještě do dnešního večera, a to v úseku ulice Pod Harfou a Poděbradská. Připomínám také komplikace v Sokolské ulici v Praze 2, kde se pracuje na silnici. Kvůli tomu tady neprojedete pravým jízdním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte ještě do 8. června. A nevynechám ani Chorvatskou ulici v Praze 10, kde se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Naša France a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Korunní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 7 hodin, přejeme krásné nedělní ráno. Václav Miller už je ve studiu Rádia Praha a přináší zprávy.
1: Dobré ráno. Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. Kouření podle pneumologů ročně připraví o život 16 až 18 tisíc Čechů a právě na rizika kouření upozorňuje dnešní Světový den bez tabáku. A dnes vyprší ultimátum maďarského premiéra Maďara. Po prezidentovi chce, aby odstoupil z funkce. V Praze dnes ráno polojasno až oblačno, odpoledne a večer přijdou přehánky, místy bouřky i silné, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
3: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dnes je Světový den bez tabáku. Podle pneumologů v Česku na následky kouření ročně zemře 16 až 18 tisíc lidí. Zbavit se závislosti ale není pro kuřáky jednoduché.
6: Denne vyfajčím z tých normálnych cigariet tak 10 a z tých ajkosiek celú krabičku vyfajčím za deň.
7: 31-letý Michal patrí mezi 95% lidí, ktorým sa podľa lékařky Evy Králíkové nedaří bez odborné pomoci zbaviť závislosti ať už na klasických nebo elektronických cigaretách. A Králíková popisuje i nejhorší abstinenční příznaky.
8: Nutkání si zapálit a hlad a zvyšování hmotnosti.
7: S tím môžu pomoci léky, na ktoré prispívajú pojišťovny. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
9: V loni o tento příspěvek požádalo 4690 klientů VZP.
7: Zatímco před 5 lety to bylo jen asi 150 lidí. S odvykáním v Česku pomáhá taky zhruba 40 center pro závislé na tabáku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Maďarský prezident Tamáš Šujok zatím zůstává v úřadu. Premiér Peter Maďar po něm žádá, aby do dnešního dne podal demisi. Prezidenta označuje za sluhu bývalého režimu.
10: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany Tisa prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli po roce opět Ligu mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. A souboj o zlato na hokejové mistrovství světa svedou domácí Švýcaři s týmem Finska, který včera porazil Kanadu 4-2. Superfinále extraligy stolního tenisu ovládl pražský klub El Niño. Ten v Prostějově porazil HB Ostrov Havlíčkův Brod 3-1 a stal se po 7 letech znovu domácím šampionem. 2 body zajistila týmová jednička David Rashpist. Třetí v souboji trojek přidal Tomáš Konečný. Dál pokračuje trenér El Niña Petr Kauský.
11: Tomáš úplně skvěle na té trojce, protože s Kobíčkem předved u nás na Kodlářce zápas tady byl úplně nervy drásající a tady ho jsme. A zavřel to David, protože ten má úplně největší touhu a tak i hnal se dá říct mě a všechny kluky, že to zvládneme a super.
1: V Praze dnes ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, během dne zataženo, odpoledne a večer přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, v bouřkách se objeví intenzivní déšť, menší kroupy a také nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. V úseku ulice Nad Údolím a Nad Lesem v Praze 4 probíhají stavební práce. Je tady uzavírka, která potrvá ještě do 2. června. Pozor také na nehodu, kterou máme v pražských ulicích, konkrétně v Korunní ulici před křižovatkou s Blanickou. Srazila se tady 2 osobní auta. Problémy máme také v ulici Kroupova v Praze 5, tady probíhají práce na silnici. Místo je mezi křižovatkami ulic Pod Děvínem a k závěrce uzavřené. Uzavírka tady potrvá ještě do 6. června. A v ulici Doudova v Praze 4 opravují vozovku. A mezi křižovatkami ulic Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která potrvá do 7. června. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
12: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dnes máme 31. květnové ráno. Do historie tohoto data nás za pár minut zavede Petr Jungmann. A neděle s námi, to jsou za okamžik i další hity. V ranní Praze je připravená Dajdou. A taky Maroon 5 a Lisa. Je 7 hodin, 6,5 minuty a pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Je by poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Přesně před 305 lety v roce 1721 papež Innocent XIII. Prohlásil Jana Nepomuckého blahoslaveným. Svatým byl prohlášen jen o 8 let později. První

0: korunová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. V roce 1891 budoucí car Mikuláš II. Položil ve Vladivostoku základní kámen ke stavbě Transsibiřské magistrály, nejdelší železniční tratě na světě. Měří přes 9000 kilometrů. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích v Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. V nich zvítězila ODS. Na druhém místě skončila sociální demokracie. Pravice po volbách ztratila parlamentní většinu. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.
1: Dnes ráno bude polojasno až oblačno, ale během dne se od západu obloha zatáhne. Odpoledne a večer se budou vyskytovat přehánky, místy, bouřky i silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. Ráno slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Praze v Korunní ulici před křižovatkou s Blanickou. Havarovala dvě osobní auta. Projíždějte proto velmi opatrně. Opatrně také v ulici Ondříčkova v Praze 3, kde probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Průjezd je možný pouze ve směru od ulice Bořevojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. Ještě Ondříčkova v Praze 3, tady probíhají práce na silnici a mezi Málerovými sady a Bořevojovou ulicí neprojedete. Uzavírka tady potrvá do 14. června. A v Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. V Sulické mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: rádiu Praha dozněl Alvaro Soler, je 7:30 a máme pro vás další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno. Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. Pražská ZOO dnes odpoledne do Kazachstánu odveze další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní Zlaté stepi teď žije 14 koní Převalského, které tam ZOO přepravila při předchozích transportech loni a předloni. A v parku Bohnické psychiatrické nemocnice pokračuje festival Mezi ploty. Největší evropská akce pro podporu duševního zdraví dnes nabíde například koncert písničkářů Xintla X a Tomáše Kluse, kapely Poletíme nebo zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Podrobnosti za chvíli v našem vysílání. A na Smíchovské náplavce dnes pořádají akci Děti světu, Den dětí jinak. Návštěvníci si kromě her budou moct vyzkoušet aktivity na ochranu přírody a zapojit se do komunitních projektů. Loni takto vyrobili desítky ptačích budek a pomohli záchranným stanicím. Akce začne ve 13 hodin a skončí v 6 večer. Vstup je zdarma. A ráno bude v Praze polojasno až oblačno, odpoledne a večer přijdou přehánky, místy bouřky i silné, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na co byste si měli dát pozor na silnicích, tak je to třeba nehoda v Korunní ulici v Praze před křižovatkou s Blanickou, se tady srazila 2 osobní auta, projíždějte velmi opatrně. Opatrně také na dalších místech, například v Sokolské ulici v Praze 2 se pracuje na silnici, kvůli tomu tam neprojedete pravým místním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte do 8. června. V ulici Doudova v Praze 4 opravují vozovku a mezi křižovatkami ulice Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která potrvá do 7. června. V ulici Kroupova v Praze 5 probíhají práce na silnici, místo je mezi křižovatkami ulice Pod Děvínem a k závěrce uzavřené, a to až do 6. června. A ještě doplním úsek ulice Nad Údolím a Nad Lesem v Praze 4, tady probíhají stavební práce, je tady uzavírka, která potrvá ještě do 2. června. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré nedělní ráno. Dříve se jí říkalo Bohnická léčebna, dnes nese název Psychiatrická nemocnice Bohnice. Čím je tohle místo zajímavé a proč se řadí mezi největší zařízení v poskytování psychiatrické péče v republice, si řekneme už v příštích minutách. A s dalším songem na rádiu Praha nechybí ani Ava Max. Nebo Eva Farná. Přeji vám nerušený poslech.

0: Poslední květnová neděle na Rádiu Praha pokračuje, to byla Katy Perry, za chvíli je vystřídá Eva Farna, Ava Max nebo kapela Linkin Park. Psychiatrická nemocnice Bohnice je areál, kam se řada lidí možná stále bojí vstoupit. Přitom je to místo běžně přístupné veřejnosti, které nabízí rozlehlý park a dobovou secesní architekturu. Rozlohou i kapacitou se řadí mezi největší psychiatrické nemocnice u nás. Ročně tady vyhledá odbornou pomoc až 10 000 pacientů.
1: Psychiatrická nemocnice Bohnice se dřív jmenovala Královský český zemský ústav pro choromyslné. Vznikla už v roce 1903, kdy byly Bohnice ještě samostatnou vsí za Prahou. V areálu je víc než 30 pavilonů a jejich čísla odpovídají jednotlivým oddělením. Nemocnice se stará o pacienty všech věkových kategorií, a to od dětí až po seniory. Kromě běžné psychiatrické péče se tu zaměřují taky na léčbu závislostí. Funguje tu i centrum krizové intervence, kam můžou přijít lidé v akutní psychické krizi. Otevřeno mají non-stop, tedy ve dne i v noci, o víkendech i svátcích, a není potřeba se předem objednávat. Celý areál obklopuje obrovský park o rozloze přes 60 hektarů. Všude kolem je vidět secesní architektura, a to včetně kostela svatého Vojtěcha, který je dominantou celého areálu. Najdete tu taky divadlo nebo kavárnu a pravidelně se tu koná festival Mezi ploty.
2: V těch prvních ročnících šlo spíš o to, jako otevřít vůbec brány tehdy léčebny, teď už je to nemocnice v Bohnicích, který měli takový jako význam až jako věznic, jo, nebo symboliku spíš, jo, což bylo špatně. A takže vlastně to byl takový jako první okamžik vlastně vůbec provětrat to něco, co jako ukázat, že tam vlastně se vyskytují úplně běžný lidi, jako jsme my. Ta účast byla jako malá, jo, jak těch divadel, tak vlastně těch návštěvníků, trvalo to v začátku asi 4 roky, než vlastně se vůbec povedlo do toho areálu dostat tisíce lidí.
1: Jak říká ředitel festivalu Robert Kozler, právě díky téhle akci sem každý rok dorazí tisíce lidí z řad veřejnosti. Festival tak pomáhá bourat předsudky a tabu kolem psychiatrické péče. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dnes ráno bude polojasno až oblačno, ale během dne se od západu obloha zatáhne. Odpoledne a večer se budou vyskytovat přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. Ráno slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. A doplníme aktuální dopravní informace. Zatím žádné velké změny, stále jsou komplikace v Praze v Korunní ulici před křižovatkou s Blanickou. Tam havarovala 2 osobní auta. Projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace máme také například v úseku ulice Nad Údolím a Nad Lesem v Praze 4, kde probíhají stavební práce. Je tady uzavírka, která potrvá ještě do 2. června. Připomínám také komplikace kvůli práci na vodovodním potrubí. Počítejte s omezením ještě do dnešního večera v ulici Frejova v Praze 9, a to v úseku ulic Pod Harfou a Poděbradská. V ulici Kroupova v Praze 5 probíhají práce na silnici. Místo je mezi křižovatkami ulic Pod Děvínem a k závěrce uzavřené, a to až do 6. června. A ještě doplním Doudovu ulici v Praze 4, kde opravují vozovku, a mezi křižovatkami ulice Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která potrvá do 7. června. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Je před námi 8. hodina a taky další zprávy na Rádiu Praha je přináší Václav Miller. Vašku, vítej ve studiu.
1: Díky, Vláďo, a dobré ráno. Poprvé od rekonstrukce se dnes po 70 letech otevře lesní divadlo ve Velkém Háji v Krči. Na Masarykovo nádraží nebudou od zítřka jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. A francouzská policie po finále Ligy mistrů zadržela přes 400 lidí. V Praze bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer přehánky, místy bouřky i silné, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Po více než 70 letech zahajuje provoz obnovené pražské lesní divadlo v Krči. Program pro děti začne v 11 hodin. Na rekonstrukci divadla ve Velkém Háji spolupracovali zástupci majitele pozemků, městská část Praha 4 nebo dobrovolníci, říká zástupce majitele divadla Jakub Sklenka.
3: V současné době se nám povedlo lesní divadlo obnovit natolik, že je tam 4 sloupce řad lavic, to znamená, je tam nějakých třeba 150-200 míst, je hotové dřevěné veliké pódium.
1: Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítřka jezdit na Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá.
4: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka. V pásu od Ústí nad Labem po Znojmo foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu, pokračuje meteorolog František Šopko.
5: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
1: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Nebezpečné můžou být i blesky nebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Francouzská policie kvůli výtržnostem po sobotním finále Ligy mistrů zatkla přes 400 lidí. Část fanoušků vítězného klubu Paris Saint-Germain se střetla s policisty, na které házeli petardy nebo lahve. Těžkoodenci zase použili obušky a slzný plyn. Nejvíc zatčených bylo v Paříži, kde policie zadržela přes 280 lidí. S nepokojí se potýkala i další francouzská města, jako Grenoble nebo Štrasburg. Francouzské úřady se chystají i na dnešní oslavy pod Eiffelovou věží. Na setkání s vítězným týmem podle organizátorů přijde až 100 000 lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty. Poslední český zástupce singlu na Roland Garros Jakub Menšík bude dnes na antukovém Grand Slamu bojovat o postup do čtvrtfinále. Jeho soupeřem bude 11. nasazený Rus Rubljov. Hrát by se mělo poprvé za chladnějšího počasí. Teplota by v Paříži měla klesnout k 22 stupňům, což Menšíkovi dělá radost.
6: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější, a myslím si, že určitě to bude pomalejší. Tak myslím si, že nejenom pro mě, ale všichni vlastně určitě hráči přivítají trošku, neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
1: V Praze dnes ráno a dopoledne polojasno až oblačno, během dne zataženo, odpoledne a večer přijdou přehánky, místy i bouřky i silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, v bouřkách se objeví intenzivní déšť, menší kroupy a také nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Stále je v Praze nehoda v Korunní ulici před křížením s Blanickou. Havarovala tady dvě osobní auta. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. V ulici Kroupova v Praze 5 probíhají práce na silnici. Místo je mezi křižovatkami ulic Pod Děvínem a k závěrce uzavřené, a to až do 6. června. V ulici Doudova v Praze 4 opravují vozovku a mezi křižovatkami ulic Nad Spánkem vodospádem a lopatecká je uzavírka, která potrvá do 7. června. V Sokolské ulici v Praze 2 se pracuje na silnici a kvůli tomu tam neprojedete pravým jízdním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením v tomto místě počítejte do 8. června. A jeďte opatrně, dobře dojeďte a my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné nedělní jitro. Poslední květnový den trvá už 8 hodin a téměř 5 minut. A opět v něm hrajeme to nejlepší. Za okamžik se k nám v ranní Praze připojí Lady Gaga a Bruno Mars. Isi je na Spiro. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám dobrý den i poslech.

Tohle byl Brian Adams, je 8 hodin, téměř 16 minut, Rádio Praha je stále s vámi, užíváme si poslední květnový den, je 31. Do pražské zoo dnes můžete přijít oslavit Světový den bongů a papoušků a těšit se můžete i na speciální komentovaná krmení a setkání. A jako každý víkend se můžete v zoo zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 je ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba ke krmení goril. Celý rozpis najdete i v odkazu na našem webu v tipech na víkend praha.rozhlas.cz. A dnes ráno bude polojasno až oblačno a

0: Během dne se od západu obloha zatáhne, odpoledne a večer se budou vyskytovat přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. A ráno slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace v podobě nehody v Korunní ulici v Praze před křižovatkou s Blanickou. Tam před časem havarovala dvě osobní auta. Ještě stále tam máme hlášené komplikace, tak opatrně, i když nehoda by už brzy měla být úplně odstraněna. Problémy máme i na dalších místech, například v ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Průjezd je možný pouze ve směru od ulice Bořevojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. července. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Korunní a Vlašimská a omezení tady potrvá do 21. června. A v Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak tohle byly Činasky, selhání na Rádiu Praha. Jedeme dál a jedeme se zprávami a s Vaškem Millerem. Je 8:30.
1: Dobré ráno, Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, například i bankovní. Jde o takzvaný phishing. Úřad proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. Je světový den bez tabáku, upozorňuje na rizika, která kouření způsobuje. Kuřákům hrozí větší nebezpečí vzniku rakoviny plic, nádorů ledvin nebo prsu nebo taky kardiovaskulární onemocnění. Podle dat České pneumologické a ftyziologické společnosti zemře v Česku na následky kouření každý rok zhruba 16 až 18 tisíc lidí. Z Olomouce do Prahy dnes vyráží protestní pochod na podporu kultury. Pořádají ho vysokoškoláci nespokojení se současným směřováním kulturní politiky. Během 15 dnů plánují pěšky ujít přes 330 kilometrů. Navštíví skoro 20 měst, kde uspořádají debaty nebo koncerty. Ministerstvo kultury kritiku odmítá, studentský protest je ale podle něj legitimní projev zájmu o českou kulturu. Na východě Konga se dnes ráno ve městě Bunia otevírá nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Otevření se zúčastní i generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1000, potvrzených případů přes 200. V Praze dnes ráno a od dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne a večer přijdou přehánky, místy bouřky i silné, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. V Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to do 30. června. V Solické v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to do 8. července. A kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kivadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem, omezení v tomto místě potrvá do 17. července. Dobře, dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 8:33 je tady po 8:30 a neděle na Rádio Praha pokračuje za okamžik několika aktuálními tipy pro volný čas. A další kousky z hudební kuchyně přidá Freya Ridings. Právě teď už Leony a Kalums

0: jeden Bůh.
1: Tak, dozněla písnička, je 8 hodin 46,5 minuty, to byl Marpo a Sebastian. Teď právě pro vás máme pár tipů pro volný čas, konkrétně pražské tipy přináší Jirka Štefl v ranní Praze.
2: V areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích je o víkendu festival Mezi ploty. Ten spojuje hudební a kulturní program s lidskostí a vzájemnou pomocí. Na 10 scénách se vystřídají desítky hudebníků, a to třeba Kateřina Marie Tichá, Xindl X, Berenika Kohoutová, Tomáš Klus a nebo skupina Lukáše Pavláska Team Building. Vydat se můžete i na výlet po pražských vinicích a vychutnáte si tak vína přímo na místech jejich vzniku. Speciální víkendová akce vám otevře třeba areály Modřanské vinice, vinice na Albertově nebo v Grébovce, anebo taky Trojskou vinici svaté Kláry. A náplavka na Rašínově nábřeží zase ožila maďarským festivalem. Ochutnáte tam teplé i studené delikatesy, nakoupíte tam koření i víno a tohle všechno za doprovodu maďarských hudebníků. Na své si tam přijdou i milovníci venkovních sportů. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
1: Dnes ráno bude polojasno až oblačno, ale během dne se od západu obloha zatáhne. Odpoledne a večer se budou vyskytovat přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia a ráno slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. A sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme nehodou v Praze v Hartigově ulici. U křižovatky s ulicí Jana Želivského dejte pozor. Je tady nehoda nákladního auta s osobním. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně taky v práci, pardon, v ulici Olgy Havlové v Praze 3, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulice Olgy Havlové a na Vackově. Omezení tady potrvá do konce července. Kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kevadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. Omezení tady potrvá do 17. července. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Devátá hodina je tady. I se zprávami na Rádiu Praha už je připravený Václav Miller. Rošku, vítám tě.
1: Díky, Vláďo, a hezké ráno. Praha venoř řeší nedostatek parkovacích míst, radnice zvažuje zavedení placených zón. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou od podvodných e-mailů, lidé by přes ně neměli sdělovat žádné údaje. A dnes z Prahy odletí do Kazachstánu další koně Převalského. Ráno a dopoledne bude v Praze polojasno až oblačno, odpoledne a večer přehánky, místy bouřky i silné, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha, zprávy.
1: V městské části Praha Vinoř chybí parkovací místa, a to především na tamnějších sídlištích. Vyplývá to ze studie, kterou si nechalo vypracovat vedení městské části. Podle ní by situaci částečně vyřešily placené zóny, ty ale může zřídit pouze magistrát. Radnice proto plánuje vybudovat až 30 nových parkovacích míst, říká místostarostka městské části Lenka Hluší ze Sdružení pro Vinoř.
3: Výstavba nových parkovacích stání je složitá, ať už kvůli tomu, že je málo volných pozemků, tak kvůli ceně výstavby. Přidávání parkovacích míst není dlouhodobým řešením, místa se brzy naplní a situace zůstává v zásadě stejná. Přesto jsme se prozatím rozhodli touto cestou.
1: Praha 3 chce opravit část základní školy Žerotínova. Dělníci by měli za více než 8,5 milionu korun opravit čtvrté patro a vybudovat tam moderní třídy pro výuku odborných předmětů. Podle radního městské části Roberta Pecky z TOP 09 by práce mohly být hotové do poloviny letošního srpna, tak aby neovlivnili výuku.
4: Součástí rekonstrukce bude také výměna podlahových krytin v učebnách i na chodbě, renovace vnitřních dveří, vybavení učeben vnitřními roletami a příprava na instalaci interaktivních tabulí. Vznikne také nová jazyková učebna a počítačová učebna.
1: Lidé by se měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o tzv. Phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
5: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
1: Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Armádní letounka se dnes odpoledne z pražských Bel převeze do oblasti Altindala další 4 hřebce. V předchozích letech tam zůše zoo přepravila celkem 14 koní. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě.
6: Vezeme 4 hřebce z chovné stanice v Dolním Dobřejově, kde jsme je shromáždili jak z našeho chovu, tak i z německých zoologických zahrad.
7: Začátkem června pak podle kurátorky kopytníků pražské zoo Barbory Dobijášové zamíří do Zlaté stepy Altindala taky další 4 klisny z berlínské zoo. V následujících letech tam chce zoo Praha postupně přepravit asi 40 koní Převalského.
6: Cílem tedy je, aby jsme do Kazachstánu přepravili vlastně další plemeníky, aby ta budoucí populace měla vlastně co nejvariabilnější genetický základ.
7: Po transportu zůstanou koně v takzvaných aklimatizačních ohradách. Do volné přírody je pak pracovníci zoo vypustí zhruba po roce. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů, povedlo se jim to jako druhému týmu v moderní historii soutěže. Pařížané porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka čeká na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně boj o medaile. V semifinále nastoupí v 11 hodin proti Američanům Krabovi s Benešem. V Praze dnes polojasno až oblačno, během dne zataženo, odpoledne a večer přijdou přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, v bouřkách se objeví intenzivní déšť, menší kroupy a také nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. Bohužel máme v pražských ulicích nehody. Jedna je v ulici k Uhříně vsi u křižovatky s ulicí k Hájku. Havarovala tady dvě osobní auta. A nehoda je taky v Hartigově ulici, a to konkrétně u křižovatky s ulicí Jana Želivského. Tady se jedná o střet nákladního auta s osobním. Kvůli práci na vodovodním potrubí počítejte s omezením ještě do dnešního večera v ulici Frejova v Praze 9, a to v úseku ulic Pod Harfou a Poděbradská. V ulici Ostrovského v Praze 5 se pracuje na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického neprojedete levým jízdním pruhem. A to ještě během dnešního dne. A v Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají dnes stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. Tak trpělivost a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné nedělní ráno, je 31. května a před námi už za pár minut ohlédnutí za tím nejzajímavějším z historie tohoto data, a to s Petrem Jungmanem. A v ranní Praze se k nám přidá Holly Humberstone. A taky skupina Pussycat Dolls. Máme téměř 7 minut po 9. hodině a dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Pernuden Rádia Pravda.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Je by poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Přesně před 305 lety v roce 1721 papež Innocent XIII. Prohlásil Jana Nepomuckého blahoslaveným. Svatým byl prohlášen jen o 8 let později. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústí

0: Vedení letenského tunelu k letenskému zámečku jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. V roce 1891 budoucí car Mikuláš II. Položil ve Vladivostoku základní kámen ke stavbě Transsibiřské magistrály, nejdelší železniční tratě na světě. Měří přes 9000 kilometrů. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích v Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. V nich zvítězila ODS, na druhém místě skončila sociální demokracie. Pravice po volbách ztratila parlamentní většinu. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.
1: Dnes ráno bude polojasno až oblačno, ale během dne se od západu obloha zatáhne. Odpoledne a večer se budou vyskytovat přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. Ráno slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. No taky dnes v tom jedeme s vámi, sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí, mimo jiné také v ulici k Uhříněvsi u křižovatky s ulicí k Hájku, kde havarovala dvě osobní auta. Není to jediná nehoda, nehoda je také v Hartigově u křižovatky s ulicí Jana Žilivského, tady se jedná o střet nákladního auta s osobním. V ulici Kroupova v Praze 5 probíhají práce na silnici, místo je mezi křižovatkami ulic Pod Děvínem a k závěrce uzavřené, a to až do 6. června. V ulici Doudova v Praze 4 opravují vozovku a mezi křižovatkami ulic Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která potrvá do 7. června. A ještě Sokolská ulice v Praze 2, tady se pracuje na silnici, kvůli tomu tam neprojedete pravým místním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte do 8. června. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je 9.30, na rádiu Praha pro vás máme další zprávy s Václavem Millerem.
1: Dneska dopoledne Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. Pražská ZOO dnes odpoledne do Kazachstánu odveze další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní Zlaté stepi teď žije 14 koní Převalského, které tam ZOO přepravila při předchozích transportech loni a předloni. V parku Bohnické psychiatrické nemocnice dnes pokračuje festival Mezi ploty. Největší evropská akce pro podporu duševního zdraví dnes nabízí například koncert písničkářů Xindla X a Tomáše Kluse, kapely Poletíme nebo zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Na Smíchovské náplavce dnes pořádají akci Děti světu, Den dětí jinak. Návštěvníci si kromě her budou moci vyzkoušet aktivity na ochranu přírody a zapojit se do komunitních projektů. Loni takto vyrobili desítky ptačích budek a pomohli záchranným stanicím. Akce začne ve 13 hodin a skončí v 6 večer. Vstup je zdarma. V Praze dnes ještě dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne a večer přijdou přehánky, místy bouřky i silné, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nezapomínáme na aktuální dopravní informace. Připomínáme problémy v pražských ulicích v podobě nehod. V ulici k Uhříně psi u křižovatky s ulicí k Hájku havarovala 2 osobní auta. A nehoda je také v Hartigově ulici u křižovatky s ulicí Jana Želivského, kde se střetlo nákladní auto s osobním, tak projíždějte velmi opatrně. V ulici Kroupova v Praze 5 probíhají práce na silnici. Místo je mezi křižovatkami ulic Podděv vínem a k závěrce uzavřené, a to do 6. června. A připomínám také problémy v Doudově ulici v Praze 4, kde opravují vozovku, a mezi křižovatkami ulice Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která potrvá do 7. června. Ještě připojím Blažíčkovou ulici v Praze 4, kde se pracuje na silnici mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tilšové, je místo až do 10. června neprůjezdné. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Petra Procházková je oceňovaná novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice. Během své kariéry mnohokrát vyjela do válečných oblastí a často si sáhla na dno. Jak se vyrovnává s lidským neštěstím, jak pečuje o své psychické zdraví a jak se podle ní proměnila role novináře. I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké nedělní ráno. Jak hospodařila Praha a kolik vybrala na turistické taxe? A ve městě taky funguje na nové adrese intervenční centrum. Nejen o tom bude už za pár minut rubrika Týden v Praze. Ještě nejbližší muzika, tu na Rádiu Praha zajistí třeba Alex Warren. Nebo Leny. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 9 hodin a téměř 45 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme nádhernou poslední květnovou neděli. Praha hospodařila s přebytkem 24 miliard a přes 900 milionů vybrala na turistické taxe a ve městě také funguje na nové adrese intervenční centrum. Nejen o tom teď bude rubrika Týden v Praze, kterou připravila Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. Magistrát zakázal rozdělávat ohně v parcích, lesoparcích, zahradách i jinde v přírodě. Praha loni hospodařila s přebytkem přes 24 miliard korun. To je o víc než miliardu větší částka než v roce 2024. Město mělo příjmy přes 148 miliard a část plánovaných investic nakonec nevyčerpalo. Nejvíc peněz šlo do dopravy, hlavně na provoz MHD a pokračující stavbu metra D. Hlavní město zároveň investovalo do rekonstrukce průmyslového paláce, výkupu pozemku a budov. Závěrečný účet hospodaření města, včetně městských částí, projednali v pondělí pražští radní. Na ovocném trhu a náměstí Republiky se budou nově, a to po dobu 5 let, konat velikonoční a vánoční trhy. Město vybralo provozovatele ve výběrovém řízení. A zatímco stánky na ovocném trhu mají být více tradiční, ty druhé zase více modernější. Radní taky rozhodli, že se novými čestnými občany Prahy stanou zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop a francouzský politolog, historik a publicista Jacques Rupnik. Další osobnosti z oblasti sportu nebo kultury dostanou stříbrné medaile hlavního města. Město v loni vybralo na poplatku z pobytu 933 milionů. Je to o 48 milionů víc než v roce 2024. Vyplývá to z údajů městské firmy Prague City Tourism. Do naší metropole loni přijelo asi 10 milionů turistů, a to jak těch domácích, tak ze zahraničí. Tunelový komplex Blanka blokovali na Smíchově 2 dopravní nehody. Ve Strahovském tunelu směrem k Barandovskému mostu se srazilo 6 aut a 1 nákladní. Naštěstí se nikdo nezranil. Poliklinika Prosek pořádala Den zdraví. Nechali jsme si tam změřit tlak, hladinu cukru v krvi anebo si zkontrolovat pigmentová znamenka. Odborníci nám také poradili ohledně péče o chrup a nádorové prevence. Dopravní podnik už odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Vůbec poprvé jsme tak viděli, jak vypadají. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících, vozit je ale začnou až od září. Ve středu jsme se v Libni připomněli atentát na Reinharda Heinricha, a to u památníku Anthropoid. Útok v těchto místech na zastupujícího říšského protektora provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík, a to přesně před 84 lety. Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křištěnově ulici v Praze 3. Tam se centrum přestěhovalo z nevyhovujících prostor. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Ve čtvrtek ráno prasklo na magistrále u náměstí IP Pavlova vodovodní potrubí a nehoda omezovala dopravu. Praha 4 řekla, že využije finanční kompenzaci od letiště Praha za dočasné převedení letového provozu na její území na výsadbu nové zeleně. Dostane 650 tisíc korun a nechá za to vysadit asi 30 stromů, hlavně v Braníku a Hodkovičkách. Hygienici budou v metropole letos nově sledovat kvalitu vody v jezeře Lipence a ve Vltavě u Branické pláže. Dál budou samozřejmě odebírat vzorky i z dalších 7 koupališť. Zatím mají výsledky ze Šeberáku, biotopu Radutín, Džbánu a Hostivarské přehrady. A tam všude je voda vhodná ke koupání. A o víkendu je otevřených 19 vinic. Kromě ochutnávek vína nabízejí některé i komentované prohlídky. Na řadě míst se pak konají akce pro ty nejmenší, a to proto, že se blíží Den dětí. Třeba dnes tak můžete zavítat do městské knihovny na speciální dětský program. A Štvanice patří cyklistům. Nejen tyto pozvánky byly součástí stručného souhrnu o dění v naší metropoli a rubriky Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden a také měsíc červen přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
0: Dnes ráno bude polojasno až oblačno, ale během dne se od západu obloha zatáhne, odpoledne a večer se budou vyskytovat přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. Ráno slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. A doplníme také aktuální dopravní informace z Prahy a okolí. Začneme v Praze v ulici K Uhříně vsi. U křižovatky s ulicí K Hájku dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Není to jediná nehoda. Nehoda je také v Hartigově ulici u křižovatky s ulicí Jana Želivského. Tady se střetlo nákladní auto s osobním. Pozor taky na další problémy na silnicích, třeba omezení kvůli práci na vodovodním potrubí. Počítejte s omezením ještě do dnešního večera v ulici Frejova v Praze 9, a to v úseku ulic Pod Harfou a Poděbradská. V ulici Ostrovského v Praze 5 se pracuje na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického neprojedete levým místním pruhem. A to ještě dnes. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají ještě dnes stavební práce ve směru z centra, je kvůli tomu neprojezdný střední jízdní pruh křižovatce s Jinonickou. A v úseku ulice Nad Údolím a Nad Lesem v Praze 4 probíhají stavební práce, je tady uzavírka, která potrvá ještě do 2. června. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Jen na rádiu Praha čas na další zprávy, které přináší Václav Miller.
1: Hezké dopoledne. Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. Je světový den bez tabáku, závislost bez pomocí lékaře překoná jen asi 5% kuřáků. A v Praze pokračuje festival Mezi ploty, největší evropská akce pro podporu duševního zdraví. Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer přijdou přehánky, místy bouřky i silné. Teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti, vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Většinu senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčil předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
3: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
1: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Dnes je světový den bez tabáku. Skoncovat s kouřením ale není jednoduché. Abstinenční příznaky bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků, říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici Eva Králíková.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
1: Abstinenční příznaky podle ní dokážou stlumit léky. Pojišťovny je plně nehradí, lidé si ale zpětně můžou zažádat o příspěvek. V parku Bohnické psychiatrické nemocnice pokračuje festival Mezi ploty. Největší evropská akce pro podporu duševního zdraví dnes nabízí například koncert písničkářů Xindla X a Tomáše Kluse, kapely Poletíme nebo zpěvačky Kateřiny Marie Tiché.
5: Na Mezi plotech v tom areálu, když to tam procházím, tak mám pocit, že je to takový ostrůvek klidu a míru, kde se člověk může prostě zastavit, zamyslet.
6: Tak to popisuje atmosféru bohnického areálu Václav Bláha z kapely Divokej Bill, která bude dnešním headlinerem. Z divadelních souborů se pak představí například Spitfire Company s pohybovou inscenací Anti-Words. A chybět nebudou ani rozhovory a diskuze v rámci série Ujíždíme na duši. Ty se dnes zaměří na duševní zdraví v digitálním světě nebo krizovou intervenci. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidé. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že plavidlo bylo napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde o druhý útok za tento víkend. Na podobné plavidlo armáda zaútočila taky v sobotu. Zabila přitom 3 lidi. Spojené státy na lodě útočí od loňského září. Washington tvrdí, že jde o boj s pašeráky drog. Pro svá tvrzení ale zatím nepředložil důkazy. Podle lidskoprávních organizací se tím Spojené státy dopouští mimo soudních poprav, které odporují mezinárodnímu právu. Od září tak americká armáda zabila už přes 200 lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf lize mistrů. Ve finálu v Budapešti zvítězili nad Arsenalem 2-1 po penaltách. A českou fotbalovou reprezentaci čeká přípravné utkání před mistrovstvím světa proti Kosovu. Po zápase realizační tým zveřejní konečnou nominaci na závěrečný turnaj. 3 hráče sebou do Ameriky trenér Koubek nevezme.
7: Cítím se blbě, samozřejmě ta situace je nevděčná, na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto. Toto přináší fotbal, to nebude první případ, kdy ty nominační kritéria, to síto se řeší tímto způsobem. Na to se netěším na ten moment, ten si skutečně neužiji, ale patří to k trenérské práci a to rozhodnutí padnout musí.
1: Praha je dnes polojasná až oblačná, během nebude zataženo, odpoledne a večer přijdou přehánky, místy i bouřky, dokonce i silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, v bouřkách se objeví intenzivní déšť, menší kroupy a také nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor, stále v pražských ulicích jsou nehody. V Hartigově ulici u křižovatky s ulicí Jana Želivského se střetlo nákladní auto s osobním. A nehoda je také v ulici k Uhříněvsi u křižovatky s ulicí k Hájku, havarovala dvě osobní auta. V ulici Kroupova v Praze 5 probíhají práce na silnici. Místo je mezi křižovatkami ulic Pod Děvínem a k závěrce uzavřené, a to až do 6. června. V ulici Doudova v Praze 4 opravují vozovku a mezi křižovatkami ulice Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která potrvá do 7. června. A v Sokolské ulici v Praze 2 se pracuje na silnici. Kvůli tomu tam neprojedete pravým místním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte do 8. června. A my přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 10 hodin 6,5 minuty, dobré dopoledne. Užíváme si poslední květnovou neděli a s vámi je víkendová Praha. Z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy začala jezdit do Čelákovic nová pravidelná lodní linka. Plavidlo se jmenuje Svatý Václav a podrobnosti nabídneme už za necelou půl hodinu. A ty nejlepší hudební kousky má pro nás skupina Sunrise Avenue. Baby Rexa a Faithless. I Tom Odell. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: Od pátku do neděle můžete navštívit v Praze na výstavišti v Holešovicích legendy. 3 dny automobilových snů nabízejí historické legendy, supersporty, novinky automobilek, parádní přehlídky a zážitky pro rodiny i fanoušky motorismu. Celkem uvidíte na 1000 exponátů. Součástí akce je také bohatý doprovodný program dnes od 9 do 17 hodin. A podrobnosti najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích Hartigova u křižovatky s ulicí Jana Želivského. Tady je stále nehoda nákladního auta s osobním, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A pozor i na nehodu, která je hlášena z ulice k Uhříněvsi u křižovatky s ulicí k Hájku, tady havarovala 2 osobní auta. V Sokolské ulici v Praze 2 se pracuje na silnici, kvůli tomu tam neprojedete pravým jízdním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte do 8. června. A v ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce konkrétně na silnici a mezi Málerovými sady a Bořivojovou ulicí neprojedete. Uzavírka tady potrvá do 14. června. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na to.

0: Lost Frequencies a James Blunt právě dozněli, je 10 hodin 30 minut, s vámi je Rádio Praha, užíváme si poslední den měsíce května, je neděle a je 31. Vnitrostátní lodní doprava má v Česku novou linku. Na Labi začala jezdit osobní loď nazvaná Svatý Václav. Cestující vozí mezi Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví a 5 kilometrů vzdálenými Čelákovicemi. Podle plavebního řádu bude vyrážet na trasu každý den, kromě pondělí.
1: Už je kousek víc dozadu, to je možná až moc vepředu. Jo, spíš, aby totiž tady byla vidět příč s jménem lodě.
2: Posádka loď přivazuje v přístavišti, cestující nastupují, za chvíli vyrážíme do Čelákovic.
1: Dobrý, Karle, budu také držet, jo?
2: Vstupujeme do kormidelny, tady jsou takové příkré schody, tady samozřejmě kormidlo, pan kapitán a majitel. Karel Marek, co to je za loď, jaké má rozměry?
3: Loď pochází z Berlína, tam byla postavena v loděnici Tegeor, to je čtvrť v Berlíně. Rozměry lodě necelých 30 metrů, 29,5, necelých 5 metrů je šířka.
2: Odplouváme právě. Na palubě je i starosta Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy Petr Soukup ze spolku Naše dvojměstí.
4: Tak já jsem strašně rád, že začínáme řeku zase po dlouhých dekádách používat.
2: Nadšení z nové linky jsou i cestující, třeba pan Jiří.
5: Já si myslím, že to je krásné obnovení tradic.
2: Krajský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS přidává jednu historickou zajímavost o lodi.
4: Lodi je letos 99 let. Získal ji pan Marek v Německu, jmenovala se Tempelhof, plula pod německou vlajkou.
2: Nové je tady i přístaviště, odkud loď vyplouvá. Pokračuje ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.
6: To je přístaviště pro osobní lodní dopravu a zároveň je to přístaviště ochranné pro lodě za vysokých vodních stavů, protože tady v okolí není žádné bezpečné stání v případě rychlého zvedání hladiny, takže se tady lodě můžou bezpečně uvázat.
2: Přístaviště je vybavené také přípojkou elektrické energie a ředitelství vodních cest za něj zaplatilo asi 50 milionů korun. Z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Víkendová Praha.
8: A Vláďa Malošík.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Připomínám nehodu v ulici K Uhříněvsi. U křižovatky s ulicí K Hájku, dejte pozor, havarovala tady 2 osobní auta. Nehoda by měla být v příštích minutách už odstraněna. Zatím ještě máme hlášenu, že tam jsou problémy. Problémy teď máme také na Pražském okruhu na 25,5 kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Je tam odstavené porouchané osobní auto. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně i na D8, a to konkrétně mezi 20. a 18,5 kilometrem ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané vozidlo. A ještě doplním D10, a to konkrétně směr od Turnova do Prahy na 11,5 kilometru. Tady je taktéž odstavené porouchané vozidlo, i tady projíždějte velmi opatrně. A my vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Dnes večer v České televizi.
9: ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná call girl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
8: Viny.
7: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
10: Na Rádiu Praha.
8: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: 10 hodin 45 minut, s vámi je Rádio Praha. Den dětí můžete slavit i dnes. Třeba dostihový dětský den v Chuchle aréně vás zve na jízdy na ponících, dostihový trenažer, tvořivé dílny, kolotoč a mnoho dalšího. A neděle patří i dnu dětí na Smíchovské náplavce. Akce slibuje tvořivé dílny s reálným přesahem a taky zábavu, jako třeba žonglování hlavolami nebo malování na obličeji. No, Praha je prostě plná zajímavých akcí. Podrobnosti najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Doplníme aktuální dopravní informace. Už poměrně brzy by měla být odstraněna nehoda, kterou máme delší dobu hlášenou v ulici K Uhříněvsi v Praze. U křižovatky s ulicí K Hájku havarovala před časem dvě osobní auta. Zatím ještě stále projíždějte opatrně. Opatrně také na sjezdu z ulice K Barandovu na Pražský okruh ve směru do centra. Tady máme problém v podobě nehody osobního auta, které narazilo do svodidel. Pražský okruh ještě jednou, 25,5 km na trase Modletice-Ruzině, je tady odstavené porouchané osobní auto. Pozor si dejte i na D8, a to konkrétně na 20 až 18,5 km ve směru na Prahu. Je tady odstavené porouchané vozidlo a stejný problém, odstavené porouchané auto, je také na D10, a to na 11,5 km ve směru od Turnova do Prahy. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. 107.

0: Rádio Praha je stále s vámi, teď je 11 hodin, máme pro vás další zprávy. Ve studiu už je Václav Miller.
1: Hezké dopoledne. Na Masarykovo nádraží nebudou od zítřka jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. Praha Vinoř řeší nedostatek parkovacích míst, radnice zvažuje zavedení placených zón. Trenér fotbalové reprezentace Koubek po zápase s Kosovem oznámí nominaci na mistrovství světa. A dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer přijdou přehánky, místy bouřky i silné. Teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítřka jezdit na Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha-Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá.
3: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
1: V městské části Praha Vinoř chybí parkovací místa, a to především na tamnějších sídlištích. Vyplývá to ze studie, kterou si nechalo vypracovat vedení městské části. Podle ní by situaci částečně vyřešily placené zóny, ty ale může zřídit pouze magistrát. Radnice proto plánuje vybudovat až 30 nových parkovacích míst, říká místostarostka městské části Lenka Hluší ze sdružení Pro Vinoř.
4: Výstavba nových parkovacích stání je složitá, ať už kvůli tomu, že je málo volných pozemků, tak kvůli ceně výstavby. Přidávání parkovacích míst není dlouhodobým řešením, místa se brzy naplní a situace zůstává v zásadě stejná. Přesto jsme se prozatím rozhodli touto cestou.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka. V pásu od Ústí nad Labem po Znojmo foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Pokračuje meteorolog František Šopko.
5: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
1: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Nebezpečné můžou být i blesky nebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Muži z Kyjeva překazila ilegální útěk do Rumunska Medvědice. Píšou o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž. Muž se Karpaty snažil přejít v noci. Šelma ho zastavila v lesích u hranic. Vylezl před ní na strom a odtamtud zavolal pomoc. Když se pohraničníci dostali na místo, Medvědice už tam nebyla. Na Ukrajině kvůli ruské invazi platí válečný stav a dospělí muži nesmí zemi opustit bez zvláštního povolení. Dopadený tvrdil, že k hranici zabloudil. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. A čeští fotbalisté nastoupí před odletem na světový šampionát na Letné v přípravném utkání proti Kosovu. O síle soupeře mluví kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
6: Velice kvalitní mužstvo. Viděli jsme po videoanalýze, jakou kvalitu mají, a jsme si i vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovních, takže čeká nás nic jednoduchého.
1: Zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin, hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa. A do finále hokejového mistrovství světa postoupili Finové a Švýcaři. Domácí v semifinále v Curychu porazili Norsko 6-0, Finsko zvítězilo nad Kanadou 4-2. Praze dnes polojasno až oblačno, během dne zataženo, odpoledne a večer přijdou přehánky, místy bouřky, a to i silné. Teploty 26 až 28 stupňů. V bouřkách se objeví intenzivní déšť, menší kroupy a také nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích opatrně, komplikací je celá řada, například na Pražském okruhu na 25,5 kilometru na trase Modletice Ruzině, tady je odstavené porouchané osobní auto. Pražský okruh ještě jednou, na sjezdu z ulice k Barandovu na Pražský okruh ve směru do centra, tady havarovalo do svodidel osobní auto. Komplikace máme také na D8, a to konkrétně na 20. až 18. půltém kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané vozidlo. A podobný problém máme také na D10, a to konkrétně na 11. a půltém kilometru ve směru od Turnova do Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané auto a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné nedělní dopoledne, máme 5,5 minuty po 11. hodině. Když se na začátku tisíciletí objevil v Hollywoodu Colin Farrell, studia v něm viděla nového drsného rebela. Dnes 50-letý herec ale dokázal něco výjimečného. Z problémové hvězdy se stal respektovaným charakterním hercem. Jeho nejslavnější role si připomeneme už kolem 11:30. A kdo se postará o nejbližší hry? Hity? Ve víkendové Praze to bude třeba Ray. David Stipka s Evou Farnou. A taky skupina Maroon 5. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: To byl Headway na Rádiu Praha, je 17 minut po 11. hodině, neděle a taky 31. květnový den. A k poslednímu květnovému víkendu patří také v areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích festival Mezi ploty, čili hudba, divadlo a umění. Bohatý program festivalu zabaví všechny věkové kategorie. Součástí programu je třeba skupina Lucie, No Name, Tomáš Klus, Marpo, Pemrebit, taky Divokej byl, Kašpárek v rohlíku, Vostopět nebo Studio Damuza. Program je opravdu bohatý a na 10 scénách se během soboty a neděle představí více než 100 účinkujících. Detaily najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích, mimo jiné také na sjezdu z ulice k Barrandovu na Pražský okruh ve směru do centra. Tady máme problém v podobě nehody, a to do osobního auta, které narazilo do svodidel. Projíždějte proto velmi opatrně. Ještě jednou Pražský okruh, tentokrát 25,5 km na trase Modletice-Ruzině. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Komplikace zůstávají i

0: Na D8 mezi 20. a 18.5. kilometrem ve směru do Prahy je tady taktéž odstavené porouchané vozidlo. A připojím ještě D10, 11.5. kilometr ve směru od Turnova do Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané auto. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Je krátce po půl dvanácté, Radio Praha je stále s vámi, přejeme nádherný poslední květnový víkend. Irský herec Colin Farrell dnes slaví padesátiny. Z někdejšího hollywoodského bouřleváka, kterého proslavili role gangstrů a rebelů, se mezi tím stal jeden z nejoceňovanějších herců své generace.
1: I'm in this position because you've got a gun.
2: Come on, Stu. Don't you get the game yet?
3: Ve filmech začal hrát od roku 1995, ale velký průlom přišel o 7 let později s thrillerem Telefonní budka, ve které je v podstatě téměř celou dobu Farrell zavřený. Následovaly velké hollywoodské projekty jako Minority Report Stevena Spielberga nebo historický velkofilm Alexander Veliký Olivera Stonea. Nicméně skutečný respekt kritiků získal milovník duchovní literatury a filozofie až ve chvíli, kdy si začal vybírat zvláštnější a temnější role. Třeba v černohumorné gangsterce Martina McDonaghy v Brugách, která z něj udělala festivalového miláčka a přinesla mu první zlatý globus.
4: Píšou, že Belgičani dvakrát zachránili uprchlý anglický krále v 15. a 17. století.
5: Historie mě nikdy nebavila. Všechno je to o tom, co už je pryč. Co se to tam děje? To jsou filmaři. Natáčejí trpaslíky.
3: Ve snímku se před kamerou poprvé setkal s krajanem Brendanem Gleesonem. Spolu stvárnili dvojici nájemných zabijáků, kteří po spackané akci v Londýně dostanou příkaz uklidit se v malebném belgickém městečku.
6: Víte už, jaké byste chtěl být zvíře?
7: Ano, humr. Humři se dožívají více než 100 let. Mají modrou krev jako aristokrati. A celý život jsou plodní. Taky mám moc rád morze.
6: To vám blahopřeji. Většina lidí chce být pes. Proto je na světě tolik psů.
3: To už je ukázka z bizarního sci-fi dramatu oscarového Yorgose Lanthimose Humr, kde si Colin Farrell vyzkoušel další hereckou polohu. S McDonou i kolegou Gleesonem se pak znovu na plátně potkali v melancholických vílách z Inisherinu, které získali celkem 9 nominací na Oscara.
8: Just tell me what I've done to you.
9: When you didn't do anything to me.
8: I just don't like you no more. Like me yesterday.
3: Nejen novou generaci fanoušků pak překvapil proměnou v komiksového padoucha Oswalda Cobblepota alias Tučňáka ve filmu Batman a později i v seriálu Tučňák. Pod vrstvami masek a make-upu ho skoro nešlo poznat a právě to se herci líbilo, že poprvé hrál bez toho hezkého Colina. Co se týče osobního života, nikdy se neoženila, má dva syny. Otevřeně mluví o svých někdejších závislostech i psychických problémech. Nejtěžší období prožíval během natáčení filmu Miami Vice, na které si prý skoro nepamatuje. Farrell také nesnáší status celebrity, raději tráví čas mezi normálními lidmi, ideálně v dublinských hospodách. Miluje irský folklor, box, dlouhé túry a zajímá se o buddhismus, meditaci i filozofii. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
10: Víkendová Praha.
11: A Vláďa Malošík.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Ružinovské ulici v Praze. U křižovatky se Štúrovou havarovala dvě osobní auta a částečně blokují provoz. Pozor taky na sjezdu z ulice k Barandovu na Pražský okruh ve směru do centra. Tady máme nehodu osobního auta, které narazilo do svodidel. Projíždějte se zvýšenou opatrností. V úseku ulic Nad Údolím a Nad Lesem v Praze 4 probíhají stavební práce. Je tady uzavírka, která potrvá ještě do 2. června. V ulici Kroupova v Praze 5 probíhají práce na silnici. Místo je mezi křižovatkami ulice Pod Děvínem a k závěrce uzavřené, a to až do 6. června. A v ulici Doudova v Praze 4 opravují vozovku a mezi křižovatkami ulice Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která potrvá do 7. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Kamila a Petronila, to jsou jména, která dnes najdete v kalendáři. Přejeme oslavenkyním tedy všechno nejlepší. Užíváme si poslední květnový den na Rádiu Praha. Hostem Kateřiny Kubalové v pořadu Až na dřeně dnes bude Petra Procházková, oceňovaná novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice. Během své kariéry mnohokrát vyjela do válečných oblastí a mnohokrát si sáhla na dno. Jak se vyrovnává s lidským neštěstím, jak pečuje o své psychické zdraví a jak se podle ní proměnila role novináře. O tom všem promluví na Rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Pohodový poslech a dobrou chuť k nedělnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A teď už zpátky na silnice, Ružinovská ulice v Praze, dejte pozor, je tady nehoda u křižovatky se Štúrovou, havarovala tady dvě osobní auta a je tady částečně blokovaný provoz. Komplikace zůstávají také na sjezdu z ulice k Barandovu na Pražský okruh ve směru do centra. Tady máme hlášenou nehodu osobního auta, které narazilo do svodidel. A problémy zůstávají i na dalších místech. V Sokolovské ulici v Praze 2 se pracuje na silnici. Kvůli tomu tam neprojedete pravým jízdním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte do 8. června. V ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Průjezd je možný pouze ve směru od ulice Bořevojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Je před námi nedělní poledne, taky další zprávy, které do studia Rádia Praha přináší Václav Miller.
1: Hezké poledne. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě na Tchaj-wan, svou návštěvu označil za pragmatickou. Hoteliéři čekají stejnou nebo lepší letní sezónu než loni. Na Šumavě evidují zvýšený zájem už v červnu. A brazilská nemocnice přijala pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Bude oblačno, zataženo, postupně až silné bouřky, přívalový déšť a kroupy. Teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tchaj-wan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tchaj-peje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tchaj-wan doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
3: Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku.
4: Návštěva Tchaj-wanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchaj-wanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchaj-wanu ničí biznis s Pekingem.
5: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firm v Číně.
4: Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná nebo lepší než loni. Řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují ubytovatelé například na Šumavě.
6: No tak teď vymetám smetí.
7: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti.
8: Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
9: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
10: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
11: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
10: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
12: Mezitím zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
10: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Pražské divadlo Semafor dnes uvede hudební představení o zpěvačce a herečce Evě Pilarové. Projekt autorky Petry Králové už viděli diváci v 50 reprízách po celém Česku. Teď se symbolicky vrací na scénu, kde Pilarová kdysi začínala svou kariéru. Ve specializované nemocnici v brazilském São Paulo přijali pacienta s podezřením na nákazu ebolou. 37-letý muž se vrátil z Demokratické republiky Kongo. Projevily se u něj některé symptomy nemoci, včetně horečky. Uvedlo to brazilské ministerstvo zdravotnictví. Pokud bude mít pacient pozitivní testy, půjde o první zaznamenaný případ eboly v Brazílii. Nemoc se rozšířila na východě Konga v polovině května. Světová zdravotnická organizace tam eviduje přes 900 případů podezření na nákazu, včetně více než 220 podezřelých úmrtí. 8 potvrzených případů a 1 úmrtí po nákaze ebolou hlásí také sousední Uganda. A veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantručková ovládly úvodní závod světového poháru Sevilla v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsali si premiérový triumf seriálu v kariéře. Ve Španělsku porazili druhé francouzsky Emu Cornelisovou a Hezekiju Peronovou o 7/10 sekundy. Třetí skončili Melita a Antonia Abrahamovi z Chile. A slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajakrosu. V něm se odpoledne uskutečnil vyřazovací jízdy. Mezi ženami se z českých závodnic nejvíce dařilo Kateřině Bekové, ta skončila v časovce čtvrtá. V Praze dnes bude oblačno, odpoledne až zataženo, postupně se na většině území města objeví přehánky a bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, v bouřkách se objeví přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm za krátké časové období, kroupy o průměru kolem 2 cm a silné nárazy větru až 90 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Praze v Ružinovské ulici. U křižovatky se Štúrovou tady havarovala dvě osobní auta a částečně blokují provoz. Opatrně taky na sjezdu z ulice k Barandovu na Pražský okruh ve směru do centra. Je tady nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel. Pozor si dávejte i v úseku ulice Nad Údolím a Nad Lesem v Praze 4. Probíhají tady stavební práce a je tady uzavírka, která potrvá ještě do 2. června. V ulici Kroupova v Praze 5 probíhají práce na silnici a místo je mezi křižovatkami ulice Pod Děvínem a k závěrce uzavřené, a to až do 6. června. A v ulici Doudova v Praze 4 opravují vozovku a mezi křižovatkami ulice Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která potrvá do 7. června. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
13: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
14: Vystudovala žurnalistiku a během své kariéry působila zejména jako zahraniční zpravodajka. Reportovala z mnoha válečných konfliktů. Působila například v Afghánistánu nebo Čečensku. V roce 2001 založila sdružení Berkat, které pomáhá lidem v nouzi. Napsala také několik knih a za svou práci byla mnohokrát oceněna. V současné době píše pro deník N. Naším hostem bude už za chvíli Petra Procházková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla novinářka Petra Procházková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když jsem se na vás chystala, tak jsem si mimo jiné vzpomněla na svou dávnou učebnici nebo skripta ze žurnalistiky, kde byla taková ikonická kapitola o válečném zpravodajství. A vím, že my jsme si z toho tenkrát všichni zapamatovali to doporučení mít vestu se spoustou kapsiček. A vlastně jsme asi nikdo ani nepředpokládali, že něco takového bychom dělali. A vlastně mě napadlo, jestli se dá podle nějaké učebnice nebo něčeho vlastně připravit na to válečné zpravodajství, na to, co tam člověka jako opravdu čeká.
2: No tak trošku asi ano, v nějaké takové ty praktické základy. Já jsem taky si četla kdysi takovou příručku ještě v 90. když jsem jezdila hlavně do té čečenské války. A takové ty zásady, jak se máte a nebo nemáte pojistit a že si máte vzít a jakou neprůstřelnou vestu a co máte dělat, když je nálet, tak to má nějakou teoretickou přípravu. Většinou se pak chováte jinak, nebo aspoň já, protože strach a stres a buď máte těch zkušeností víc, nebo míň, to vás všechno ovlivní, takže vy třeba víte, co máte dělat, ale uděláte to trochu jinak. Ale možná je dobrý fakt si něco předtím přečíst.
1: A jak jste to měla třeba vy, když jste poprvé vyjela z té teplé pražské redakce někam pryč?
2: Ono je to dneska hodně jiné, protože já jsem poprvé vyjela v dobách, kdy ještě nebyly ani mobily. A vy dneska, co vidíte na sociálních sítích, třeba co se týče války v Iránu nebo války na Ukrajině, tak tam vidíte vlastně víc, než jsme my kdykoliv dokázali ukázat jako novináři, protože dneska je takovým hitem dát si goukameru na přilbu, dělají to vojáci, kteří jsou v přední linii, nebo se goukamera připevňuje na drony a dneska už se hemží internet stovkami a stovkami tisíc záběrů dronu, jak nalétává na člověka a zabije ho. To samozřejmě je obrovský posun i v té etice ukazování války, zobrazování války a tohle novináři jednak nikdy neměli možnost dělat a jednak nikdy nedělali. Takže já, když jsem odjela, moje první fronta nebyla v Čečensku, ale byla v Abcházii, bylo to v roce 1992 a já jsem byla úplně nepřipravená, protože jsem nikdy předtím nic takového neviděla, jenom ve válečných filmech.
1: Vy jste vlastně zmínila jednu zajímavou věc a můj muž to s oblibou komentuje, takže dneska je vlastně každý takovým médiem. Každý si opravdu může nasadit tu kameru, vzít ten telefon, něco natočit a bez jakéhokoliv ověření to vlastně dát do světa. A dost těžko se v tom orientuje. Máte s tím třeba i vy jako ostřílená novinářka problém? A to nemluvím o tom, že se objevují videa, která jsou jenom AI vytvořená.
2: Mám s tím velký problém. Já říkám našemu fotografovi z deníku N, Gabovi Kuchtovi, ty už nikdy nebudeš nikde první jako fotograf, protože první bude ten, co bydlí v tom baráku, k jemuž sousedovi přiletla raketa nebo dron a on to natočil. Dneska 99,9% fotografií a videí takových těch opravdu atraktivních uvozovkách, které zaznamenávají přímo útok, není od novinářů. Vy prostě nemůžete, to je obrovská náhoda. Nám se to stalo s Gabem dvakrát za celou dobu, co jezdíme na Ukrajinu, že jsme byli téměř přítomně nějakému útoku a vlastně to ani nechcete, protože to riziko, že to bude váš poslední záběr, je opravdu veliké. Takže náš úkol je teď trochu jiný, než byl právě v těch devadesátkách válečných zpravodajů, kteří naopak jako pásli potom být první a být opravdu v té první

se v té realitě tak, aby jsme uváděli věci na pravou míru, uváděli je do kontextu a ověřovali. Jako fakt, ověřovali, jezdili na ta místa, ptali se lidí, kteří byli svědky té události, ptali se analytiků, ptali se lidí, kteří tomu rozumí a celé to dávali dohromady a vytvářeli z toho něco, co je aspoň trochu podobné pravdě.

0: na dřeň.
1: Liší se třeba i přístup lidí na těch místech k novinářům. Právě i třeba kvůli tomu, že opravdu točí, fotí spousta lidí, kteří nejsou těmi novináři.
2: No, to bych vlastně ani neřekla. Liší se přístup lidí v čase a to jsem zaznamenala, že to bylo podobné v Čečensku jako na Ukrajině. Když ta válka začala, tak ti lidé se obracejí k novinářům skoro jako k nějakým spasitelům, kteří jejich neštěstí donesou do světa. Ano, teď už je to míň, protože samozřejmě ti lidé jsou na sociálních sítích a myslí si, že to dokáží sami, ale pořád je tady obrovský rozdíl, především mezi světovými agenturami a velkými novinářskými projekty, jako jsou New York Times, Reuters, BBC, který má obrovský dosah, tak novinář z takového média, když přijede na místo, tak lidé mu velmi ochotně sdělují své příběhy, protože mají pocit, že tím, že se to řekne do toho světa, tak se něco může změnit. Jenomže jakmile ta válka trvá pár let, tak oni chápou, že to moc velká změna není to, že vykřičí svoji bolest a že se jí světová veřejnost dozví. Zjistí, že ona jí ví a že ta reakce je jednak omezená a jednak stále menší. Lidi si zvykají na to, že se jí neštěstí děje třeba za humny. Nejdřív jsou šokovaní, jak to bylo u nás, a pak propadají do takové apatie. To se prostě strašně posunuje. Ale to prostě nevadí, jako my musíme stejně válku dokumentovat, nejen kvůli tomu momentálnímu zájmu, ale novináři, a to se někdy zapomíná, slouží i jakési archiválie, potom ty novinářské články, které vlastně dokumentují to, jak ta událost

0: probíhala a dodnes těžíme z toho, co novináři udělali za druhé světové války.
1: A vy jste tady před chvílí říkala, že ti lidé v těch krizových oblastech říkají novinářům věci ve snaze něco změnit. A já si říkám, že možná i proto třeba někteří novináři ty své texty publikují. Měla jste to tak? Chtěla jste svými texty něco jakoby měnit nebo v úvozovkách jenom informovat?
0: No, já jsem z toho trochu vyrostla, z té touhy jako zachránit svět.
1: Takové to spasitelství, se kterým tam člověk možná jako jede.
0: Protože ano, ale to si myslím taky, že je trochu generační záležitost, že přece jenom novináři, když začínají a jezdí tady, začnou jezdit do těch oblastí, v těch 90. to rozhodně nebylo tak zvykem. Já jsem byla takový jednooký mezi slepými králem, zvláště v tom českojazyčném prostředí, protože my jsme se to ani na fakultě nějak neučili, nějakou válečnou nebo krizovou novinařinu a moc i těch dívek se do toho nepouštělo. A ano, byl to, když vidíte, jak se děje někomu neštěstí, vidíte zraněné děti, zvláště u těch civilistů, je to velmi jako emotivně silný zážitek a vy máte pocit, že chcete napsat článek, aby si ho v Evropě ti politici třeba přečetli a řekli si, ježišmarja, to jsou věci, jdeme a prostě řekneme těm Rusům, ať toho nechají, nebo že já nevím co. Jenomže se nic takového ve velké míře nedělo a to byla určitá jako frustrace. To jsem měla takový období jako velké frustrace, že jsem i skoro rok vlastně nepsala do novin, založila jsem si tam dětský domov a psala jsem si knížku. Trošku jsem si potřeba od té novinařiny odpočinout v tom smyslu, že jako máte pocit, že vy něco děláte, riskujete a ono to vůbec nemá žádný smysl. Pak pochopíte, že ten smysl je trochu jiný než momentální akce. Že napíšete článek a druhý den je konec války. Tak to prostě nefunguje. A druhá věc je, že mi došlo to obrovské nebezpečí tomu, když začnete novinařinu jako její prvotní úkol informovat o tom, co se děje pravdivě, podřizovat snaze něco změnit a začnete se z kategorie novinář přesouvat do kategorie aktivista, což si myslím, že je obrovský problém současné i české, i jiné, ale především české žurnalistiky, kterou víc sleduju. A on z toho asi každý trochu vyroste, někteří teda ne, ale většina lidí z toho vyrostou, ale ta mladší novinářská generace, a je to pochopitelný, měla jsem to taky, chce daleko víc svět měnit a mít vliv na to, co se děje a já se jako ubírám už přece jenom v tom přesvědčení, že mám já do něčeho zasahovat.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Nadřeň.
1: Vy už do zahraničí a do krizových oblastí jezdíte strašně moc dlouho. Mění se to prožívání vaše těch cest? Může se tady vlastně dostavit něco jako rutina, že už vás tam nic nepřekvapí? Nebo je to vždycky cesta jako do velkého neznáma?
2: No, skoro vždycky mě něco překvapí. Tak mě vůbec válka na Ukrajině překvapila úplně zásadně, protože já jsem ještě den před tím dramatickým únorovým dnem, kdy Rusové zaútočili plošně na celé území, prostě nevěřila, že ta válka bude mít tuto podobu, té velké, opravdu celoplošné války. Myslela jsem si, že to bude pořád drženo v těch mantinelech lokálního konfliktu na východě a na tom Azovském pobřeží. Ale Ukrajina je zase úplně jiná válka než já. Všechny, které jsem prožila od východního Timoru přes Afghánistán, právě po ty kavkazské války, to je válka, která se nejvíc ze všeho podobá opravdu jako druhé světové válce v tom malém měřítku, jo. A ona sice je pořád svým charakterem lokální konflikt, který se stává stále více takovým latentním, dlouhodobým lokálním konfliktem, ale daleko víc než ty války, které jsem předtím sledovala a ze kterých jsem reportovala, zasáhl celou Evropu a vlastně i Českou republiku i třeba tím přílivem uprchlíků nebo tím, kolik lidí z České republiky jako dobrovolníci na Ukrajinu jezdí, takže daleko víc nás zasahuje.
1: Teď jsem do studia přišla usměvavá žena, které svítí oči, která o sobě říká, že je velká životní optimistka. Odjíždívá do těch krizových oblastí trochu jiná Petra Procházková, která se musí malinko třeba obrnit, aby jí to tam nesemlelo, aby jí ten strach třeba nesevřel, aby vydržela tu tíži, která se tam na ní nahrne?
2: Já jsem se naučila jednu důležitou věc, protože úplně jako gromí práce už hodně dlouho spočívá v tom, že naslouchám lidem, kterým se něco strašného stalo. Já už úplně ani to teď vlastně jak i z těch důvodů, které jsem řekla, že jako vlastně si tu první linii reportují ti vojáci a už ani fyzicky ve svých 62 nemám na to, abych jako žila s vojáky v zákopech. Takže úplně se nehrnu do té přední linie. Dneska taky ta novinářská práce fakt vypadá trošku jinak, ale to mi zůstalo to naslouchání lidí, kteří žijí v nějaké nebo prožili nějakou dramatickou situaci, něco strašného se jim stalo, nebo žijí, já nevím, v Chersonu, v Dněpro, ve vesnicích, které jsou ostřelované, vy tam přijedete a oni využijí tý chvíle, kdy tam jste a teď vám to valí jako do hlavy. Tak to je něco, co mě dříve jako dělalo potíže v tom, že já jsem měla pocit, že ten konkrétní případ třeba té mámy, které zabili dítě, že to musím nějak řešit, jo? Že mám napsat ten článek a pak ještě jako někomu říct, aby jí pomohl, protože v tak strašné situaci, jo? Nebo lidi, kteří přišli o všechno, teď je najdete někde úplně na ulici, bez nohy, bez ruky. Pořád jsem měla pocit, že to konkrétní musím řešit. Tak to jsem se naučila, že nemůžu. Můžu doufat, že si to někdo přečte, ten článek, a že se někdo obrátí na nějaké organizace, které to mají v popisu práce, ale nemůžu jakoby na té cestě tím světovým neštěstím sbírat všechny ty nešťastní lidi a tahnout si je za sebou na té svý káře, protože už by byla hrozně přeplněná a vlastně, když chcete pomoct všem, tak nepomůžete nikomu, jo, protože to je obrácený, pomůžeš jednomu člověku a pomůžeš celému světu a naopak to platí taky. Nemůžete se snažit pomoc celému světu, protože to prostě není ve vašich silách a pak se stane, že budete pomoc potřebovat sama.
1: Kde potom tu káru, byť na ní třeba není to všechno, vysypete, abyste se opravdu z toho nezbláznila, protože já přiznám se, že některé ty příběhy, které jsem asi tak jako rozečetla během té přípravy, jsem ani nebyla schopná dočíst.
2: Jsou příběhy, které jsou sami o sobě dost dramatický a šílený a kde se shodou okolností různých najednou podaří tomu člověku, ale ne mýma rukama, ale cizíma rukama, ale jako mojí zásluhou v úzovkách tím, že prostě jsem na něj narazila, tak se podaří jeho osud zlepšit. Třeba máme takový případ Bohdana Gadzeviče, což je ukrajinský voják, který přišel o obě ruce a jednu nohu. Jeho příběh jsme popsali několikrát, sledujeme ho a podařilo se, že se ozvali lidi právě přes občanské sdružení Berkat a vyzbírali mu na ruce. A on najednou má auto, má manželku, má ruce, jeho život se zásadně změnil. Jako jasně, těch bezrukých, beznohejch jsou tam tisíce, ale kdybychom se snažili pomoci vícero než tomuhle jednomu, tak by to nedopadlo. Tak prostě to nedokážeme.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Vy jste během svých cest potkala spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně strašné věci. I spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně dobré věci. Jak moc se proměnil váš pohled na člověka jako takového?
2: No, já mám takový pocit, že jsem opravdu potkala strašně málo lidí, kteří byli úplně jako ztracený. Jo. Jako když bych asi pátrala v jejich životě, tak bych tam našla nějaký kořen, kde se stalo to, že se proměnili v nějaké opravdu jako zrůdy bezcharakterní nebo velmi kruté lidi, kteří si ospravedlňovali činy, jako je obsazení nemocnice a týrání žen v porodnici, braní rukojmích v podobě dětí školních. Že to ospravedlňují nějakými vyššími morálními principy, jako oni bombardují naše vesnice, tak my jim jejich děti prostě vememe jako rukojmí a vyhodíme jim do povětří. Jo? Tak takových lidí, kteří vůbec s nima ani v této situaci žádné svědomí jako nehnulo, jsem potkala hodně málo. I na Ukrajině potkáte lidi dneska, který zjistíte, že tam jsou třeba proto, aby kšeftovali na frontě s lidským neštěstím, prodávali humanitární pomoc. To je prostě v každé válce. Ale nejlepší je, když se s takovým člověkem začnete bavit a šťourat se v jeho pocitech, v jeho minulosti, proč to dělá, co se stalo, tak tam vždycky najdete cestu, kterou šel a došel až k takovému stavu, ve kterým je málo kdy, jako se stane, že se někdo narodí a už je předurčen k tomu, že to bude masový vrah. A tyhle lidi mě hrozně zajímaly, jejich cesta k tomu, co my označujeme jako třeba terorista, tak ta mě vždycky strašně zajímala.
1: Jsou takový lidé ochotní se bavit?
2: No jak kdy? U těch teroristů je to snaží, protože oni většinou mají nějaký ideologický důvod, proč teroristy jsou.
1: A mají jako potřebu to sdělit.
2: A oni to chtějí sdělit. Jo. Proto je i taky velmi ošajstlich, když řeknu jako spisovně, dát jim možnost
1: To je to, co chtějí.
2: Promlouvat. Ale myslím, že není cestou, a takové pokus tady byly, jak v západní žurnalistice, tak i v Rusku, zakázat rozhovory úplně s nima dělat. Já jsem udělala jich pár, byl to jeden z důvodů, proč mě vyhostili z Ruska. Ale myslím, že tam je možnost nestat se jich hlásnou troubou a zároveň nějak vysvětlit, proč. A tady na Ukrajině zase bylo třeba zajímavé, my jsme dělali takový velikánský materiál o dezertérech. Někdy to byly příběhy srdcerivný, kde prostě vidíte, že je to jediný syn mámy, která ho uprosila na kolenou, sehnala 20 tisíc dolarů a asi se chovala stejně, jako bych se chovala já, když se tak jako probírám ve svých mateřských pocitech. Ale pak tam taky byli lidi, kteří z toho měli obrovský kšeft. Mluvili s námi anonymně. Skoro každý člověk chce někomu něco říct. Musí mít důvěru, že ho nezradíte, že ho neprásknete, že si tím neuškodí, ale možná taky chce ulevit svýmu svědomí. Většinou vám vysvětlují, proč to dělají. Ty, který za to berou těch 20 tisíc dolarů, za to, aby převedli přes hranice mladého Ukrajince, který je povolán do armády, tak aby ho převedli přes Tisu do Rumunska, tak vám tvrdí, že to dělají kvůli těm maminkám a že těch 20 tisíc jsou náklady. Ale ono to tak není samozřejmě. Peníze vládnou světem. Nám to trvalo rok, než jsme rozkryli a přesvědčili některé ty aktéry, aby s náma promluvili, tak taková mravenčí práce.
0: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Rodinný den na Výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
1: hudby,
0: sportu
1: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
0: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
1: Čekají vás workshopy,
0: sportovní aktivity,
1: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
0: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
1: Na akci vás zve hlavní město Praha a Výstaviště Praha.
0: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách.

0: na dřeň.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes novinářka Petra Procházková. Vy jste toho viděla strašně moc. Jak moc vám všechny ty zážitky pomohly přečkat vaše vlastní okamžiky, kdy vám nebylo dobře? Kdy vám prostě hodil ten pomyslný osud ty klacky pod ty nohy a musela jste najednou prostě jít úplně jinou cestou, všechno změnit?
2: Já vlastně jako nevím, ten svůj osud si jako fakt každý táhne sám, možná některé věci, které se týkají, nevím, různých jako osobních, bych řekla, jako tragédií v úvozovkách, protože když vám umře 90letá babička, tak je to smutný, ale není to tragédie v tom pravém slova smyslu. Tak já jako jasně, já to říkám i svým synovi, hrozně mu tím lezu na nervy. Když mu říkám, podívej, jako tohle není tragédie. Tragédie je, když tamhle umře prostě 10 vojáků, kterým ještě není ani 30 na frontě v úplně nesmyslný válce, jo. Tak jsem mu to říkala, když šel na maturitu, že jako, ale tím ho asi moc nepozbudím, protože to je právě jako hrozně těžký. On si každý to svoje individuální neštěstí si vždycky prožíváte nějak, jenom si to rozumem můžete nějak relativizovat, jo. A tak moje největší průšvihy se staly právě, můj druhý manžel zmizel, pravděpodobně ho Rusové někde zabili v Grozným, v hlavním městě Čečenska. A to si jako neříkáte, to není tak hrozný, protože i jiným umřel manžel, jako jo, takhle si to prostě neřeknete. Ale zároveň hraje tom určitou roli to, že v tom jakoby nejste sama, jo? Že jsou kolem vás lidi, kterým se stalo ještě něco horšího, nebo prožívají prostě nějaký drama. A přece jenom třeba to společenství žen v takovýchto situacích bývá podpůrné. Blbý je být sám. A vidíte, že někdo jako to překonal a jede dál a teď si našel nějakou aktivitu, která mu v tom pomáhá, tak je to hrozně jakoby povzbuzující. Takže asi ta definice neštěstí se vám relativizuje.
1: Přesto měla jste někdy fakt krizi, kdy jste si říkala a už ne, už prostě nepojedu, už nemůžu, už je to nad moje síly.
2: No, měla jsem určitě v Čečensku, ale to bylo způsobeno tím, že ta válka trvala hrozně dlouho, že začala v prosinci 1994, já jsem tam hned vyrazila, věnovala jsem se jí strašně moc té válce, část toho období jsem dokonce bydlela v Grozném a najednou byl rok 99 a už to trochu začíná být jako teď s Ukrajinou, jo. Že jako nabízíte různá témata a teď vám v těch redakcích říkají, tyjo, ale to už jsme měli. Pamatuju si, v Grozném exhumovali hromadný hrob a oni se tak zamysleli a říkali, no záleží na tom, kolik tam najdou mrtvých. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že pro ně už je to otázka jako té kvantity, ale že největší neštěstí je ten jednotlivec vždycky. Jo. Že jakmile začnete psát svodky z fronty, umřelo dneska 80 lidí, 92 zraněno, to už vůbec nikoho jako nezasáhne. Ale ten jednotlivý osud je vždycky důležité na něm ukázat právě to celkový neštěstí. A když se tohleto začalo dít, tak mě to strašně jako naštvalo, protože ta vaše práce, vy se tam jako fakt snažíte a teď vidíte, jak jsou ty lidi nešťastní a sdělují vám své příběhy a on vám je pak ani nikdo nevotiskne.
1: Vy jste těch textů napsala strašnou spoustu za celá ta léta. Žijete vlastně potom ještě s tím článkem, když ho vydáte dál, sledujete, jak moc se čte, se říká klika, jak na to lidé reagují, čtete si třeba ty diskuze pod ním, anebo to prostě pošlete ven a tím to končí?
2: No něco mezi. Diskuze si nečtu, protože to by mě asi rozčilovalo, ale někdy na Facebooku se mrknu a vlastně buď mi tam lidi nadávají, nebo mě chválí, ale moc si to nezasahuju do nich nikdy. Dřív, když byly papírové Lidové noviny, no tak pak jsem třeba přijela z těch cest a teďka moje máma schovávala ty noviny a tak já jsem se koukala, jak to hezky vypadá s těma fotkama, jak to udělali a tak. Dneska je ten článek hodinu dvě na té homepage, kde si ho lidi jako možná kliknou a teďka vidíte, jak jako se dějí jiný věci, hlavně domácí.
1: Pak to klesá
2: a to jako
1: klesá.
2: Začne padat a si říká, tyjo, když jsem to psala 3 dny a pak najednou tam není ani vidět. A je konec.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Byl třeba i tohleto ten důvod, proč jste vydala ty své knížky? Ty přece jenom jako jsou papírové, někde v knihovně zůstanou.
2: Určitě, ty knížky, každá má jiný důvod. Hmm. Ta poslední Cesta Rusů k válce, to nebyla moje iniciativa, ale iniciativa našeho pana ředitele Honzy Simkaniče, který jednoho dne přišel a řekl, že ty rozhovory, které jsem udělala, že by se měly sebrat a vydat jako kniha. Já jsem k tomu teda něco dopracovala, napsala úvod, opentlili jsme to, ta knížka není úplně jenom jako sebrané rozhovory. Je tam mnohem víc věcí a to ano, to byl ten důvod, co říkáte. Já jsem jakoby cítila, že je dobré přesně tyhle rozhovory s Rusy, kteří mají jiný pohled na válku na Ukrajině, jiný pohled na Evropu, než my, než ta naše bublina liberální, dejme tomu, novinářská, a nebo i ukrajinská, protože teď jsme v tom spolu s nima, v tom jakém pohledu na ten konflikt a na jeho kořeny, tak mně přišlo důležité to mít v té knize a udržet to, zaznamenat to, až ta válka skončí, začneme hrabat v těch důvodech. A tady v té knize jsou, myslím, docela pěkně shromážděné. Ale třeba knížka Frišta, kterou jsem napsala v Afghánistánu, ta vznikla z jiného důvodu, a to hlavně proto, že tam nebyla elektřina a já jsem tam po večerech prostě nemohla psát na počítači. Takže jsem si rukou psala takové poznámky jako zážitky spíš osobní, které jsem v tom Afghánistánu prožila, a potom hlavně jako do novin nemůžete dát všechno. Zvláště z toho afgánského prostředí je to problém, protože Afgánci jsou hrozně citliví na svoje soukromí. Mm-hmm. Na svou jako intimitu. Mm-hmm. Proto mají ty vysoký zdi a mýho muže, který je Afgánec, nejvíc, když přijel do České republiky, šokovali ploty. Jakože tam je vidět na tu zahradu.
1: To vůbec nechápe. Nízké nebo někde nejsou žádné.
2: Průhledné, nízké a žádné, no to vůbec nechápe. Jo. Úplně jako z toho byl vedle a dodnes je. A v Afghánistánu máte vysoké zdi, protože ta zeď je svoboda. Mm-hmm. Za tou zdí vy nemusíte mít burku, můžete se tam hádat s manželem, třeba ho i terorizovat, ale to nesmí nikdo vidět. Takže já jsem nemohla tyhle příběhy, protože jak jsem žila v afgánské rodině, nemohla jsem ten příběh té rodiny zveřejnit. To by nepřežili a bylo by to hrozně necitlivý vůči nim. Takže já jsem z toho udělala fabulaci, zamutala jsem těch příběhů víc dohromady, aby se nikdo nepoznal, a napsala jsem jako beletry.
1: A to už nevadilo.
2: To nevadilo, že tam nikdo nepoznal, poznal se tam jenom můj tchán, který zemřel, a tomu to nevadilo. To byl takový řek Zorba a ten šel do každého takového dobrodružství se mnou. Jinak se tam snad ti lidé nepoznávají.
1: Chystáte nějakou další knihu?
2: Ani ne. Já mám teďka ten deník, já bych hrozně chtěla pracovat ve čtvrtletníku nebo v ročence. Nejradši. Protože ten deníkářský rytmus, já už jsem v deníku N nejstarší žena. A ten deníkářský rytmus, to je, jsem můj pan vedoucí Honza Kudláček tomu říká, jdeme do kolbenky. Jo. Takže já fakt stávám v 6.15 každý den. Mě občas lidi zvou na besedy a teď jako přijďte tamhle a přespíte a půjdeme na výlet. A mě už to jako i naštve, už jsem na ně někdy třeba říkám, ale prosím vás, já chodím normálně do práce. Já jako můžu večer přijet na besedu, ale druhý den v 6.15 musím vstát a do 9 musím mít přípravu, co ten den budu dělat, a v 9 jdu na poradu a končím kolem 11. večer. Takže jako je to hrozně časově náročný. A psát knihu, mě si někdy říkám, ty ještě jako ráda bych, ale jako to je, jak když horníkovi řekne, ať přijde domů a ještě si zahází uhlím jako doma pro zábavu. Mám taková dva je témata, ale nedokážu to v tomhle tempu, nedokážu se na to najít čas.
1: Ale jak se tak na vás koukám a jak vám svítí ty oči, tak vás to pořád dost baví, řekla bych.
2: Jo, mě ta deníkařina baví, tak to bych mohla bych odejít, že jo, někam, nebo bych mohla jít do důchodu, nebo já nevím, nebo psát právě knihy, když těžko se tím člověk u nás uživí, ale mě baví sledovat, co se děje. A když už to sleduju, tak pak už to nějak napíšu, to už je jenom fakt řemeslo.
1: Na co se teď nejvíc těšíte?
2: Těším se na svoji společnou polodovolenou s manželem. Chceme si koupit nenápadný malý obytný vůz a vyrazit, pokud to půjde, tak zkusit i Irán. Určitě bychom chtěli zajet do Azerbajdžánu, což je taky zajímavý problém, protože Azerbajdžán má od covidu zavřené pozemní hranice, takže to je výzva. No a Gruzie, Arménie, situaci poté, co Azerbajdžán dobil zpátky Karabach, podívat se na to z obou stran. Uvidíme, kdo nás kam pustí, ale na to se strašně prostě těším. Na tuhle cestu.
1: Vy jste asi nikdy nebyla na úplně obyčejné dovolené, jak si to spousta lidí představuje, pláž, lehátko.
2: Byla jsem v Chorvatsku. Když se nám narodil s manželem náš syn Zafar, tak jsem vzala našeho synovce afgánského, který mu bylo tehdy asi 11, a toho maličkýho Zafárka a manžela, a jeli jsme, dokonce myslím, že dvakrát jsme byli v Chorvatsku, nejednou v Černý hoře. A tam jsme jeli jako na pláž a pro mě byl zážitek pozorovat je, protože Afganistán nemá moře, a když jsme byli úplně poprvé u moře, tak můj muž takhle jako vešel do těch vln a pak se vrátil a úplně naštvaný mi řekl, ty jsi mi ale neřekla, že to je slaný. A já jsem si uvědomila, že žijem úplně v jiný realitě než třeba jako jiní lidi. My nevíme spoustu věcí o Hindukuše a o sněhu a o tom, jak se žije v horách, a některé moje otázky jim připadají úplně jako UFO. A prostě lidi, kteří žijou třeba dlouho v nějakých zemích, kde není moc zvykem cestovat, tak ke svému životu nepotřebují informaci, že moře je slaný.
1: Co ke svému životu potřebujete vy?
2: Tak nějakou perspektivu asi. Že mě čeká něco zajímavého, ale zároveň už nepotřebuju mít fakt jako zbalený ten baťůžek. Já dobře tvořím ve stresu. Jo? Já, když mám stres, tak se mi rychle píše. Jak nemám stres, tak mi to dlouho trvá. Ale čím dál méně potřebuju ten permanentní stres, že někam odjíždím. Takhle jsem žila skoro 20 let a nebo že prostě jsem někde v nějakém prostředí, kde pořád o něm reportuju, že 10 let jsem žila v Rusku, pak jsem 6 let žila v Afghánistánu, tak teď jsem radši doma, kde jako mám klid na to kladení slov a přemýšlím víc o těch souvislostech a radši se bavím s analytiky a ekonomy. Hrozně mě baví rozhovory s ekonomy, protože jsem pochopila, že ekonomika hýbe světem. Dřív jsem spíš psala o tom jak a teď radši píšu o tom jako proč.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byla novinářka Petra Procházková. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
2: Děkuji moc.
0: A já už jen doplním, že si nás můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Stále posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy na 13. hodinu a ve studiu je Václav Miller. Hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti, očekávají to předsedové všech frakcí. Je světový den bez tabáku, v Česku kvůli kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Varšava od zítřka zavádí noční zákaz prodeje alkoholu a v Praze bude oblačno zataženo, postupně silné bouřky, přívalový déšť a kroupy, teploty 26 až 28 stupňů.
5: Rádio Praha. Zprávy.
4: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Český rozhlas. Koalice chce prosadit rozšíření seznamu výdajů, které by se nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, to označují za hazard s budoucností země. Podle předsedkyně klubu hnutí ANO Jany Mračkové-Vildumetzové ale právě tyto strany Česko zadlužovaly v minulosti.
6: Pokud dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech, tak mně přijde jako úplně neskutečné.
4: Senátorské kluby se ještě poradí, jestli připravit pozměňovací návrhy nebo novelu zamítnout. Změny rozpočtových pravidel by měli senátoři projednat zřejmě v polovině června. Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha platí zejména pro západní polovinu Česka od Šluknovského výběžku až po jihozápad Moravy. Bouřky na naše území přicházejí hlavně z Německa. Pokračuje meteorolog Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
4: Kvůli intenzivním příbalovým dešťům hrozí lokální záplavy, například zatopení sklepů a podchodů. Lidé by si měli dávat pozor taky na blesky a na větrem pro polámané větve a vyvrácené stromy. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Na dnešek připadá Světový den bez tabáku. V Česku na následky kouření zemře každý rok 16 až 18 tisíc lidí. Vyplývá to z dat České pneumologické a ftyziologické společnosti. Podle jejího předsedy Vladimíra Koblíška kouření nezvyšuje jen riziko rakoviny plic, ale taky třeba nádoru ledvin a prsu nebo kardiovaskulárních onemocnění.
8: Jakékoliv chronické neprospívání, tím se má na mysli měsíce déle, u člověka, který je kuřák, mělo vést k tomu, aby ten člověk navštívil svého praktického lékaře. Ten praktik ví, že kuřák, tomu to ten pacient by měl říct a měl by udělat několik základních vyšetření, mezi které nepochybně patří rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha, možná nějaké krevní testy, protože ty choroby se projevují různě.
4: Ve Varšavě začne od pondělka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se stahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskavského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti na místních a policejní výjezdy. Noční zákaz prodeje alkoholu už půl roku platí ve dvou čtvrtích v centru města. Podle polské tiskové kanceláře tam počet incidentů klesl o téměř 24%. Obdobné nařízení už platí například v Krakově, Gdaňsku nebo Štětíně. Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do finále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. V semifinále porazili americkou dvojici Krap Beneš po obratu 19-21, 21-12 a v tiebreaku rozhodli 15-13. O zlato si Češi zahrají zhruba od 16 hodin proti vítězům druhého semifinále, ve kterém se střetnou Katařené Yunus a Tyžan se švédskou dvojicí Oman Helvik. Praze dnes oblačno a zataženo, postupně na většině území města přehánky a bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, v bouřkách se objeví přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm za krátké časové období, kroupy o průměru kolem 2 cm a silné nárazy větru až 90 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most opatrně za sjezdem na Strašnice. Tam zastavíte, následná kolona pokračuje k čerpací stanici Shell. Tam stále vyšetřují střet dvou aut v pravém pruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpozorněte před sjezdem na Zdiby. Na půltém kilometru zasahují u nehody osobního auta.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, máme 5 minut po 13. Je neděle 31. května a z muziky zpěvák Sombr. MGK. Eddie Stoilo. George Ezra.

0: Krásné odpoledne, čtvrt na dvě, Adele dospívala na Rádiu Praha. Za chvíli se vydáme na vojenské letiště Praha k Beli, odkud dnes pražská zoo transportuje další skupinku koní Převalského. Teď opět na silnice, ale zatím žádné novinky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Praha, teď máme přesně půl druhé. Už 15 let přepravuje pražská zoo koně Převalského do divoké přírody. Jinak tomu nebude ani letos, právě na dnešek 31. května připadá další z transportů, které už pražská zoo uskutečnila. Na vojenském letišti ve Kbelích všechno sleduje naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Ahoj, zdravím tě.
1: Já tě také zdravím, krásné odpoledne, slunné odpoledne k tobě do karlínského studia.
0: Proběhlo všechno hladce a jak vypadají přípravy na takový transport?
1: Tak ty přípravy jsou velmi náročné a to až do poslední chvíle, jsou taky velmi napínavé, protože jde o divoké koně, kteří na jakoukoliv manipulaci nejsou vlastně vůbec zvyklí. Proto je tahle transportní operace velmi precizně připravená a to už několik měsíců dopředu. Letos putuje do Kazachstánu poprvé čtveřice hřebců, kteří jsou navíc jednak těžší, logicky, než samice. Dospělý samec jen pro představu může mít až 350 kg a v podstatě na jakoukoliv manipulaci, jak už jsme právě zmiňovali, nejsou zvyklí a proto právě i ty chovatelé a ošetřovatelé provází lehké obavy, aby právě všechno dopadlo dobře, protože jak už si víme, tak už i z těch předchozích vlastně zkušeností předchozích let většinou ty převozy, nebo ne většinou, ale některé z nich provázely právě občas nějaké problémy. Ráno ošetřovatelé naložili tedy koně v chovatelské stanici v Dolním Dobřejově do těch převozních boxů a zamířili sem na vojenské letiště ve Kbelích, kde jsme právě teď s novináři stojíme na runwayi a v podstatě už čekáme na to samotné odstartování armádního letounu CASA. Teď se nakládají ještě poslední nezbytnosti, no a za pár minut už by všechno mělo začít. Tedy měla by začít ta trasa samotná těch koní až do Kazachstánu.
0: V minulých letech se převoz bohužel neobešel bez komplikací. Co se stalo, Sabi?
1: Ano, to je právě to, o čem jsem mluvila před chvilkou. Bohužel je to tak, jak už jsem naznačila v úvodu, tak ten převoz není skutečně jednoduchý. A i když je to několikátý let, v tomto případě již 15. let a mohlo by se zdát, že už to má pražská zoologická zahrada pod palcem, jak se říká, tak i přesto jsou vždycky pochopitelně všichni nervózní, protože přeci jen mluvíme o divokých koních, mluvíme o zvířatech a jak jistě i ty sama moc dobře víš, tak jakýkoliv transport zvířete, obzvlášť divokého, je opravdu velmi riskantní záležitost a o tom hovoří i právě zkušenosti chovatelů z těch předchozích let, protože už se stalo několikrát a to je i to, čeho se vlastně chovatelé bojí, když si ten kůň v tom boxu takzvaně klekne nebo sedne, tak to je známka toho, že není něco v pořádku a to se právě stalo v těch předchozích letech, kdy dokonce kvůli tomu právě musela být jedna z klisen vyřazená. Nicméně zatím to vypadá, že tohle se letos nebude dít a ještě připomenu asi úplně tu nejhorší možná zkušenost, kterou ošetřovatelé s převozem koní mají, ta se stala loni v červnu, kdy právě jeden z hřebců prorazil ten převozní box, přepravní box a stalo se to přímo na Pražském okruhu, takže jim opravdu utekl do čtyřproudé silnice, bylo to velmi nebezpečné, ale i přesto, že to bylo takhle dramatické, tak se nakonec naštěstí nikomu nic nestalo, jak koni, tak všem, kteří se toho zúčastnili a nakonec se to obešlo bez neštěstí a bez zranění. A my už teď, jak jsem říkala, čekáme a koukám vlastně na samotnou runway, na zaparkované letadlo, armádní letadlo CASA a čekáme na samotný odlet. Tak budeme jim přát, aby všechno dopadlo bez problému.
0: Tolik naše letající redaktorka Sabina Vosecká. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Praha živě.
0: Pojďme se podívat na silnice na dálnici D8 s Ústí nad Labem ve směru do Prahy. Opatrně před sjezdem na Zdiby na půltém kilometru stále řeší nehodu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Teď máme 2:15. Více než 8 milionů turistů loni navštívilo Prahu. Nejčastěji se jedná o Čechy a Němce a vzrostl zájem dokonce i Izraelců. Co přesně turisté na Česku milují, se dozvíte na praha.rozhlas.cz. Teď na silnice na tahu 300 Bora ve směru do Prahy, opatrně za Benešovem, za druhým kruhovým objezdem se zastavíte, následná kolona pokračuje přes Mrač, tam řeší nehodu a zdržení je 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Praha 3 vytvoří v základní škole Žerotínova nové odborné učebny za 8,5 milionu korun. V západní polovině Česka platí výstraha před velmi silnými bouřkami, hrozí přívalové deště a kroupy. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě na Tajvan, svou návštěvu označil za pragmatickou. Dnes má být oblačno, postupně přehaňky a bouřky, někde i velmi silné a teploty až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 3 chce opravit část základní školy Žerotínova. Dělnici by měli za více než 8,5 milionu korun opravit čtvrté patro a vybudovat tam moderní třídy pro výuku odborných předmětů. Podle radního městské části Roberta Pecky z TOP 09 by práce mohly být hotové do poloviny letošního srpna, tak aby neovlivnili výuku.
2: Součástí rekonstrukce bude také výměna podlahových krytin v učebnách i na chodbě, renovace vnitřních dveří, vybavení učeben vnitřními roletami a příprava na instalaci interaktivních tabulí. Vznikne také nová jazyková učebna a počítačová učebna.
0: Do Česka dorazily silné bouřky. První se objevily už na západě a na jihu Čech. Silné bouřky míří na našem území, hlavně z Německa. Na většině území hrozí velmi silné bouřky. Doprovázet je můžou také přívalové deště s úhrnem až 40 mm. Padat můžou i 2 cm kroupy. Meteorologové kvůli srážkám varují před lokálními záplavami a rozvodněním menších toků. Hrozí například zatopení sklepů nebo podchodů. Silný vítr by zas mohl polámat větve nebo vyvrátit stromy. Lidé by si kvůli bouřkám měli zajistit okna, dveře a skleníky. Vedení Slaného na Kladensku představí obyvatelům plány na úpravu okolí kruhového objezdu v Ouvalově ulici. Veřejné projednání tam začne zítra v 17 hodin. Lidé se budou moci pracovníků městského úřadu ptát na podrobnosti k připravovanému projektu. Radnice chce v místě třeba zlepšit podmínky pro chodce nebo upravit parkovací místa. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
3: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
4: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
5: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
4: Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Teniska Kateřina Siňáková prošla do čtvrtfinále 4 hry na Roland Garros. Taylor Townsendovou zdolali dvojici Kičenoková, Ninomiaová z 6-4 a 6-2. Dnes má být oblačno, zataženo postupně na většině území, přehánky a bouřky, někde i velmi silné a teploty 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Na Pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Lochkov k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem a je to až na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Je tu další muzika, Miles Smith.

0: Kapela U2 dozněla na rádiu Praha krátce po 14:15. Praha hospodařila s přebytkem 24 miliard a přes 900 milionů vybrala na turistické taxe. Ve městě také funguje na nové adrese intervenční centrum. Nejen o tom bude týden v Praze se Štěpánkou už za pár minut.
1: Praha je nej. Mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu Art Deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Vracíme se na silnice a v tuhle chvíli na mnoha místech republiky silně prší. Buďte opatrní na silnicích, to klouže vidím například na dálnici D5 v tuhle chvíli v okolí 50. kilometru. Jinak na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně před sjezdem na Zdiby na půltém kilometru vyprošťují po nehodě osobní auto z příkopu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha. Minuta nás dělí od 14:30, teď už je tu Štěpánka a týden v Praze.
1: Hezký den. Magistrát zakázal rozdělávat ohně v parcích, lesoparcích, zahradách i jinde v přírodě. Praha loni hospodařila s přebytkem přes 24 miliard korun. To je o víc než miliardu větší částka než v roce 2024. Město mělo příjmy přes 148 miliard a část plánovaných investic nakonec nevyčerpalo. Nejvíc peněz šlo do dopravy, hlavně na provoz MHD a pokračující stavbu metra D. Hlavní město zároveň investovalo do rekonstrukce průmyslového paláce, výkupu pozemku a budov. Závěrečný účet hospodaření města, včetně městských částí, projednali v pondělí pražští radní. Na Ovocném trhu a náměstí Republiky se budou nově, a to po dobu 5 let, konat velikonoční a vánoční trhy. Město vybralo provozovatele ve výběrovém řízení. A zatímco stánky na Ovocném trhu mají být více tradiční, ty druhé zase více modernější. Radní taky rozhodli, že se novými čestnými občany Prahy stanou zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop a francouzský politolog, historik a publicista Jacques Rupnik. Další osobnosti z oblasti sportu nebo kultury dostanou stříbrné medaile hlavního města. Město v loni vybralo na poplatku z pobytu 933 milionů. Je to o 48 milionů víc než v roce 2024. Vyplývá to z údajů městské firmy Prague City Tourism. Do naší metropole loni přijelo asi 10 milionů turistů, a to jak těch domácích, tak ze zahraničí. Tunelový komplex Blanka blokovali na Smíchově 2 dopravní nehody. Ve Strahovském tunelu směrem k Barandovskému mostu se srazilo 6 aut a 1 nákladní. Naštěstí se nikdo nezranil. Poliklinika Prosek pořádala Den zdraví. Nechali jsme si tam změřit tlak, hladinu cukru v krvi anebo si zkontrolovat pigmentová znamenka. Odborníci nám také poradili ohledně péče o chrup a nádorové prevence. Dopravní podnik už odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Vůbec poprvé jsme tak viděli, jak vypadají. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. Vozit je ale začnou až od září. Ve středu jsme se v Libni připomněli atentát na Reinharda Heinricha, a to u památníku Anthropoid. Útok v těchto místech na zastupujícího říšského protektora provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík, a to přesně před 84 lety. Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křištěnově ulici v Praze 3. Tam se centrum přestěhovalo z nevyhovujících prostor. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Ve čtvrtek ráno prasklo na magistrále u náměstí IP Pavlova vodovodní potrubí a nehoda omezovala dopravu. Praha 4 řekla, že využije finanční kompenzaci od letiště Praha za dočasné převedení letového provozu na její území na výsadbu nové zeleně. Dostane 650 tisíc korun a nechá za to vysadit asi 30 stromů, hlavně v Braníku a Hodkovičkách. Hygienici budou v metropole letos nově sledovat kvalitu vody v jezeře Lipence a ve Vltavě u Branické pláže. Dál budou samozřejmě odebírat vzorky i z dalších 7 koupališť. Zatím mají výsledky ze Šveráku, biotopu Radutín, Džbánu a Hostivařské přehrady. A tam všude je voda hodná ke koupání. A o víkendu je otevřených 19 vinic. Kromě ochutnávek vína nabízejí některé i komentované prohlídky. Na řadě míst se pak konají akce pro ty nejmenší, a to proto, že se blíží Den dětí. Třeba dnes tak můžete zavítat do městské knihovny na speciální dětský program. A štvanice patří cyklistům. Nejen tyto pozvánky byly součástí stručného souhrnu o dění v naší metropoli a rubriky Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden a také měsíc červen přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
2: Co se děje v Praze?
0: Pojďme se podívat na silnice, prší na mnoha místech po celé republice, myslete na správné svícení. Jinak komplikace jsou, na dálnici D5 je dokonce novinka, z Plzně ve směru do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Vráž, na 13. kilometru je nová nehoda. Na dálnici D8 s Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně před sjezdem na Zděby, na 0,5 kilometru stále vyprošují po nehodě osobní auto z příkopu a na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy se zastavuje na obchvatu Benešova za prvním kruhovým objezdem. Fronta je na 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: máme 2:45. Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude muset od společností vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Podrobnosti ve zprávách přesně v 15 hodin. Ze silnic aktuálně dobré zprávy, zatím žádné novinky. Jen nezapomínejte na správné svícení, na několika místech republiky prší.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu nejmenší.

0: Krásné odpoledne, kapela Linkin Park dozněla na rádiu Praha v 15 hodin. Teď už je čas na zprávy s Denisou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy začala jezdit do Čelákovic nová pravidelná lodní linka. Tenista Jakub Menšík zabojuje na Roland Garros o postup do čtvrtfinále. Dnes má být oblačno, zataženo postupně na většině území, přehánky a bouřky, teploty maximálně 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmu za vyřešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
1: Státní zemědělský intervenční fond už dřív uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Vnitrostátní lodní doprava má v Česku novou linku. Na řece Labi začala jezdit osobní loď nazvaná Svatý Václav. Cestující vozí mezi Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví a 5 kilometrů vzdálenými Čelákovicemi. Podle místostarosty Čelákovic Petra Studničky z ODS provozuje plavidlo soukromý dopravce, který ho koupil v Německu.
4: Určitě chceme podpořit cestovní ruch tady na řece Labi, protože voda spojuje a Středočeský kraj má projekt Pustit k vodě, a proto zavedení pravidelné osobní lodní linky mezi Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví a Čelákovicemi je jedním z cílů, jak cestovní ruch u nás podpořit.
1: Podle plavebního řádu jsou naplánované plavby každý den, kromě pondělí. O víkendech bude provoz četnější. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hizballáh. Izrael v rámci toho dnes dobyl křižáckou pevnost Bufor. Do libanonského vnitrozemí Izraelci pronikli nejhlouběji od roku 2000. Tehdy po střetek s Hizballáhem izraelská armáda ukončila 18-letou okupaci jihu země. Tenista Jakub Menšík se dnes na Roland Garros znovu pokusí posunout své kariérní maximum. Potom, co na 6. pokus dokázal porazit Australana De Minora, se v 8. finále utká s Andrejem Rubljovem z Ruska. Toho už v minulosti dvakrát dokázal porazit. Menšík ale tvrdí, že takové statistiky před zápasem vůbec nebere v potaz.
5: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2-2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím. A jo, určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
1: Souboj Menšíka s Rubljovem se odehraje v podvečerních hodinách. Dnes čekejte oblačno, zataženo, postupně na většině území města přehánky a bouřky i velmi silné a teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Zpátky na silnice, na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy, opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se zastavuje do Koluny, ta pokračuje až k omezení na Šmejkalce.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je tu další muzika, Alex Veren. Miles Smith. She said, oh, hi, nice to meet you too. Nebo teď Imagine Dragons.

Vou stále s vámi a za chvíli do Bohnic. Dříve se jí říkalo Bohnická léčebna, dnes nese název Psychiatrická nemocnice Bohnice. Čím je tohle místo zajímavé a proč se řadí mezi největší zařízení v poskytování psychiatrické péče v republice, tak nejen o tom už za chvíli. Vracíme se na silnice, pojďme se podívat, jak to v tuhle chvíli vypadá na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy, opatrně za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru stále řeší nehodu, před nehodou fronta aut a

0: Tenhle smysl dospíval minutu před půl čtvrtou na Rádiu Praha. Psychiatrická nemocnice Bohnice je areál, kam se řada lidí možná stále bojí vstoupit. Přitom je to místo běžně přístupné veřejnosti, které nabízí rozlehlý park a dobovou secesní architekturu. Rozlohou i kapacitou se řadí mezi největší psychiatrické nemocnice v Česku. Ročně tady vyhledá odbornou pomoc až 10 000 pacientů.
1: Psychiatrická nemocnice Bohnice se dřív jmenovala Královský český zemský ústav pro choromyslné. Vznikla už v roce 1903, kdy byly Bohnice ještě samostatnou vsí za Prahou. V areálu je víc než 30 pavilonů a jejich čísla odpovídají jednotlivým oddělením. Nemocnice se stará o pacienty všech věkových kategorií, a to od dětí až po seniory. Kromě běžné psychiatrické péče se tu zaměřují taky na léčbu závislostí. Funguje tu i centrum krizové intervence, kam můžou přijít lidé v akutní psychické krizi. Otevřeno mají non-stop, tedy ve dne i v noci, o víkendech i svátcích, a není potřeba se předem objednávat. Celý areál obklopuje obrovský park o rozloze přes 60 hektarů. Všude kolem je vidět secesní architektura, a to včetně kostela svatého Vojtěcha, který je dominantou celého areálu. Najdete tu taky divadlo nebo kavárnu a pravidelně se tu koná festival Mezi ploty.
2: V těch prvních ročnících šlo spíš o to, jako otevřít vůbec brány tehdy léčebny, teď už je to nemocnice v Bohnicích, který měly takový jako význam až jako věznic, jo, nebo symboliku spíš, jo, což bylo špatně. A takže vlastně to byl takový jako první okamžik vlastně vůbec provětrat to něco, co jako ukázat, že tam vlastně se vyskytují úplně běžný lidi, jako jsme my. Ta účast byla jako malá, jo, jak těch divadel, tak vlastně těch návštěvníků. Trvalo to v začátku asi 4 roky, než vlastně se vůbec povedlo do toho areálu dostat tisíce lidí.
1: Jak říká ředitel festivalu Robert Kozler, právě díky téhle akci sem každý rok dorazí tisíce lidí z řad veřejnosti. Festival tak pomáhá bourat předsudky a tabu kolem psychiatrické péče. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Co se děje v Praze?
0: Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru stále řeší nehodu, před nehodou zdržení v koloně asi 15 minut. A na dálnici D5 z Prahy ve směru do Plzně zpomalte za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru tady řeší střet dvou aut, čekejte zdržení i tady. A na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 14.5. kilometru jsou dvě auta Ukrajinice.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná call girl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Kapela Support Lesbians dozněla krátce před 3:15 na rádiu Praha. Už přestalo pršet, tak pokud přemýšlíte, kam ještě vyrazit za kulturu, můžete třeba na festival Mezi ploty do Bohnické léčebny, koncerty, divadla, akce pro děti i diskuze. Tak to všechno vás čeká. Podrobnosti najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. A ze silnic aktuálně dobré zprávy, zatím žádné novinky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Krásné odpoledne, Selina Gomez dospívala na Rádiu Praha v 16 hodin. Teď už je čas na zprávy s Denisou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Bouřky do Česka přinesly přívalové deště. Na Berounsku spadlo přes 40 mm vody. Praha Vinoř řeší nedostatek parkovacích míst. Radnice zvažuje zavedení placených zón. Na hokejovém mistrovství světa se hraje o bronzové medaile. Zítra bude zataženo, oblačno, občasný dešť nebo přehánky, teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Českem procházejí silné bouřky, varuje před nimi výstraha meteorologů, platí v západní polovině země, spolu s bouřkami přišel také přívalový déšť. Nejvíc srážek zatím spadlo v obci Hvozec na Berounsku, napršelo tam 43 litrů vody na metr čtvereční. Většina napršela během jedné hodiny. Bouřky také na některých místech doprovázel i silný vítr, pokračuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: Největší nárazy větru zatím v bouřkách byly zaznamenány v Hojsově Stráži, tedy na Šumavě, tam to bylo 25 metrů za sekundu, což je skoro 90 km za hodinu. A ve Volarech to bylo ještě více, ta nejčerstvější měření ukazují 34 metrů za sekundu, což je i přes 100 km za hodinu.
1: Například na jihu Čech už několikrát vyjížděli hasiči kvůli popadaným stromům. První bouřky se v Česku objevily kolem poledne, přišly směrem z Německa. Výstraha meteorologů platí až do dnešní půlnoci. U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se srazilo osobní auto s autobusem. Nejméně 10 lidí utrpělo zranění. Českému rozhlasu to řekla mluvčí jeho české policie Lenka Krauzová. Nehoda se stala na silnici druhé třídy číslo 143. Zavřená bude ještě několik hodin. V městské části Praha Vinoř chybí parkovací místa, a to především na tamnějších sídlištích. Vyplývá to ze studie, kterou si nechalo vypracovat vedení městské části. Podle ní by situaci částečně vyřešily placené zóny. Ty ale může zřídit pouze magistrát. Radnice proto plánuje vybudovat až 30 nových parkovacích míst, říká místostarostka městské části Lenka Hluší ze sdružení Pro Vinoř.
4: Výstavba nových parkovacích stání je složitá, ať už kvůli tomu, že je málo volných pozemků, tak kvůli ceně výstavby. Přidávání parkovacích míst není dlouhodobým řešením, místa se brzy naplní a situace zůstává v zásadě stejná. Přesto jsme se prozatím rozhodli touto cestou.
1: Francouzská policie kvůli výtržnostem po sobotním finále Ligy mistrů zatkla přes 400 lidí. Část fanoušků vítězného klubu Paris Saint-Germain se střetla s policisty, na které házeli petardy nebo lahve. Těžkooděnci zase použili obušky a slzný plyn. Nejvíc zatčených bylo v Paříži, kde policie zadržela přes 280 lidí. S nepokojí se potýkala i další francouzská města jako Grenoble nebo Štrasburg. Francouzské úřady se chystají i na dnešní oslavy pod Eiffelovkou. Na setkání s vítězným týmem podle organizátorů přijde až 100 000 lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty. Hokejisté Kanady a Norska rozehráli utkání o bronz ze světového šampionátu. Po první třetině je stav 1-0 pro Nory a ve finále se od 20 hodin 20 minut utkají domácí Švýcaři s Finy. Zítra bude v Praze zataženo, oblačno, občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty klesnou na 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Roudnici nad Labem na 24. kilometru máme hlášený požár osobního auta a tvoří se kolona. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Beroun na 15. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje na 13. kilometr a na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov na 21. kilometru se zpomaluje, fronta pokračuje na 14.5. kilometr a na dálnici D1 je teď držení půl hodiny.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Jaká nás čeká muzika? Charlie Puth.

0: Cranberries dozněli přesně ve 16:45 na Rádiu Praha. Za chvíli tu bude Jirka Štefel, má pro vás pozvánky, pozve třeba do Trojské zoo. Zůstaňte s námi. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Dívám se, jak to v tuhle chvíli vypadá na dálnici D8 s Ústí nad Labem ve směru do Prahy, opatrně za sjezdem na Roudnici. Na 24. kilometru hoří auto.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramuje.

0: Hezké odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha. Teď už je tu Jirka Štefl a slíbené tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Oslavte Den dětí, a to v pražské zoo. Připravili si tam pro vás celodenní program plný her. Děti tam budou skákat v pytli, vyzkouší si opičí dráhu a nebude chybět ani skákací hrad. Na místě bude i fotokoutek, malování na obličej a taky další kreativní dílničky. Vyrobit si tam můžete i papír ze sloního trusu. Navíc děti do 15 let budou mít v pondělí vstup do zoo za symbolickou 1 korunu. A britský velvyslanec Matfield představí veřejnosti svoji novou knihu Sem tu novej. Vychází z vlastních zkušeností z různých zemí i kultur a ukazuje, že adaptace na nové prostředí není jen otázkou jazyka, ale především přístupu, zvědavosti a ochoty učit se. Na besedu a následnou autogramiádu se vedejte v pondělí do Paláce knih na Václavském náměstí, a to od 17 hodin. A příjemný start do nového týdne plného nejen kulturních zážitků přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Vracíme se na silnice, na dálnici D5 z Prahy ve směru do Plzně. Opatrně za sjezdem na Mýto na 54. kilometru řeší nehodu 2 aut v levém pruhu. Čekejte zdržení v koloně.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tom Grennan dospíval na rádiu Praha krátce po 4:45. Dnes večer v 21 hodin vás čeká hit týdne, nenechte si ho ujít a ve všedních dnech potom můžete hlasovat a ovlivnit náš playlist. Můžete tedy hlasovat pro hit týdne na praha.rozhlas.cz. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Chocerady. Na 29. kilometru už se zastavíte kvůli koloně. Ta se nesouvisle táhne až na 14. kilometr a dívám se, že na dálnici D1 na příjezdu do Prahy je to teď momentálně na 40 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Krásné odpoledne, Mumford and Sons, teď máme další zprávy, tentokrát na 17. hodinu a ve studiu Rádia Praha už je Denisa Žižková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Řidičům v Praze znepříjemní o prázdninách život zejména zúžení ve Kbelské ulici. Kriminalisté šetří nehodu v Jetroně v Havlíčkově Brodě. Kvůli dopravní nehodě u Boršova na Českobudějovicku se zranilo víc než 10 lidí. Zítra má být zataženo oblačno s občasným deštěm a teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Řidiče v Praze čekají o letošních prázdninách v souvislosti s rekonstrukcemi dvě hlavní dopravní omezení, a to už zahájená uzavírka části Plzeňské ulice a především zúžení Kbelské ulice. Ta supluje oba nedokončené okruhy a kromě osobních automobilů ji využívá i nákladní doprava. Práce se budou týkat skoro 3 kilometrů silnice od Cínovecké po nájezd na Novopatskou a přinesou zúžení ze 2 na 1 pruh v každém směru, které potrvá od 2. července do 15. srpna. Ředitelství silnic a dálnic také do 6. srpna pracuje na přestavbě a zvýšení kapacity mimo úrovňové křižovatky Aviatická u ruzinského letiště. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového Větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání zavadil o cenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění. Nehodu teď vyšetřují kriminalisté, pokračuje policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním Větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
1: U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se srazilo osobní auto s autobusem. Silnice 143 bude kvůli nehodě uzavřená minimálně několik hodin. V autobusu cestovali cizinci, na místě jsou zranění, potvrzuje mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
4: Aktuálně na místě pracují všechny složky integrovaného záchranného systému a prvotní informace hovoří o zhruba 11 zraněných.
1: Neporaněné cestující z místa odveze náhradní autobus a kvůli dopravní nehodě záchranáři vyhlásili mimořádnou událost. Další podrobnosti zjišťujeme. Pět pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboli, řekl to šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj byl z léčení už v pátek propuštěný jeden pacient, další 4 budou během dneška. Proti nové variantě eboli, nazvané Bundi Bugio, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Organizace podle posledních údajů eviduje v Demokratické republice Kongo přes 900 podezření na krvácivou horečku a víc než 220 podezřelých úmrtí. Senzační tažení beach volejbalistů Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka z kvalifikace turnaje Pro Tour Elite v Ostravě zastavili až ve finále Švédové David Ahman a Jonathan Helvingen, kteří zvítězili 21-19, 21-14 a v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích získali třetí titul v řadě. Zítra bude zataženo oblačno, občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat a teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V Praze v Blance řeší teď novou nehodu ve směru na Troju. V levém pruhu se srazila dvě auta, je to za sjezdem na Dejvice, ale zdržíte se minimálně. Na dálnici D5 z Prahy ve směru do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru stojí po nehodě odstavené osobní auto a vybočuje se.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Na Rádiu Praha pro vás mám další dobrou muziku. V následující půl hodině třeba Maroon 5. Ray Dalton. Opět a Radeček a Eli.
5: I tak to za to stojí.
0: Nebo Teď Aleso a Niko a Vince.

0: krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, je neděle 31. května, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová. Teď v tuhle chvíli máme přesně 17:45, co nás čeká už za chvíli, tak to je další reportáž. Když se na začátku tisíciletí objevil v Hollywoodu Colin Farrell, studia v něm viděla nového drsného rebela. Dnes 50-letý herec ale dokázal něco výjimečného. Z problémové hvězdy se stal respektovaný charakterní herec. Jeho nejslavnější role si připomeneme už za chvíli. A ze silnic aktuálně dobré zprávy, zatím žádné nové nehody a nemáme hlášené ani žádné výrazné zdržení.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Hezké odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha. Irský herec Colin Farrell dnes slaví 50. Z někdejšího hollywoodského bouřleváka, kterého proslavili role gangstrů a rebelů, se mezitím stal jeden z nejoceňovanějších herců své generace. I'm in this position because you've got a gun. Come on, Stu. Don't you get the game yet?
1: Ve filmech začal hrát od roku 1995, ale velký průlom přišel o 7 let později s thrillerem Telefonní budka, ve které je v podstatě téměř celou dobu Farrell zavřený. Následovaly velké hollywoodské projekty jako Minority Report Stevena Spielberga nebo historický velkofilm Alexander Veliký Olivera Stonea. Nicméně skutečný respekt kritiků získal milovník duchovní literatury a filozofie až ve chvíli, kdy si začal vybírat zvláštnější a temnější role. Třeba v černohumorné gangsterce Martina McDonaghy v Brugách, která z něj udělala festivalového miláčka a přinesla mu první zlatý globus.
2: Píšou, že Belgičani dvakrát zachránili uprchlý anglický krále v 15. a 17. století.
3: Historie mě nikdy nebavila. Všechno je to o tom, co už je pryč. Co se to tam děje? To jsou filmaři. Natáčejí trpaslíky.
1: Ve snímku se před kamerou poprvé setkal s krajanem Brendanem Gleesonem. Spolu stvárnili dvojici nájemných zabijáků, kteří po spackané akci v Londýně dostanou příkaz uklidit se v malebném belgickém městečku.
4: Víte už, jaké byste chtěl být zvíře?
5: Ano, humr. Humři se dožívají více než 100 let. Mají modrou krev jako aristokrati. A celý život jsou plodní. Taky mám moc rád moře.
4: To vám blahopřeji. Většina lidí chce být pes. Proto je na světě tolik psů.
1: To už je ukázka z bizarního sci-fi dramatu oscarového Yorgose Lanthimose Humr, kde si Colin Farrell vyzkoušel další hereckou polohu. S McDonou i kolegou Gleesonem se pak znovu na plátně potkali v melancholických vílách z Inisherinu, které získali celkem 9 nominací na Oscara.
6: Just tell me what I've done to you. When you didn't do anything to me. I just don't like you no more.
1: Nejen novou generaci fanoušků pak překvapil proměnou v komiksového padoucha Oswalda Cobblepota alias Tučňáka ve filmu Batman a později i v seriálu Tučňák. Pod vrstvami masek a make-upu ho skoro nešlo poznat a právě to se herci líbilo, že poprvé hrál bez toho hezkého Colina. Co se týče osobního života, nikdy se neoženila, má 2 syny. Otevřeně mluví o svých někdejších závislostech i psychických problémech. Nejtěžší období prožíval během natáčení filmu Miami Vice, na které si prý skoro nepamatuje. Farrell také nesnáší status celebrity, raději tráví čas mezi normálními lidmi, ideálně v dublinských hospodách. Miluje irský folklor, box, dlouhé túry a zajímá se o buddhismus, meditaci i filozofii. Alžběta Havlová, Český rozhlas. Praha je kulturou.
0: Krásné odpoledne, pojďme se podívat, jak to v tuhle chvíli vypadá na silnicích. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále zdržení za sjezdem na Chucerady na 27. kilometru. Na 14. kilometr pojedete až 40 minut.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, minuta nás dělí od 6:15, Rádio Praha stále s vámi a vy poslouchejte zprávy za chviličku v 18 hodin s Denisou Žižkovou a dnes potom v 21 hodin hit týdne. Vracíme se na silnice, výrazné zdržení zůstává na dálnici D1. Pokud přijíždíte z Prahy do Brna, tak u 180. kilometru je zdržení zhruba na 20 minut. A dívám se ještě, jak to vypadá na příjezdu do Prahy. Tady se zdržíte stále mezi 27. a 14. kilometrem a je to na 40 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rozvod?
3: Rozvod.
2: Dobře, bez rukavic.
3: Ano, bez rukavic.
4: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Topíte se v reklamách.

0: Krásný podvečer, Tata Boys, Radio Amatér, teď máme zprávy na 18. hodinu a ve studiu Rádia Praha už je Denisa. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer všem. Při nehodě autobusu a auta se zranilo 13 lidí, jeden člověk vážně. U autobusového nádraží v Kladně by mělo vzniknout nové parkoviště pro auta. Pardubickou explozi by podle ministra průmyslu bylo nejlepší prodat ještě letos. Zítra bude zataženo, oblačno, občasný déšť nebo přehánky a teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Při srážce autobusu a osobního auta u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. Jedna žena utrpěla těžká mnohočetná zranění, jeden muž středně těžká poranění v oblasti hrudníku. Zbylí mají jen lehčí zranění, například odřeniny nebo povrchová poranění hlavy. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kavková. Kvůli nehodě je podle policie uzavřená silnice druhé třídy číslo 143. Zavřená zůstane ještě několik hodin. Na místě zasahovali také jihočeští hasiči, pokračuje jejich mluvčí Roman Krčmář.
3: To jsou profesionální jednotka z Českých Budějovic a profesionální jednotka ze stanice Křemže. Asistovali jsme zdravotnické záchranné služby při transportu raněných, provedli jsme protipožární opatření a zasypali pro uniklé provozní kapaliny. Zbylé osoby jsou transportovány náhradní autobusovou dopravou.
1: V autobuse cestovali cizinci. Poraněné záchranáři převezli do nemocnic v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Kladno hledá firmu na přestavbu okolí autobusového nádraží. Vzniknout tam má například parkoviště pro zhruba 120 aut. Dělníci tam také vysadí několik stromů. Práce začnou 8. června. Hotové mají být do konce léta, pokračuje mluvčí Kladna Vít Heral.
4: Nevzhledné a předimenzované autobusové nádraží v Kladně se promění v důstojný veřejný prostor, který rozložením odpovídá současným požadavkům. Zachovány zůstanou na místo 4 už jen 2 zrekonstruované nástupní hrany s novými zastávkami a veřejným osvětlením i aktualizací mobiliáře.
1: Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin na plastické trhaviny Semtex ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explosii od roku 2002, koupil ji tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6, jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explosia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za ní stát mohl získat až 17 miliard korun.
5: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by se tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
1: Opoziční strany ale možný prodej Explosie kritizují. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo nyní vůbec přemýšlet vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Hokejisté Norska získali první historickou medaili na mistrovství světa, když o bronz hráli s Kanadou a tento tým porazili v prodloužení 3-2. Slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu. 24-letý český reprezentant navázal na úspěch ze závodu kajakářů v klasickém slalomu, kde také obsadil bronzovou příčku mezi ženami. Se z českých závodnic nejvíc dařilo Kateřině Bekové, která skončila v časovce 4. Zítra bude zataženo, oblačno, občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou srážky ustávat a teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy počítejte se zdržením za sjezdem na chodce Rady. Na 26. kilometru se zastavuje fronta, táhne se až na 14. kilometr a zdržení na dálnici D1 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: Praze nepojede o víkendu metro.
10: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
6: Pražský
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Krásný podvečer, pražský update začíná 5 minut po 18. Z vojenského letiště k Beli dnes odpoledne odcestovala další čtveřice koní Převalského. Míří do Zlaté stepy v Kazachstánu. Jak vypadaly přípravy, řekneme už za chvíli.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Krásný podvečer, další čtveřice koní Převalského z pražské zoo už je na cestě do Kazachstánu. Dnes odpoledne odcestovali společně s posádkou ošetřovatelů armádním letounem CASA. Do cíle je čeká dlouhých 15 hodin letu a následný přejezd po zemi. Samotnou nakládku přímo na letišti sledovala naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: 10 měsíců náročných příprav, včetně výběru nejvhodnějšího adepta na cestu zpět do divoké přírody. To je jen jeden ze střípků toho, co všechno zahrnují náročné přípravy na samotný transport.
2: Ty koně musí projít sérií náročných veterinárních vyšetření, které vyžaduje ta importní strana celkově ta příprava je opravdu intenzivní.
1: Říká kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová. Z chovné stanice v Dolním Dobřejově doprovázel posádku policejní konvoj. Několika set kilové přepravní boxy pak chovatelé naložili z nákladního auta přímo do armádního speciálu CASA. Letos do Kazachstánu zamíří vůbec poprvé čtveřice samců.
3: Ty slavné transporty do Mongolska, to bylo spíš o tom, že se dotovaly už existující populace, takže vlastně stačily klisny, ale tady v Kazachstánu se zakládá úplně nová populace. Ty koně tam vyhynuly před nějakými 200-300 lety a my tam teď zakládáme nové genetické linie. A právě proto jsou potřeba hřebci, aby utvořili harémy, aby od začátku vlastně tam hned se šířilo víc těch genofondů a ta populace tam v důsledku pak byla životaschopná.
1: Filip Mašek, mluvčí pražské zoologické zahrady. Filipe, my už tady vlastně teď čekáme v té odletové hale. Na runway už naložili koně do letadla, tak vy letíte s nimi?
3: Ano, my letíme s nimi. Tento rok letím přímo s koňmi právě já, protože jsme se s kolegou rozhodli oslovit mladší publikum. Budeme natáčet spoustu videí na sociální sítě spíš pro mladé lidi. Chceme jim ukázat smysl moderních zoologických zahrad. Chceme jim ukázat, že zoologické zahrady nejsou jenom o tom jít a podívat se na zvířata v nějakém areálu, ale o tom, že by měly ty zahrady pomáhat i v místě přirozeného výskytu těch zvířat. A ideálně, to je ta nejvyšší meta podle mě, vracet ty ohrožené nebo vyhynulé druhy zpátky do volnosti.
1: Posádku teď čeká zhruba 15-hodinový let, a to se dvěma mezi přistáními. Na stejné místo ale zamíří už za pár dní čtveřice klisen, a to z berlínského Tierparku. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Zdržení zůstává na dálnici D1 na příjezdu do Prahy. Popojíždět budete mezi 26. a 14. kilometrem. Aktuálně je to na 20 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Krásný podvečer, Radio Praha a Pražský update stále s vámi. Modernizace pražského Masarykova nádraží vstupuje do další etapy. Od pondělí 1. června výrazně zasáhne do provozu několika příměstských vlakových linek. Omezení se dotkne hlavně spojů Skladná, Rakovníka nebo Kralup nad Vltavou. A další informace má Laura Hájková. Hezký den, co se tedy od pondělí, od zítřka, pro cestující nejvíce změní?
2: Dobrý den, největší změna je v tom, že řada příměstských vlaků už nebude zajíždět přes Grilliho viadukt na Masarykovo nádraží. Novou konečnou bude stanice Praha Bubny. Týká se to hlavně linek S4 od Kralup, S5 od Kladna, rychlíků R24 na Rakovník, spěšných vlaků R45 a také linky S54 přes Hostivici.
1: Proč k omezení dochází?
2: Důvodem je pokračující rozsáhlá modernizace Masarykova nádraží. Správa železnic tam přestavuje koleje, nástupiště i celé technologické zázemí. Jde o jednu z největších železničních staveb v Praze za poslední roky a souvisí taky s budoucím napojením letiště.
1: Jak dlouho budou omezení platit?
2: Podle současného plánu až do 12. prosince letošního roku. České dráhy ale upozorňují, že většina změn zůstane v nějaké podobě i po větší část příštího roku.
1: A jak se lidé dostanou dál do centra Prahy?
2: Náhradní doprava zavedená nebude. Cestující budou muset pokračovat pražskou MHD, hlavně metrem C z Vltavské nebo metrem B z Florence. České dráhy doporučují počítat s delším časem na přestup.
1: Dotkne se to i dalších vlaků.
2: Jen částečně. Menší úpravy čekají i některé spoje linky R42 směrem na Lysou nad Labem, Poděbrady a Kolín. Některé ranní a odpolední spěšné vlaky budou nově končit nebo začínat už ve Vysočanech místo na Masarykově nádraží. Ostatní spoje ale zůstávají beze změn.
1: Od pondělí, tedy od zítřka 1. června, některé příměstské vlaky od Kladna, Rakovníka nebo Kralup nad Vltavou nepojedou až na Masarykovo nádraží, ale budou končit v Bubnech, v podstatě až do konce roku. Mluvili jsme o tom s Laurou Hájkovou. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Rádo se stalo. Hezký den a naslyšenou.
0: Pražský update. Pražský
3: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
4: V Praze nepojede o víkendu metro.
3: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Pražský update a teď už souhrn pražských zpráv.
1: Přeji vám dobrý podvečer. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítra jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha-Bubny. Výluka bude trvat až do podzimu příštího roku. Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy byli Němci a třetími Američané. Výrazně vzrostl počet turistů z Izraele, Číny a Turecka. Vyplývá to z dat městské firmy Prague City Tourism. Lidé z Prahy 6 můžou od zítra darovat nepoužívané školní aktovky a další pomůcky. Přinést je lze na radnici v ulici Československé armády. Akce Pošli aktovku dál pořádá městská část po 8. Pomoc má podpořit sociálně slabší rodiny. V městské části Praha Vinoř chybí parkovací místa, a to především na tamnějších sídlištích. Vyplývá to ze studie, kterou si nechalo vypracovat vedení městské části. Podle ní by situaci částečně vyřešily placené zóny, ty ale může zřídit pouze magistrát. Radnice proto plánuje vybudovat až 30 nových parkovacích míst. A čeští fotbalisté v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2-1. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka rozhodli zápas v Praze na Letné už v úvodním dějství, kdy se trefili Tomáš Ladra s Adamem Hloškem. V 80. minutě snížil střídající Lindon Emeralau. Výsledek 2-1 skončil i třetí vzájemný duel. Národní celek si nad Kosovem připsal druhé vítězství. Zítra by mělo být v Praze zataženo, oblačno, občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty zítra 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: V Praze máme komplikace, počítejte se silným provozem na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Pomalej se jede mezi sjezdem na Běchovice a Europarkem. Na dálnici D1 zůstává zdržení z Brna do Prahy mezi 22. a 14. kilometrem a v tuhle chvíli je to na 20 minut.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Je by poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Přesně před 305 lety v roce 1721 papež Innocent XIII. Prohlásil Jana Nepomuckého blahoslaveným. Svatým byl prohlášen jen o 8 let později. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. V roce 1891 budoucí car Mikuláš II. Položil ve Vladivostoku základní kámen ke stavbě Transsibiřské magistrály, nejdelší železniční tratě na světě. Měří přes 9000 kilometrů. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích v Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. V nich zvítězila ODS. Na druhém místě skončila sociální demokracie. Pravice po volbách ztratila parlamentní většinu. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.

0: Krásný podvečer, 6:45, stále posloucháte Rádio Praha, Pražský update a teď už týden v Praze se Štěpánkou.
1: Hezký den. Magistrát zakázal rozdělávat ohně v parcích, lesoparcích, zahradách i jinde v přírodě. Praha loni hospodařila s přebytkem přes 24 miliard korun. To je o víc než miliardu větší částka než v roce 2024. Město mělo příjmy přes 148 miliard a část plánovaných investic nakonec nevyčerpalo. Nejvíc peněz šlo do dopravy, hlavně na provoz MHD a pokračující stavbu metra D. Hlavní město zároveň investovalo do rekonstrukce průmyslového paláce, výkupu pozemku a budov. Závěrečný účet hospodaření města, včetně městských částí, projednali v pondělí pražští radní. Na ovocném trhu a náměstí Republiky se budou nově, a to po dobu 5 let, konat velikonoční a vánoční trhy. Město vybralo provozovatele ve výběrovém řízení. A zatímco stánky na ovocném trhu mají být více tradiční, ty druhé zase více modernější. Radní taky rozhodli, že se novými čestnými občany Prahy stanou zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop a francouzský politolog, historik a publicista Jacques Rupnik. Další osobnosti z oblasti sportu nebo kultury dostanou stříbrné medaile hlavního města. Město vloni vybralo na poplatku z pobytu 933 milionů. Je to o 48 milionů víc než v roce 2024. Vyplývá to z údajů městské firmy Prague City Tourism. Do naší metropole loni přijelo asi 10 milionů turistů, a to jak těch domácích, tak ze zahraničí. Tunelový komplex Blanka blokovali na Smíchově 2 dopravní nehody. Ve Strahovském tunelu směrem k Barandovskému mostu se srazilo 6 aut a 1 nákladní. Naštěstí se nikdo nezranil. Poliklinika Prosek pořádala Den zdraví. Nechali jsme si tam změřit tlak, hladinu cukru v krvi anebo si zkontrolovat pigmentová znamenka. Odborníci nám také poradili ohledně péče o chrup a nádorové prevence. Dopravní podnik už odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Vůbec poprvé jsme tak viděli, jak vypadají. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. Vozit je ale začnou až od září. Ve středu jsme se v Libni připomněli atentát na Reinharda Heinricha, a to u památníku Anthropoid. Útok v těchto místech na zastupujícího říšského protektora provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík, a to přesně před 84 lety. Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křištěnově ulici v Praze 3. Tam se centrum přestěhovalo z nevyhovujících prostor. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Ve čtvrtek ráno prasklo na magistrále u náměstí IP Pavlova vodovodní potrubí a nehoda omezovala dopravu. Praha 4 řekla, že využije finanční kompenzaci od letiště Praha za dočasné převedení letového provozu na její území na výsadbu nové zeleně. Dostane 650 tisíc korun a nechá za to vysadit asi 30 stromů, hlavně v Braníku a Hodkovičkách. Hygienici budou v metropole letos nově sledovat kvalitu vody v jezeře Lipence a ve Vltavě u Branické pláže. Dál budou samozřejmě odebírat vzorky i z dalších 7 koupališť. Zatím mají výsledky ze Šveráku, biotopu Radutín, Džbánu a Hostivařské přehrady. A tam všude je voda hodná ke koupání. A o víkendu je otevřených 19 vinic. Kromě ochutnávek vína nabízejí některé i komentované prohlídky. Na řadě míst se pak konají akce pro ty nejmenší, a to proto, že se blíží Den dětí. Třeba dnes tak můžete zavítat do městské knihovny na speciální dětský program. A Štvanice patří cyklistům. Nejen tyto pozvánky byly součástí stručného souhrnu o dění v naší metropoli a rubriky Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden a také měsíc červen přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update. V Praze stále počítejte se silnějším provozem na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Pomaleji se jede mezi sjezdem na Běchovice a Europarkem a na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy je zdržení od 22. na 14. kilometr.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu nejvící.

0: zítra ještě bude zataženo až oblačno, zítra opět s občasným deštěm nebo přeháňkami, později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat, oblačnosti ubývat a zítřejší teploty 19 až 21 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
2: Pražský update.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Praha 3 vytvoří v základní škole Žerotínova nové odborné učebny za 8,5 milionu korun. Při srážce autobusu s osobním autem na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. V době nehody na místě silně pršelo. Při výbuchu v Myanmaru zemřelo nejméně 45 lidí. Bude zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky a teploty zítra maximálně 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 3 chce opravit část základní školy Žerotínova. Dělníci by měli za víc než 8,5 milionu korun opravit čtvrté patro a vybudovat tam moderní třídy pro výuku odborných předmětů. Podle radního městské části Roberta Pecky z TOP 09 by práce mohly být hotové do poloviny letošního srpna, tak aby neovlivnili výuku.
2: Součástí rekonstrukce bude také výměna podlahových krytin v učebnách i na chodbě, renovace vnitřních dveří, vybavení učeben vnitřními roletami a příprava na instalaci interaktivních tabulí. Vznikne také nová jazyková učebna a počítačová učebna.
0: Během odpoledne se u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku srazilo osobní auto s autobusem. Nehoda se stala za silného deště, zranilo se při ní 13 lidí. Jihočeští záchranáři kvůli tomu vyhlásili mimořádnou událost. Pokračuje mluvčí Petra Kavková.
3: Jedna žena utrpěla těžká mnohačetná poranění a jeden z mužů pak středně těžká poranění v oblasti hrudníku. Ostatní osoby vyvázly pouze s lehkými zraněními, jednalo se převážně o pohmotěními odřeniny nebo povrchová poranění hlavy.
0: Poraněné převezli záchranáři do nemocnic v Českém Krumlově a Českých Budějovicích. V autobuse i osobním autě cestovali podle policie cizinci. Silnice druhé třídy číslo 143, kde se nehoda stala, už je několik hodin uzavřená. Nejméně 45 lidí zemřelo při výbuchu v budově na severovýchodě Myanmaru. Dalších asi 70 lidí je zraněných, informuje o tom agentura AP s tím, že v objektu byly patrně uskladněny výbušniny. Záchranářské akce dál pokračují. Incident se stal asi 3 kilometry od hranic s Čínou, kde území ovládá etnická ozbrojená skupina bojující proti centrální vládě. Norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo senzačně Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. V čase 63-32 rozhodl 21-letý útočník Noah Sten. Norové předtím ztratili v závěru základní doby při hře s Kanaďanů bez golmana dvoubrankový náskok. A čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem. V Praze porazili Kosovo 2-1. V národním týmu debutoval Hugo Sochu, který se týden před 18. narozeninami stal nejmladším českým reprezentantem v historii. Počasí bude zatažené, oblačné s občasným deštěm nebo přeháňkami, později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat a teploty zítra v Praze 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha a já už se dívám, jak to vypadá na silnicích. V Praze máme komplikace, nehodu v křižovatce Novovysočanské a spojovací, v tuhle chvíli se nezdržíte a hustý provoz zůstává na dálnici D1 z Brna do Prahy, popojíždět budete mezi 22. a 14. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy začala jezdit do Čelákovic nová pravidelná lodní linka. Podrobnosti už za pár minut. A z muziky na Rádiu Praha. Lucie. Marie, jako Kaleo. Poetika.
5: Už nehledám to místo.
4: Nebo teď One Republic.

0: Krásný večer, minuta po 7:45, Rádio Praha stále s vámi. Vnitrostátní lodní doprava má v Česku novou linku. Na Labi začala jezdit osobní loď nazvaná Svatý Václav. Cestující vozí mezi Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví a 5 kilometrů vzdálenými Čelákovicemi. Podle plavebního řádu bude vyrážet na trasu každý den, kromě pondělí.
1: Můžete kousek víc dozadu, to je možná až moc vepředu. Aby totiž tady byla vidět příč s jménem lodě.
2: Posádka loď přivazuje v přístavišti, cestující nastupují, za chvíli vyrážíme do Čelákovic.
1: Dobrý, Karole, budu také držet, jo?
2: Vstupujeme do kormidelny, tady jsou takové příkré schody, tady samozřejmě kormidlo, pan kapitán a majitel. Karel Marek, co to je za loď, jaké má rozměry?
3: Loď pochází z Berlína, tam byla postavena v loděnici Tegeort, to je čtvrť v Berlíně. Rozměry lodě necelých 30 metrů, 29,5, necelých

0: Bomír Foytů. To je přístaviště pro osobní lodní dopravu a zároveň je to přístaviště ochranné pro lodě za vysokých vodních stavů, protože tady v okolí není žádné bezpečné stání v případě rychlého zvedání hladiny, takže se tady lodě můžou bezpečně uvázat. Přístaviště je vybavené také přípojkou elektrické energie a ředitelství vodních cest za něj zaplatilo asi 50 milionů korun. Z Brandysa nad Labem, Staré Boleslavi, Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Praha žije výlety.
2: Praha žije výlety.
1: Viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha. Viny.
1: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

Krásný večer, kapela Depeche Mode dozněla na rádiu Praha krátce po 7:30. Za chvíli to bude Jirka Štefl a pozve vás třeba do Trojské zoo. Teď ještě počasí. Má být zataženo, oblačno a zítra to samé s občasným deštěm nebo přehánkami a zítřejší teploty 19 až 21 stupňů.

0: Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi a teď už tipy od Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Oslavte Den dětí, a to v pražské zoo. Připravili si tam pro vás celodenní program plný her. Děti tam budou skákat v pytli, vyzkouší si opičí dráhu a nebude chybět ani skákací hrad. Na místě bude i fotokoutek, malování na obličej a taky další kreativní dílničky. Vyrobit si tam můžete i papír ze sloního trusu. Navíc děti do 15 let budou mít v pondělí vstup do zoo za symbolickou 1 korunu. A britský velvyslanec Medfield představí veřejnosti svoji novou knihu Jsem tu novej. Vychází z vlastních zkušeností z různých zemí i kultur a ukazujem, že adaptace na nové prostředí není jen otázkou jazyka, ale především přístupu, zvědavosti a ochoty učit se. Na besedu a následnou autogramiádu se vedejte v pondělí do Paláce knih na Václavském náměstí, a to od 17 hodin. A příjemný start do nového týdne plného nejen kulturních zážitků přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha žije kulturou. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Praha-Vinoř řeší nedostatek parkovacích míst. Radnice zvažuje zavedení placených zón. Asi 5000 domácností na jihu Čech je bez elektřiny. Varšava od zítřka zavádí noční zákaz prodeje alkoholu. Zítra bude v Praze zataženo oblačno, občasný déšť a teploty maximálně 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V městské části Praha-Vinoř chybí parkovací místa, a to především na tamnějších sídlištích. Vyplývá to ze studie, kterou si nechalo vypracovat vedení městské části. Podle ní by situaci částečně vyřešily placené zóny. Ty ale může zřídit pouze magistrát. Radnice proto plánuje vybudovat až 30 nových parkovacích míst, říká místostarostka městské části Lenka Hluší ze Sdružení Provinoř.
2: Výstavba nových parkovacích stání je složitá, ať už kvůli tomu, že je málo volných pozemků, tak kvůli ceně výstavby. Přidávání parkovacích míst není dlouhodobým řešením, místa se brzy naplní a situace zůstává v zásadě stejná. Přesto jsme se prozatím rozhodli touto cestou.
0: Kvůli silným bouřkám je na jihu Čech zhruba 5000 odběratelů bez elektřiny, informoval o tom mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují 21 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektřiny se dotklo hlavně Českobudějovicka a Prachaticka, říká za distributora Šperňák.
3: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
0: Meteorologové varují před bouřkami v západním polovině Česka do dnešní půlnoci. Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Noční zákaz prodeje alkoholu už půl roku platí ve dvou čtvrtích v centru města. Podle polské tiskové kanceláře tam počet incidentů klesl o téměř 24%. Obdobné nařízení už platí například v Krakově, Gdaňsku nebo Štětíně. Čtyřnásobná šampionka Iga Świątecová vypadla na Roland Garros v den svých 25. narozenin nečekaně už v osmi finále. Polskou tenistku, která na pařížské Antuce plnila roli třetí nasazené hráčky, dnes porazila 7-5, 6-1 Ukrajinka Marta Kostiuková a o čtvrtfinále teď bojuje poslední český zástupce ve dvouře. Jakub Menšík vyzval Rusa Andreje Rubljova. Bude zataženo, oblačno, s občasným deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat a teploty 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 37. kilometru stojí dvě osobní auta v odstavném pruhu. Kolem se pohybují lidé. U jednoho z vozidel mění řidič kolo směrem do vozovky. Tak opatrně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme 4 minuty po 20. a za chvíli další reportáž. Praha zažívá teplotně letní týden a to automaticky láká lidi k vodě. Sice už se ochladilo, ale za chviličku vás vezmu do žlutých lázní. Z muziky Tomas Robin, Jonas Brothers, Alex Veren, nebo teď Dua Lipa.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme 8:45. Můžete si tu lehnout do trávy a sledovat projíždějící lodě a až bude opět krásně, tak se můžete klidně vykoupat. Areál Žlutých lázní nabízí ale také řadu sportovního využití. Na beach volejbal sem vyrazila i naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Můžu hrát?
2: Chodíme hrát pravidelně každý léto, už skoro 20 let. Na té hře to není vidět, ale hrajeme s láskou.
3: A hrajete teda podle klasických pravidel volejbalu, nebo máte nějaká svoje pravidla, nebo jak to vlastně ta vaše hra vypadá?
2: Hrajeme si svoje vnitřní pravidla, které se opírají o nějaký ty, jak se to má hrát, ale za tu dobu jsme si vytvořili svoje vlastní.
3: Já teda se přiznám, že jsem vás sledovala chvilku a přišlo mi teda, že vám to docela jde. Takže evidentně volejbal už jste hráli nějakou dobu, nebo jste hrál.
2: Tak to jste hodná teda, že nás tak chválíte, ale tak asi za ty roky se to pozná.
3: On se říká, že podání, já se teda přiznám, že zrovna v podání nejsem úplně nejlepší adept, ale je podání nejnáročnější v té hře?
2: Náročný je všechno, prostě dostat ten míč na druhou stranu a užít si to, to je nejdůležitější.
3: Dodává pan Michal, který si sem beach volejbal chodí pravidelně zahrát s přáteli. Podle mluvčí Žlutých lázní Hanky Týce nabízí areál několik novinek.
1: Samozřejmě to všechno, co tady bylo, se tady stále dá dělat, půjčit si něco na vodu, paddleboard, člun a samozřejmě jsou to hlavně sportoviště. A u těch sportovišť se zastavím, protože to, co je nové, jsou nově udělané beach volejbalové kurty, které jsou nově udělané tak, aby se tady mohly hrát profesionální soutěže. A taky se tady budou hrát v průběhu léta, to se dozvíte asi nejlépe na našich webových stránkách a sociálních sítích. Každopádně ty kurty mají úplně nový písek, o který se staráme, aby stále odpovídal všem normám. Mají nové sítě, nově jsou sítě mezi kurty, aby nelítal tolik míč a nově jsou také takové chrániče kolem sloupků, aby se nikdo nezranil.
3: Přibylo taky několik pingpongových stolů a kromě toho taky hřiště na minitenis. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Praha žije sportem.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Krásný večer, teď máme přesně 20 hodin a 30 minut. Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Co nás čeká za pár minut, tak to je další reportáž. Děti bez školních lavic, ale s povinnou školní docházkou. Domácí vzdělávání v Česku láme rekordy a volí ho stále více rodin. Podrobně už za chvíli.

0: Krásný večer, minuta nás dělí od 8:45. Bez školního zvonění, bez třídní knihy a často i bez klasického rozvrhu. Individuální neboli domácí vzdělávání má teď povolené celkem 7,5 tisíce dětí v Česku. V tomto rekordním čísle jsou započítány nejen ty, které se učí doma s rodiči, ale i žáci z komunitních skupin nebo alternativních škol. Pracují tam v menších kolektivech a jinak než v běžné škole. Jak takové vzdělávání vypadá, uslyšíte právě teď.
1: Si řekneme, jaká bude hodina, jak to dneska bude poskládaný, pokud jdeme třeba na nějakou výpravu, tak se řekne, kdy přijdeme.
2: Děti v domácí škole Praha se každé ráno sejdou na koberci, aby zjistili, co je ten den čeká. Na první pohled působí jako běžní školáci. Ve skutečnosti jsou zapsané k individuálnímu, tedy domácímu vzdělávání. Rodiče je ale místo výuky doma dali do komunitní školy, kam navíc nemusí docházet každý den.
3: Hodně ty předměty propojujeme, takže v podstatě snažíme se, aby všechno to učivo bylo pro ně srozumitelné, dávalo jim smysl a hlavně, aby to nebylo odtržené z toho života, jak žijou.
2: Popisuje ředitelka Hana Házová. Školu navštěvuje zhruba 20 dětí a stará se o ně 5 učitelek. Výuka je velmi individuální, v menších skupinách nebo i samostatně.
3: Většinou pracují dohromady prvňáčci samostatně, třetíáčci většinou taky a čtverky, pětky dohromady.
4: Se ty malí naučí něco nového, přitom my se učíme něco, co jsme v podstatě už věděli.
2: Dodává jeden z žáků komunitní školy. Všichni mají stejně jako děti, které učí doma rodiče, dvakrát ročně povinné přezkoušení, aby se zjistilo, jestli zvládají to, co mají umět. Domácí vzdělávání má jasná pravidla. O povolení rozhoduje ředitel školy, do které je dítě zapsané, a součástí žádosti je i vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Podle programového ředitele organizace Eduin Jana Vereše Mušuty ale platí, že pokud rodiče zajistí vhodné podmínky, poradny tomu obvykle nebrání.
5: Protože tam vlastně by byli velmi v opozici v té pedagogicko-psychologické poradně, a pokud nemají za to, že tomu dítěti tím bude jako ublíženo, což zpravidla nebude, protože ti rodiče bývají jako naopak třeba vzdělaní a mají svoji představu o tom vzdělání velmi konkrétní, typicky, tak nemají vlastně důvod ty poradny na tom lpět, aby to takhle formálně dodržovali.
2: V Česku se teď individuálně vzdělává přes 7,5 tisíce dětí, nejvíc od zavedení této možnosti v roce 2005. Zároveň ale roste i celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Praha žije trendy.
7: Praha žije trendy.
6: Topíte se v

0: Krásný večer, kapela Coldplay dozněla na rádiu Praha. Teď už pro vás máme zprávy na 21. hodinu. Je tu Denisa, hezký večer.
1: Dobrý večer. Darovat starou školní aktovku můžou od zítra lidé na radnici Prahy 6. Kvůli bouřkám bylo na jihu Čech bez elektřiny asi 5000 odběratelů. Z oslav 250. výročí nezávislosti Spojených států odstupují umělci. Trump oznámil, že jejich místo zaujme sám. Zítra bude zataženo oblačno, občasný déšť a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé z Prahy 6 můžou od zítra darovat nepoužívané školní aktovky a další pomůcky, přinést je lze na radnici v ulici Československé armády. Akce Pošli aktovku dál pořádá městská část po 8. Pomoc má podpořit sociálně slabší rodiny, říká mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.
3: V loňském 7. ročníku se podařilo vybrat a rozdat celkem 221 aktovek a velké množství dalších školních pomůcek. Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin.
0: Přes jižní Čechy se dnes přehnaly bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovují. Na jihu Čech v okolí Netolec na Prachaticku se zřejmě objevilo i slabé tornádo. Meteorologové hledají případné svědky tohoto úkazu a informace o škodách. Při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou se dnes odpoledne zranilo 13 lidí. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění. Další muž se zranil na hrudníku středně těžce. Ostatní byli zraněni lehce, informovala o tom mluvčí krajských záchranářů Petra Kavková. Operační středisko vyhlásilo kvůli nehodě mimořádnou událost. Podle policie v autobuse i v osobním voze cestovali cizinci. Z letošních oslav 250. výročí vzniku Spojených států odstupují kvůli americkému prezidentovi hvězdní umělci. Donald Trump se v reakci na sociálních sítích označil za největšího prezidenta v historii. Zároveň napsal, že místo nich vystoupí sám.
4: Zpěvačka Martina McBride, zpěvák Brad Michael, skupina Commodores, ti všichni měli původně vystupovat, ale jakmile se dozvěděli, že akce je spojená s Donaldem Trumpem, svá vystoupení veřejně zrušili. Akce je sice prezentovaná jako nestranická, ale stojí za ní Trumpovi lidé. Prezident je pak na to na svém sociálním účtu označil za třetiřadé umělce a oznámil, že jejich místo tedy zaujme sám. Označil se za největšího prezidenta v historii a navrhl z oslav udělat rovnou předvolební meeting. Organizátoři potvrdili, že Trump slavnosti 24. června zahájí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Dvě jasné porážky 1-4 a 0-3 od prvoligového Slovácka ukončily sen brněnského Artisu o postupu do nejvyšší fotbalové soutěže. Cílem ambiciozního brněnského klubu bude proniknout mezi elitu v příští sezóně. A norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo senzačně Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. Teď se hraje o zlato, hraje Finsko proti Švýcarsku, odehrána je první třetina. Stav je 0-0. Zítra má být v Praze zataženo, oblačno, občasný déšť nebo přehánky, odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
5: Vítejte u dalšího vydání hitparády Rádia Praha. Já jsem Honza Chlaň a i tentokrát pro vás máme 10 songů ve hře o body a 5 novinek. Tak se pohodlně usaďte, začíná hit týdne na Rádiu Praha. Nejprve ty novinky.
6: Hit týdne.
7: Nasazená novinka.
5: Harry Styles se po delší době připomíná novým singlem American Girls. Skladba navazuje na jeho současnou tvorbu a fanoušci okamžitě začali probírat na sociálních sítích. Harry Styles, American Girls.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Skupina Botox, tedy Jan Kopečný a Petr Ryšavý, přichází s novinkou Pyžamo. Lehce nadsazený název ukrývá song o vztazích a každodenních situacích, které dobře známe úplně všichni. Tady je Botox a Pyžamo.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka. Novinka.
2: Německé producentské duo Two Colors spojilo síly se švédským zpěvákem Sandrem Cavazzou. Výsledkem je nová verze známého hitu Mad World. Two Colors a Sandro Cavazza, Mad World.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Lana Del Rey otevírá další kapitolu své kariéry skladbou First Light. Fanoušci si v ní našli typickou atmosféru, která ji provází už řadu let. Lana Del Rey, First Light.

A pátou novinkou je česká zpěvačka Tera se singlem Do You See. Je to osobní intimní skladba o vnitřní bolesti, o chvílích, kdy člověk navenek funguje, ale uvnitř bojuje s něčím, co není vidět. Tera, Do You See.

Při pohledu do britského singlového žebříčku mě pobavil jeden nezničitelný song The Killers a jejich Mr. Brightside. Jsou aktuálně na 53. místě, stejně jako minulý týden. Nejvýš byli v britském žebříčku 10. Poprvé se tam objevili 5. června 2004 a teď už mají neuvěřitelných 507 týdnů v Top 100. Novinky známe, do zahraničí jsme nakoukli, takže jdeme na pořadí hitu týdne Rádia Praha, tak jak jste ho sestavili svými hlasy. Desítka patří novince, kterou jste poslali rovnou do hry o body. Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Ciny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
0: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku. Číslo 6.
2: A šestka, tam jsou po pádu z prvního místa BB Rexa Faithless, New Religion. Jsou ale osmý týden, už pro ně nehlasujte.

0: Hit týdne. S Honzou Chlaněm. Honzou Chlaněm.
1: Tři novinky znamenají také tři odchody. Z 8. místa a po 2 týdnech v pořadí nás opouští

Ze šesté příčky po čtyřech týdnech vypadává Taylor Swift a její Elizabeth Taylor. Já jsem tvůj dealer emocí a citů, asi jsem v tom dobrej, baby, možná proto si tu. A nejrychlejší rozloučení potkalo skladbu Dealer od René Dunk. Loučí se po jediném týdnu a odešla z druhého místa. Jsme na stříbrné příčce. O stupínek výš se posouvají Tame Impala a Jenny Dracula.

0: Hit týdne s Honzou Chlaněm.
1: Za chvíli si představíme vítěze 22. kola hitu týdne v roce 2026. Teď ale rekapitulace. Desítka Miles Smith, Hold Me in the Dark. Deváté místo, Temper City, Self-Aware. Osmá příčka, Holly Humberston, Cool World. Sedmé místo, Eva Farna, Perpetuum Mobile. Šestá příčka, BB Rexa, Faithless, New Religion. Pětka, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Čtvrté místo, Olivia.

druhé místo Tame Impala, Jenny, Dracula. A kdo ovládl aktuální vydání hitparády Rádia Praha? Ze 7. místa až na samotný vrchol vystoupali The Rolling Stones, In the Stars.

0: je pro dnešek všechno. Děkuji, že jste poslouchali Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro své favority můžete na praharozhlas.cz. Mějte se krásně.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Je 22 hodin.
1: Na Masarykovo nádraží v Praze nebudou od zítra jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. Prezident Pavel věří ve společnou účast prezidenta i premiéra na summitu NATO. Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Zítra bude v Praze zataženo, občasný déšť a teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítra jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drábala dlouhodobá.
3: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
1: Prezident Petr Pavel věří, že na červencový summit Severoatlantické aliance NATO nakonec pojede on i premiér Andrej Babiš z ANO, který by se mohl věnovat jiné části. Pavel to dnes řekl České televizi. Babiš s prezidentem se už několik měsíců přou. Zda se hlava státu summitu v Ankaře zúčastní. Babiš v sobotu neodpověděl na novinářský dotaz, zda by prezident mohl letět na jeden ze dvou dnů summitu a premiér na druhý. Vláda o složení delegace na summit NATO rozhodl dne 8. června. Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP považuje tím svůj střet zájmů za vyřešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí. Pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
4: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
1: Státní zemědělský intervenční fond už dřív uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem. Kosovo porazili 2-1 a trenéři pak z reprezentace vyřadili záložníky Ladru s Buchtou a útočníka Kabunga. Jedou naopak chorý s Douděrou, které nedávno Slavia vyřadila kvůli disciplinárním prohřeškům z kádru. Kuchta si v utkání s Kosovem poranil nohu. Podle vedení národního týmu by ale měl být do 4 dní v pořádku. Zítra bude v Praze zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty zítra naměříme mezi 19 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů, znamenalo to, že už tu další kočár jednoduše nezaparkuje. Praha je nej. Rádio Praha. Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Tři novinky jste poslali do hry o body. Na 10. místě je Matt Smith Hold Me in the Dark. 9. příčka patří Temper City Self Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna Perpetuum Mobile na 7. místě.
1: Hit týdne.
0: Jak vypadá top 5? 5. místo Teddy Swims Mr. Know It All. Na 4. Olivia Rodrigo Drop Dead.

0: a vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasech na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Informace.
1: Informace.
0: Rádio Praha. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Vystudovala žurnalistiku a během své kariéry působila zejména jako zahraniční zpravodajka. Reportovala z mnoha válečných konfliktů. Působila například v Afghánistánu nebo Čečensku. V roce 2001 založila sdružení Berkat, které pomáhá lidem v nouzi. Napsala také několik knih a za svou práci byla mnohokrát oceněna. V současné době píše pro deník N. Naším hostem bude už za chvíli Petra Procházková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla novinářka Petra Procházková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když jsem se na vás chystala, tak jsem si mimo jiné vzpomněla na svou dávnou učebnici nebo skripta ze žurnalistiky, kde byla taková ikonická kapitola o válečném zpravodajství. A vím, že my jsme si z toho tenkrát všichni zapamatovali to doporučení mít vestu se spoustou kapsiček. A vlastně jsme asi nikdo ani nepředpokládali, že něco takového bychom dělali. A vlastně mě napadlo, jestli se dá podle nějaké učebnice nebo něčeho vlastně připravit na to válečné zpravodajství, na to, co tam člověka jako opravdu čeká.
2: No tak trošku asi ano, v nějaké takové ty praktické základy. Já jsem taky si četla kdysi takovou příručku ještě v devadesátkách, když jsem jezdila hlavně do té čečenské války. A takové ty zásady, jak se máte a nebo nemáte pojistit a že si máte vzít a jakou neprůstřelnou vestu a co máte dělat, když je nálet, tak to má nějakou teoretickou přípravu. Většinou se pak chováte jinak, nebo aspoň já, protože strach a stres a buď máte těch zkušeností víc nebo míň, to vás všechno ovlivní, takže vy třeba víte, co máte dělat, ale uděláte to trochu jinak. Ale možná je dobrý fakt si něco předtím přečíst.
1: A jak jste to měla třeba vy, když jste poprvé vyjela z té teplé pražské redakce někam pryč?
2: Ono je to dneska hodně jiné, protože já jsem poprvé vyjela v dobách, kdy ještě nebyly ani mobily. A vy dneska, co vidíte na sociálních sítích, třeba co se týče války v Iránu nebo války na Ukrajině, tak tam vidíte vlastně víc, než jsme my kdykoliv dokázali ukázat jako novináři, protože dneska je takovým hitem dát si goukameru na přilbu, dělají to vojáci, kteří jsou v přední linii, nebo se goukamera připevňuje na drony a dneska už se hemží internet stovkami a stovkami tisíc záběrů dronu, jak nalétává na člověka a zabije ho. To samozřejmě je obrovský posun i v té etice ukazování války, zobrazování války a tohle novináři jednak nikdy neměli možnost dělat a jednak nikdy nedělali. Takže já, když jsem odjela, moje první fronta nebyla v Čečensku, ale byla v Abcházii, bylo to v roce 1992 a já jsem byla úplně nepřipravená, protože jsem nikdy předtím nic takového neviděla, jenom ve válečných filmech.
1: Vy jste vlastně zmínila jednu zajímavou věc a můj muž to s oblibou komentuje, takže dneska je vlastně každý takovým médiem. Každý si opravdu může nasadit tu kameru, vzít ten telefon, něco natočit a bez jakéhokoliv ověření to vlastně dát do světa. A dost těžko se v tom orientuje. Máte s tím třeba i vy jako ostřílená novinářka problém? A to nemluvím o tom, že se objevují videa, která jsou jenom AI vytvořená.
2: Mám s tím velký problém. Já říkám našemu fotografovi z deníku N, Gabovi Kuchtovi, ty už nikdy nebudeš nikde první jako fotograf, protože první bude ten, co bydlí v tom baráku, k jemuž sousedovi přiletla raketa nebo dron a on to natočil. Dneska 99,9% fotografií a videí takových těch opravdu atraktivních uvozovkách, které zaznamenávají přímo útok, není od novinářů. Vy prostě nemůžete, to je obrovská náhoda. Nám se to stalo s Gabem dvakrát za celou dobu, co jezdíme na Ukrajinu, že jsme byli téměř přítomně nějakému útoku a vlastně to ani nechcete, protože to riziko, že to bude váš poslední záběr, je opravdu veliké. Takže náš úkol je teď trochu jiný, než byl právě v těch devadesátkách válečných zpravodajů, kteří naopak jako pásli potom být první a být opravdu v té první linii a zaznamenávat to dění. My teď spíš máme, jak jste to správně jako nadnesla, vést toho čtenáře, který se topí v záplavách různých podivných informací, které jsou buď umělá inteligence nebo ne, ale jsou nějak zařazené do nějakého jiného kontextu. Protože vy nepoznáte, jestli ten útok je na Ukrajině nebo v Rusku. Tam záleží hodně na tom, co je pod tou fotkou napsáno. Leckdy to opravdu nelze rozeznat. A náš úkol je provádět právě čtenáře, kteří o to stojí, orientovat se v té realitě tak, aby jsme uváděli věci na pravou míru, uváděli je do kontextu a ověřovali. Jako fakt ověřovali, jezdili na ta místa, ptali se lidí, kteří byli svědky té události, ptali se analytiků, ptali se lidí, kteří tomu rozumí a celé to dávali dohromady a vytvářeli z toho něco, co je aspoň trochu podobné pravdě.

0: na dřeň.
1: Liší se třeba i přístup lidí na těch místech k novinářům. Právě i třeba kvůli tomu, že opravdu točí, fotí spousta lidí, kteří nejsou těmi novináři.
2: No, to bych vlastně ani neřekla. Liší se přístup lidí v čase a to jsem zaznamenala, že to bylo podobné v Čečensku jako na Ukrajině. Když ta válka začala, tak ti lidé se obracejí k novinářům skoro jako k nějakým spasitelům, kteří jejich neštěstí donesou do světa. Ano, teď už je to míň, protože samozřejmě ti lidé jsou na sociálních sítích a myslí si, že to dokáží sami, ale pořád je tady obrovský rozdíl především mezi světovými agenturami a velkými novinářskými projekty, jako jsou New York Times, Reuters, BBC, který má obrovský dosah, tak novinář z takového média, když přijede na místo, tak lidé mu velmi ochotně sdělují své příběhy, protože mají pocit, že tím, že se to řekne do toho světa, tak se něco může změnit. Jenomže jakmile ta válka trvá pár let, tak oni chápou, že to moc velká změna není to, že vykřičí svoji bolest a že se jí světová veřejnost dozví. Zjistí, že ona jí ví a že ta reakce je jednak omezená a jednak stále menší. Lidi si zvykají na to, že se jí neštěstí děje třeba za humny. Nejdřív jsou šokovaní, jak to bylo u nás, a pak propadají do takové apatie. To se prostě strašně posunuje. Ale to prostě nevadí, jako my musíme stejně válku dokumentovat, nejen kvůli tomu momentálnímu zájmu, ale novináři, a to se někdy zapomíná, slouží i jakési archiválie, potom ty novinářské články, které vlastně dokumentují to, jak ta událost probíhala a dodnes těžíme z toho, co novináři udělali za druhé světové války.
1: A vy jste tady před chvílí říkala, že ti lidé v těch krizových oblastech říkají novinářům věci ve snaze něco změnit. A já si říkám, že možná i proto třeba někteří novináři ty své texty publikují. Měla jste to tak? Chtěla jste svými texty něco jakoby měnit nebo v úvozovkách jenom informovat?
2: No, já jsem z toho trochu vyrostla, z té touhy jako zachránit svět.
1: Takové to spasitelství, se kterým tam člověk možná jako jede.
2: Protože ano, ale to si myslím taky, že je trochu generační záležitost, že přece jenom novináři, když začínají a jezdí tady, začnou jezdit do těch oblastí, v těch devadesátkách to rozhodně nebylo tak zvykem. Já jsem byla takový jednooký mezi slepými králem, zvláště v tom českojazyčném prostředí, protože my jsme to ani na fakultě nějak neučili, nějakou válečnou nebo krizovou novinařinu a moc i těch dívek se do toho nepouštělo. A ano, byl to, když vidíte, jak se děje někomu neštěstí, vidíte zraněné děti, zvláště u těch civilistů, je to velmi jako emotivně silný zážitek a vy máte pocit, že chcete napsat článek, aby si ho v Evropě ti politici třeba přečetli a řekli si, ježišmarja, to jsou věci, jdeme a prostě řekne těm Rusům, ať toho nechají, nebo že já nevím co. Jenomže se nic takového ve velké míře nedělo a to byla určitá jako frustrace. To jsem měla takový období jako velké frustrace, že jsem i skoro rok vlastně nepsala do novin, založila jsem si tam dětský domov a psala jsem si knížku. Trošku jsem si potřeba od té novinařiny odpočinout v tom smyslu, že jako máte pocit, že vy něco děláte, riskujete a ono to vůbec nemá žádný smysl. Pak pochopíte, že ten smysl je trochu jiný než momentální akce, že napíšete článek a druhý den je konec války. Tak to prostě nefunguje. A druhá věc je, že mi došlo to obrovské nebezpečí tomu, když začnete novinařinu jako její prvotní úkol informovat o tom, co se děje pravdivě, podřizovat snaze něco změnit. A začnete se z kategorie novinář přesouvat do kategorie aktivista. Což si myslím, že je obrovský problém současné i české, i jiné, ale především české žurnalistiky, kterou víc sleduju. A on z toho asi každý trochu vyroste. Někteří teda ne, ale většina lidí z toho vyrostou. Ale ta mladší novinářská generace, a je to pochopitelný, měla jsem to taky, chce daleko víc svět měnit a mít vliv na to, co se děje. A já se jako ubírám už přece jenom v tom přesvědčení, že mám já do něčeho zasahovat.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Vy už do zahraničí a do krizových oblastí jezdíte strašně moc dlouho. Mění se to prožívání vaše těch cest? Může se tady vlastně dostavit něco jako rutina, že už vás tam nic nepřekvapí? Nebo je to vždycky cesta jako do velkého neznáma?
2: No, skoro vždycky mě něco překvapí. Tak mě vůbec válka na Ukrajině překvapila úplně zásadně, protože já jsem ještě den před tím dramatickým únorovým dnem, kdy Rusové zaútočili plošně na celé území, prostě nevěřila, že ta válka bude mít tuto podobu, té velké, jako opravdu celoplošné války. Myslela jsem si, že to bude pořád drženo v těch mantinelech lokálního konfliktu na východě a na tom Azovském pobřeží. Ale Ukrajina je zase úplně jiná válka než já. Všechny, které jsem prožila od východního Timoru přes Afghánistán, právě po ty kavkazské války, to je válka, která se nejvíc ze všeho podobá opravdu jako druhé světové válce v tom malém měřítku, jo. A ona sice je pořád svým charakterem lokální konflikt, který se stává stále více takovým latentním, dlouhodobým lokálním konfliktem, ale daleko víc než ty války, které jsem předtím sledovala a ze kterých jsem reportovala, zasáhl celou Evropu a vlastně i Českou republiku i třeba tím přílivem uprchlíků nebo tím, kolik lidí z České republiky jako dobrovolníci na Ukrajinu jezdí, takže daleko víc nás zasahuje.
1: Teď jsem do studia přišla usměvavá žena, které svítí oči, která o sobě říká, že je velká životní optimistka. Odjíždívá do těch krizových oblastí trochu jiná Petra Procházková, která se musí malinko třeba obrnit, aby jí to tam nesemlelo, aby jí ten strach třeba nesevřel, aby vydržela tu tíži, která se tam na ní nahrne?
2: Já jsem se naučila jednu důležitou věc, protože

0: nebo žijí, já nevím, v Chersonu, v Dněpro, ve vesnicích, které jsou ostřelované, vy tam přijedete a oni využijí té chvíle, kdy tam jste a teď vám to valí jako do hlavy. Tak to je něco, co mě dříve jako dělalo potíže v tom, že já jsem měla pocit, že ten konkrétní případ třeba té mámy, které zabili dítě, že to musím nějak řešit, jo? Že mám napsat ten článek a pak ještě jako někomu říct, aby jí pomohl, protože v tak strašné situaci, jo? Nebo lidi, kteří přišli o všechno, teď je najdete někde úplně na ulici, bez nohy, bez ruky. Pořád jsem měla pocit, že to konkrétní musím řešit. Tak to jsem se naučila, že nemůžu. Můžu doufat, že si to někdo přečte ten článek a že se někdo obrátí na nějaké organizace, které to mají v popisu práce, ale nemůžu jakoby na té cestě tím světovým neštěstím sbírat všechny ty nešťastní lidi a tahnout si je za sebou na té svý káře, protože už by byla hrozně přeplněná a vlastně, když chcete pomoct všem, tak nepomůžete nikomu, jo, protože to je obrácený, pomůžeš jednomu člověku a pomůžeš celému světu a naopak to platí taky. Nemůžete se snažit pomoc celému světu, protože to prostě není ve vašich silách a pak se stane, že budete pomoc potřebovat sama.
1: Kde potom tu káru, byť na ní třeba není to všechno, vysypete, aby jste se opravdu z toho nezbláznila, protože já přiznám se, že některé ty příběhy, které jsem asi tak jako rozečetla během té přípravy, jsem ani nebyla schopná dočíst.
0: Jsou příběhy, které jsou sami o sobě dost dramatický a šílený a kde se shodou okolností různých najednou podaří tomu člověku, ale ne mýma rukama, ale cizíma rukama, ale jako mojí zásluhou v úzovkách tím, že prostě jsem na něj narazila, tak se podaří jeho osud zlepšit. Třeba máme takový případ Bohdana Gadzeviče, což je ukrajinský voják, který přišel o obě ruce a jednu nohu. Jeho příběh jsme popsali několikrát, sledujeme ho a podařilo se, že se ozvali lidi právě přes občanské sdružení Berkat a vyzbírali mu na ruce. A on najednou má auto, má manželku, má ruce, jeho život se zásadně změnil. Jako jasně, těch bezrukých, beznohejch jsou tam tisíce, ale kdybychom se snažili pomoci vícero než tomuhle jednomu, tak by to nedopadlo, tak prostě to nedokážeme.

0: na dřeň.
1: Vy jste během svých cest potkala spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně strašné věci. I spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně dobré věci. Jak moc se proměnil váš pohled na člověka jako takového?
2: No, já mám takový pocit, že jsem opravdu potkala strašně málo lidí, kteří byli úplně jako ztracený. Jo. Jako když bych asi pátrala v jejich životě, tak bych tam našla nějaký kořen, kde se stalo to, že se proměnili nějaké opravdu jako zrůdy bezcharakterní nebo velmi kruté lidi, kteří si ospravedlňovali činy, jako je obsazení nemocnice a týrání žen v porodnici, braní rukojmích v podobě dětí školních, že to ospravedlňují nějakými vyššími morálními principy, jako oni bombardují naše vesnice, tak my jim jejich děti prostě vememe jako rukojmí a vyhodíme jim do povětří. Jo? Tak takových lidí, kteří vůbec s nima ani v této situaci žádné svědomí jako nehnulo, jsem potkala hodně málo. I na Ukrajině potkáte lidi dneska, který zjistíte, že tam jsou třeba proto, aby kšeftovali na frontě s lidským neštěstím, prodávali humanitární pomoc. To je prostě v každý válce. Ale nejlepší je, když se s takovým člověkem začnete bavit a šťourat se v jeho pocitech, v jeho minulosti, proč to dělá, co se stalo, tak tam vždycky najdete cestu, kterou šel a došel až k takovému stavu, ve kterým je málo kdy, jako se stane, že se někdo narodí a už je předurčen k tomu, že to bude masový vrah. A tyhle lidi mě hrozně zajímaly, jejich cesta k tomu, co my označujeme jako třeba terorista, tak ta mě vždycky strašně zajímala.
1: Jsou takový lidé ochotní se bavit?
2: No jak kdy? U těch teroristů je to snaží, protože oni většinou nějaký ideologický důvod, proč teroristy jsou.
1: A mají jako potřebu to
2: sdělit. A oni to chtějí sdělit, jo. Proto je i taky velmi ošajstlich, když řeknu jako spisovně, dát jim možnost
1: To je to, co chtějí.
2: Promlouvat. Ale myslím, že není cestou, a takové pokus tady byly, jak v západní žurnalistice, tak i v Rusku, zakázat rozhovory úplně s nima dělá. Já jsem udělala jich pár, byl to jeden z důvodů, proč mě vyhostili z Ruska, ale myslím, že tam je možnost nestat se jich hlásnou troubou a zároveň nějak vysvětlit, proč. A tady na Ukrajině zase bylo třeba zajímavé, my jsme dělali takový velikánský materiál o dezertérech. Někdy to byly příběhy srdcerivný, kde prostě vidíte, že je to jediný syn mámy, která ho uprosila na kolenou, sehnala 20 tisíc dolarů a asi se chovala stejně, jako bych se chovala já, když se tak jako probírám ve svých mateřských pocitech. Ale pak tam taky byli lidi, kteří z toho měli obrovský kšeft. Mluvili s námi anonymně. Skoro každý člověk chce někomu něco říct. Musí mít důvěru, že ho nezradíte, že ho neprásknete, že si tím neuškodí, ale možná taky chce ulevit svýmu svědomí. Většinou vám vysvětlují, proč to dělají. Ty, který za to berou těch 20 tisíc dolarů, za to, aby převedli přes hranice mladého Ukrajince, který je povolán do armády, tak aby ho převedli přes Tisu do Rumunska, tak vám tvrdí, že to dělají kvůli těm maminkám a že těch 20 tisíc jsou náklady. Ale ono to tak není samozřejmě. Peníze vládnou světem. Nám to trvalo rok, než jsme rozkryli a přesvědčili některé ty aktéry, aby s náma promluvili, tak taková mravenčí práce. Topíte se

0: Až na dřeň.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes novinářka Petra Procházková. Vy jste toho viděla strašně moc. Jak moc vám všechny ty zážitky pomohly přečkat vaše vlastní okamžiky, kdy vám nebylo dobře, kdy vám prostě hodil ten pomyslný osud ty klacky pod ty nohy a musela jste najednou prostě jít úplně jinou cestou, všechno změnit?
2: Já vlastně jako nevím, ten svůj osud si jako fakt každý táhne sám, možná některé věci, které se týkají, nevím, různých jako osobních, bych řekla, jako tragédií v úvozovkách, protože když vám umře 90letá babička, tak je to smutný, ale není to tragédie v tom pravém slova smyslu. Tak já jako jasně, já to říkám i svému synovi, hrozně mu tím lezu na nervy. Když mu říkám, podívej, jako tohle není tragédie. Tragédie je, když tamhle umře prostě 10 vojáků, kterým ještě není ani 30 na frontě v úplně nesmyslný válce, jo? Tak jsem mu to říkala, když šel na maturitu, že jako, ale tím ho asi moc nepozbudím, protože to je právě jako hrozně těžký. On si každý to svoje individuální neštěstí si vždycky prožíváte nějak, jenom si to rozumem můžete nějak relativizovat, jo. A tak moje největší průšvihy se staly právě, můj druhý manžel zmizel, pravděpodobně ho Rusové někde zabili v Grozným, v hlavním městě Čečenska. A to si jako neříkáte, to není tak hrozný, protože i jiným umřel manžel, jako jo, takhle si to prostě neřeknete. Ale zároveň hraje tom určitou roli to, že v tom jakoby nejste sama, jo? Že jsou kolem vás lidi, kterým se stalo ještě něco horšího, nebo prožívají prostě nějaký drama. A přece jenom třeba to společenství žen v takovýchto situacích bývá podpůrné. Blbý je být sám. A vidíte, že někdo jako to překonal a jede dál a teď si našel nějakou aktivitu, která mu v tom pomáhá, tak je to hrozně jakoby povzbuzující. Takže asi ta definice neštěstí se vám relativizuje.
1: Přesto měla jste někdy fakt krizi, kdy jste si říkala a už ne, už prostě nepojedu, už nemůžu, už je to nad moje síly.
2: No, měla jsem určitě v Čečensku, ale to bylo způsobeno tím, že ta válka trvala hrozně dlouho, že začala v prosinci 1994, já jsem tam hned vyrazila, věnovala jsem se jí strašně moc té válce, část toho období jsem dokonce bydlela v Grozném a najednou byl rok 99 a už to trochu začíná být jako teď s Ukrajinou, jo. Že jako nabízíte různá témata a teď vám v těch redakcích říkají, ty jo, ale to už jsme měli. Pavla, pamatuju si, v Grozném exhumovali hromadný hrob a oni se tak zamysleli a říkali, no záleží na tom, kolik tam najdou mrtvých. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že pro ně už je to otázka jako té kvantity, ale že největší neštěstí je ten jednotlivec vždycky. Jo. Že jakmile začnete psát svodky z fronty, umřelo dneska 80 lidí, 92 zraněno, to už vůbec nikoho jako nezasáhne. Ale ten jednotlivý osud je vždycky důležité na něm ukázat právě to celkový neštěstí. A když se tohleto začalo dít, tak mě to strašně jako naštvalo, protože ta vaše práce, vy se tam jako fakt snažíte a teď vidíte, jak jsou ty lidi nešťastní a sdělují vám své příběhy a on vám je pak ani nikdo neotiskne.
1: Vy jste těch textů napsala strašnou spoustu za celá ta léta. Žijete vlastně potom ještě s tím článkem, když ho vydáte dál, sledujete, jak moc se čte, teď se říká klika, jak na to lidé reagují, čtete si třeba ty diskuze pod ním, anebo to prostě pošlete ven a tím to končí?
2: No něco mezi. Diskuze si nečtu, protože to by mě asi rozčilovalo, ale někdy na Facebooku se mrknu a vlastně buď mi tam lidi nadávají, nebo mě chválej, ale moc si to nezasahuju do nich nikdy. Dřív, když byly papírové Lidové noviny, no tak pak jsem třeba přijela z těch cest a teďka moje máma schovávala ty noviny a tak já jsem se koukla, jak to hezky vypadá s těma fotkama, jak to udělali a tak. Dneska je ten článek hodinu dvě na té homepage, kde si ho lidi jako možná kliknou. A teďka vidíte, jak jako se dějí jiný věci, hlavně domácí.
1: Tak to klesá.
2: A teď to jako začne padat a si říká, tyjo, když jsem to psala 3 dny. A pak najednou tam není ani vidět. A je konec.
0: Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Byl třeba i tohleto ten důvod, proč jste vydala ty své knížky? Ty přece jenom jako jsou papírové, někde v knihovně zůstanou.
2: Určitě, ty knížky, každá má jiný důvod. Hmm. Ta poslední Cesta Rusů k válce, to nebyla moje iniciativa, ale iniciativa našeho pana ředitele Honzy Simkaniče, který jednoho dne přišel a řekl, že ty rozhovory, které jsem udělala, že by se měly sebrat a vydat jako kniha, já jsem k tomu teda něco dopracovala, napsala úvod, opentlili jsme to, ta knížka není úplně jenom jako sebrané rozhovory. Je tam mnohem víc věcí a to ano, to byl ten důvod, co říkáte. Já jsem jakoby cítila, že je dobré přesně tyhle rozhovory s Rusy, kteří mají jiný pohled na válku na Ukrajině, jiný pohled na Evropu, než my, než ta naše bublina liberální, dejme tomu, novinářská, a nebo i ukrajinská, protože teď jsme v tom spolu s nima, v tom jakém pohledu na ten konflikt a na jeho kořeny, tak mně přišlo důležité to mít v té knize a udržet to, zaznamenat to, protože až ta válka skončí, začneme hrabat v těch důvodech. A tady v té knize jsou, myslím, docela pěkně shromážděné. Ale třeba knížka Frišta, kterou jsem napsala v Afghánistánu, ta vznikla z jiného důvodu, a to hlavně proto, že tam nebyla elektřina a já jsem tam po večerech prostě nemohla psát na počítači. Takže jsem si rukou psala.
3: My jsme si z toho tenkrát všichni zapamatovali to doporučení mít vestu se spoustou kapsiček a vlastně jsme asi nikdo ani nepředpokládali, že něco takového bychom dělali. Já tedy určitě ne. A vlastně mě napadlo, jestli se dá podle nějaké učebnice nebo něčeho vlastně připravit na to válečné zpravodajství, na to, co tam člověka jako opravdu čeká.
4: No tak trošku asi ano, v nějaké takové ty praktické základy. Já jsem taky si četla kdysi takovou příručku, ještě v devadesátkách, když jsem jezdila hlavně do té čečenské války, tak takové ty zásady, jak se máte a nebo nemáte pojistit a že si máte vzít a jakou neprůstřelnou vestu že co máte dělat, když je nálet, tak to má nějakou teoretickou přípravu. Většinou se pak chováte jinak, nebo aspoň já, protože strach a stres a buď máte těch zkušeností víc nebo míň, to vás všechno ovlivní, takže vy třeba víte, co máte dělat, ale uděláte to trochu jinak, ale možná je dobrý fakt si něco předtím přečíst.
3: Přečíst, ale ona možná stejně ta realita musí být šokující, i když člověk třeba se podívá na nějaké video, přečte si nějaké texty. Jak jste to měla třeba vy, když jste poprvé vyjela z té teplé pražské redakce někam pryč?
4: Ono je to dneska hodně jiné, protože já jsem poprvé vyjela v dobách, kdy ještě nebyly ani mobily. Můj syn mi nevěří, že je možný žít v takové prehistorické době a vůbec jak jsme fungovali. Nebyly mobily, nebyly počítače. A vy dneska, co vidíte na sociálních sítích, třeba co se týče války v Iránu nebo války na Ukrajině, tak tam vidíte vlastně víc, než jsme my kdykoliv dokázali ukázat jako novináři, protože dneska je takovým hitem dát si GoKameru na přilbu, dělají to vojáci, kteří jsou v přední linii, nebo se GoKamera připevňuje na drony a dneska už se hemží internet stovkami a stovkami tisíc záběrů dronu, jak nalétává na člověka a zabije ho. To samozřejmě je obrovský posun i v té etice ukazování války, zobrazování války, a tohle novináři jednak nikdy neměli možnost dělat a jednak nikdy nedělali. Takže já, když jsem odjela, moje první fronta nebyla v Čečensku, ale byla v Abcházii, bylo to v roce 1992, když Rusové na jejich straně, takový malý národ kavkazský, který se jmenuje Abcházci, se pustili do války s Gruzií a Rusko odtrhlo Abcházii od Gruzie, tak to byla moje první frontová linie a já jsem byla úplně nepřipravená, protože jsem nikdy předtím nic takového neviděla, jenom ve válečných filmech.
3: Vy jste vlastně zmínila jednu zajímavou věc a můj muž to s oblibou komentuje, takže dneska je vlastně každý takovým médiem. Každý si opravdu může nasadit tu kameru, vzít ten telefon, něco natočit a bez jakéhokoliv ověření to vlastně dát do světa. A dost těžko se v tom orientuje. Máte s tím třeba i vy jako ostřílená novinářka problém? A to nemluvím o tom, že se objevují videa, která jsou jenom AI vytvořená.
4: Mám s tím velký problém. Já říkám našemu fotografovi z Deníku N, Gabovi Kuchtovi, ty už nikdy nebudeš nikde první jako fotograf, protože první bude ten, co bydlí v tom baráku, k jemuž sousedovi přilétla raketa nebo dron a on to natočil. Dneska 99,9% fotografií a videí takových těch opravdu atraktivních uvozovkách, které zaznamenávají přímo útok, není od novinářů. Vy prostě nemůžete, to je obrovská náhoda. Nám se to stalo s Gabem dvakrát za celou dobu, co jezdíme na Ukrajinu, že jsme byli téměř přítomni nějakému útoku a vlastně to ani nechcete, protože to riziko, že, to, že to bude váš poslední záběr, je opravdu veliké. Takže my, náš úkol je teď trochu jiný, než byl právě v těch devadesátkách válečných zpravodajů, kteří naopak jako pásli potom být první a být opravdu v té první linii a zaznamenávat to dění. My teď spíš máme, jak jste to správně jako nadnesla, vést toho čtenáře, který se topí v záplavách různých podivných informací, které jsou buď umělá inteligence nebo ne, ale jsou nějak zařazené do nějakého jiného kontextu. Protože vy nepoznáte, jestli ten útok je na Ukrajině nebo v Rusku. Tam záleží hodně na tom, co je pod tou fotkou napsáno. Leckdy to opravdu nelze rozeznat. A náš úkol je provádět právě čtenáře, kteří o to stojí, orientovat.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
2: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ježka. Věřím, že dneska to bude hodně příjemné, protože ve studiu na Vinohradské 12 se mnou usedí asi dva nejoptimističtější, nejmilejší, nejhodnější a nejúžasnější lidi, které jsem kdy ve svém pracovním životě potkal.
3: Teď můžeme už jenom zklamat.
2: Já pevně věřím, pánové, že se vám to nepodaří. Samozřejmě jako prvního vítám Jiřího Ježka, po kterém se tenhle pořad jmenuje. Jirko, krásné dopoledne.
4: Ahoj Karle, zdravím všechny naše posluchače a myslím si, že ten dnešní den bude opravdu specifický v tom, slyšeli jste jméno, teda jméno jste ještě neslyšeli, slyšeli jste hlas a z toho jste pochopili, že naším hostem je Dan Stach, jeden z nejlepších moderátorů současnosti, tvář a srdce vědecké redakce České televize, zároveň nadšený komentátor obrovských sportovních akcí a náš velký kamarád. Dané, vítej, děkujeme za tvůj čas.
3: Děkuju moc za pozvání, kluci, jsem tady s váma rád.
4: Myslím si, že můžu pořád říct tvůj nízký věk, 38, že? Mm-hmm.
3: Moje šéf vás to nemyslí, to je o 7 let mladší.
4: No dobře, ale tak zase já jsem v jiné roli, takže já si to myslím. Tak přes tvůj věk, jako seš ve většině svých oborů už na absolutní špičce. Jako sbíráš významné ceny, teď si dostal cenu třeba i zajímavou cenu, cenu Fair Play, k tomu se určitě vrátíme, ale máš na svém kontě prestižní novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky, ceny za popularizaci vědy. Myslím si, že patříš mezi nejznámější hlasy vlastně českého sportovního prostředí. Tak pojďme začít tím činem Fair Play, vlastně cenou za čin Fair Play. Bereš Fair Play jako nezbytnou součást jako tvýho života i mimo sport?
3: Jako úplně normální. Pro mě je vlastně normální a chci, aby byla normální, protože to, že se k sobě chováme podle pravidel Fair Play, by mělo být normální. Pojďme si říct, že když se tak nechováme, tak je to, co je divný. Ne to, že se někdo podle Fair Play chová.
4: A je to tak, máš to tak jako v té DNA, protože jsi vyrůstal v prostředí vodáckého sportu, který třeba já cítím hodně, že je tam jako důraz na respekt, na kamarádství, na fair play právě už od těch malých dětí. Byly právě tohle ty hodnoty, které se ti vtiskávaly jako do toho srdce?
3: Určitě nejvíc za to můžou moji rodiče, tam je to jednoznačné, protože mě v životě nejvíc ovlivnili moji rodiče a pak právě ta voda, kterou zmiňuješ. U vody je obrovská výhoda, že voda, jakmile máš jenom chvíli nos nahoře, tak tě okamžitě srazí celýho. Okamžitě. U vody tohle funguje hned. Člověk si myslí, je to v pohodě, dám to. Ne. Hotovo. Jakmile je arrogantní na vodě, okamžitě končí. A voda je pak úžasná do života, protože ona učí analyzovat, ona učí rozhodovat se, ale zároveň mě naučila rozhodnout se, aniž bych přemýšlel. Protože ta divoká voda se pořád mění. To není prostě basketbalová palubovka, která zůstává stejná. Tam se mění ti soupeři, mění se podmínky té hry a podobně. Ale ta voda, já pojedu jednu jízdu 10x za sebou a 10x budu mít trošku jiné podmínky na té vodě. Takže to musím vyhodnotit, musím se rozhodnout a zároveň se musím být schopný rozhodnout bez toho, aniž bych to vyhodnocoval. A to je do života strašně super.
2: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Pojďme na chviličku ještě k tomu konkrétnímu činu Fair Play. O tobě se hodně mluví, protože děláš strašně moc věcí, jak už to Jirka říkal. Já jsem si velmi oblíbený, prostě myslím, že ty recenze na tebe a určitě se k tobě dostali, jsou velmi, velmi pozitivní. A moji kamarádi občas jako říkají, že už se bojí otevřít skříň, aby na ně nevyskočil Dan Stach. A potom přijdou právě nominace nebo ocenění ještě za ceny Fair Play. A teď tam je to takhle různě popsáno, kdo za co byl oceněn. A najednou je tam Dan Stach a prostě to už si lidi opravdu říkají, jak je tohle možné, jak to ten člověk dělá. Tak já vím, že to budeš asi umenšovat, nebo říkat, že jsi se zachoval normálně, ale jenom krátce schrni nebo řekni posluchačům, kteří nevědí, o co šlo.
3: Jo, a fakt nešlo nic významného. Jako je to prostě věc, která se stane. Tohle byl závod na 10 kilometrů, kdy závodník dobíhal do cíle a ušel za hranici svých možností. A v tu chvíli mozek říká, hele bacha, já vím, že hrozně chceš, já vím, že to hrozně chceš dát, že chceš doběhnout, ale jde ti o zdraví, jde ti o život. A tak mu začal vypínat nohy. Protože mozek takhle funguje, on vypne ty periferie tak, aby nás ochránil, aby jsme neumřeli. A on běžel dál, protože v tom rauši, toho běhu prostě nemohl zastavit. A já jsem mu pomohl do cíle, on mi pak psal, že moc děkuji, že to vlastně ani neuvědomoval, ale to je něco, co se na závodech opravdu děje. Já jenom mám jednu prosbu, když se vám tohle na závodech stane, tak fakt zastavte. Fakt nestojí za to doběhnout, možná si vybavíte Brownleeovi, slavné to video triatlonových bratrů, jak jeden bratr vlastně táhne druhého do cíle. Ne, to není správně. Nejlepší bylo opravdu zastavit těch 200 metrů před cílem, postarat se o bráchu, počkat, až tam přijdou zdravotníci a pak doběhnout. Protože náš mozek říká, bacha, už je to moc a my jdeme přes čáru. Já jsem o tomhle dělal rozhovor v Hyde Parku Civilizace s přímo sportovním lékařem, panem doktorem Dostálem, a hodně doporučuju, my přímo tohle video tam rozebíráme, přímo o něm se bavíme a on medicínsky vysvětluje, proč opravdu riskujeme svoje zdraví.
4: Zvlášť, když se to stane někde jinde než v cílové rovince, kde není dan stah a dan stah nemůže být všude, prosím vás.
2: Takže někdo myslí, že let kde je.
4: Ano, ano.
3: A s váma to bude těžké dneska, kluci.
4: Ne, ale je to s obrovským respektem k tobě.
3: Jste hrozně hodný, já se vážím, ale uvádíte mě do rozpaků. Fakt jsem neudělal nic, co by tam neudělalo spousta dalších lidí, kteří takhle pomůžou jako někomu na trati anebo v samotném závěru. Tady spíš, myslím, že se to dostalo do toho povědomí tím, že i mě se na to pak ptali novináři a já jsem právě vysvětloval tu zdravotnickou stránku zatím, která si myslím, že je fakt důležitá.
4: Ne, tak tím, že já jsem byl v té komisi, kdy jsme rozhodovali vlastně, které ty činy ocenit, a je to strašně těžký, protože každý vlastně ten čin fair play, zvlášť v dnešní době, potřebuje ocenit, a my jsme se snažili opravdu vybrat ze všech těch různých kategorií, ať to byla vyloženě záchrana života, ať to byla pomoc třeba soupeři s tím, že on si nepřivezl svoje technické vybavení pro svůj sport, ale půjčil mu ho soupeř, a nakonec ten, který mu vlastně tu věc půjčil, tak byl poražen vlastně tím svým rivalem. Jo. Takže to jsou věci, které vlastně opravdu ukazují to, že v tom sportu je i kamarádství. Když se vrátíme na začátek, mluvil jsi o té vodě. Byli to právě rodiče, když jsi říkal, že tě hodně ovlivňovali, kteří tě posadili na tu vodu poprvé?
3: My jsme se s kamarády, s Týmalovými, jsme jezdili v létě u Anína na řeku a tam jsme se poprvé dostali ke kajakům, protože Kokáč jezdil. A Segra začala jezdit jako první. Já jsem v tu dobu hrál ještě fotbal, ale pak jsem prozřel a šel jsem dělat pořádný sport a divokou vodu.
4: Zdravíme naše fotbalové posluchače.
2: Jsem si tě Jiří Ježek jako velký fanoušek fotbalu, tohle určitě slyší moc rád.
3: Ne, tak hrál jsem fotbal, byl jsem primárně záložník, ale já jsem byl v takovém týmu, že se nás občas na zápas sešlo jenom 10, takže jsme hráli pak v 10 od začátku. Zas na druhou stranu člověk si hodně zaběhal. Ne, zdravím všechny dobrý fotbalový fandy, zdravím všechny ty, kterým fotbal dělá radost, zvlášť prostě na těch jako malých městech nebo sídli, to je skvělý. Já se teď nějak chodím z práce a tam večer kluci prostě, kolik jim bude, 50, 60, 70, tam prostě valej fotbálek a to je super, jo, to je prostě skvělý. Ale pardon, utekl jsem od tvé otázky, jak kdybych byl u poslaneckého pultíku a ne u mikrofonu sportovního pořadu. Ta otázka směřovala na to,
4: jak mi tomu rodiče. Vodu, jak ti pomohli,
3: já jsem se vlastně takhle připojil k Segře, která začala jezdit a začali jsme jezdit spolu u nás v Českém Vrbném v areálu Lídy Polesné, kousíček od Českých Budějovic, a potom už jsem u toho vlastně úplně zůstal. My jsme tehdy dělali ještě orientační běh, což je mimochodem sport, který já považuji za ultimátní. Za mě ultimátní sport je orientační běh, protože člověk musí běžet a přece jenom, a teď to nemyslím nějak zle, jo, ale na tom kole se občas člověk může svést.
4: Jo, jo.
3: V tom běhu se prostě nesveze. Tam se člověk nesveze a musí se rozhodovat sám, žádný trenér. Prostě vběhnu do lesa a zaběhu, když jsem pod tlakem, dělám rozhodnutí. Já třeba jsem mapoval velmi špatně, takže já jsem toho hodně naběhal, protože jsem dělal hodně špatných mapových rozhodnutí.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
2: Že ta příprava potom byla vlastně velmi dobrá k té vodě a jo, to je taky jedna z věcí, která se vždycky zmiňuje, když se řekne Daniel Stach, že jo, český reprezentant. Víc,
3: jenom juniorský.
2: A ty to vždycky takhle dodáváš, že juniorský. No, ale tak juniorský. Asi nebylo to úplně špatné, ne? Do kolika let to nebylo takhle vůbec špatné?
3: No tak do 18 jsem jezdil a pak já jsem věděl, že chci jít studovat, ale tak já jsem jezdil s tou generací, co je Vávra Hradilek, Vítek Přindiš, Honza Vondra, to byly vlastně tři moji takový největší soupeři, kdy my jsme se tak různě střídali, že Vítek je o rok mladší, to je teď současný reprezentant mistr světa, mistr Evropy. Stoupa vlastně Honza Vondra, tak to je juniorský mistr Evropy, a Vávra Hradilek, tak to je stříbrný z olympiády mistr světa. Takže s těma já jsem jezdil.
4: To byla dobrá líheň.
3: A bylo to skvělý, já jsem hrozně rád, že jsem vlastně měl tu šanci vlastně soutěžit s těma, co jsou dneska nejlepší na světě. A bylo to skvělý. My jsme kamarádi, vždycky jsme byli, jsme pořád. Já jsem u stoupy Honzy Vondry, jsem bydlel už v 11 letech, když jsme prostě v létě, jsem zůstával u něj třeba přes týden. S Vítkem se potkáváme jako dál i s rodinami, takže já je mám hrozně rád, oni jsou prostě fajn. A proto třeba pro mě ta nominace je těžká, protože já tam mám ty kamarády, ale zároveň jsem tam jako komentátor té nominace, takže jako je tam ten bias, jo, to nezastírám, ale musím ho držet trošku na úzdě.
4: Jak velká porce makačky to byla vlastně ta voda pro tebe ve srovnání potom třeba s tím orientačním během nebo vůbec s tím, co vidíš dneska, tu profesionalitu toho sportu?
3: Pro mě největší posun je v tom, jaká je péče o toho sportovce. Mm-hmm. Já jsem byl poprvé u fyzioterapeuta v 17 letech. Jo. V 17 letech, když jsem zablokoval krční páteř před nominací a moje mutinka tehdy pracovala pro fotbalový klub, kde měli fyzioterapeuta, a tak jsem mi pomohl uvolnit tu krční páteř. Dneska je úplně normální, že od začátku, a je to dobře, že cvičí, že kompenzují, a my jsme prostě se řídili podle toho, že hodně dobře, víc bude lépe, a to ne vždycky dobré. Já jsem pak v těch 17-18, kdy jsem se dal dohromady s Kubou Prýherem, což je jeden z lidí, který mě ovlivnili v životě vůbec nejvíc, ten startoval na olympiádě v Barceloně 92, který je vodák, který se pak k vodě vlastně vrátil po té, co rozjel firmu, tak ten mi ukázal, že se dá dělat těch věcí víc najednou. Že člověk může trénovat a zároveň může mít firmu, může mít rodinu, že to nemusí být jedna věc, a to mě ovlivnilo hodně. A potom, ano, pak jsme měli těch 14 fází týdně, kdy jsem stával v 5 ráno, šel jsem plavat, pak jsem šel do školy, pak jsme šli běhat a pak jsme šli do posilovny, večer jsem se šel učit a pak jsem šel spát.
2: A to rozhodnutí víceméně, ty už asi na to odpověděl, ale ty si tak nějak už tušil, když jsi věděl, že chceš studovat, že to prostě dohromady tohle jako nejde dál.
3: Ale já jsem ve 14, ve 13 a půl jsem si říkal, že chci být 14násobný olympijský vítěz, 8násobný mistr světa, 8násobný mistr Evropy a 16krát vyhrát celkový hodnocení světového poháru, což znamená, že 16 let si neporažen.
4: K tomu mít dva doktoráty.
3: A ve 14 jsem si řekl, že by mě to nebavilo a že bych chtěl studovat. Jo. Takže já jsem od 14 věděl, že chci jezdit naplno, dokud jsem junior, ale pak chci jít studovat.
4: A bylo v ten moment i to rozhodnutí zůstat u té vody aspoň za tím mikrofonem?
3: To vlastně vzniklo tak trochu jako náhodou, protože přišel právě Kuba Prýher, ten můj trenér, a říká: hele Dane, lidi sem přijdou k nám do areálu, zastaví se tady, protože kolem areálu vede cyklostezka, kde jezdí tisíce lidí denně. Teď zastaví, ty kouká na té vodní slalom. Někdo vyhraje o, když je to o hodně, tak vyhraje o sekundu. A ty lidi vůbec neví proč. Tak jim vysvětli, proč někdo vyhrál o desetinu. Takže můj vstup do sportovního komentování bylo, kdy můj trenér řekl: hele, vysvětli jim, proč někdo vyhrál a někdo prohrál. Což je trošku paradoxní, že to dneska já se živím tím, že vysvětluju. Já vlastně celé moje komentování je vysvětlování. Takže já pořád něco vysvětluju. A na to jsou nejlepší tréninková jako metoda děti, samozřejmě, že všechno vysvětlovat je nejlepší. No a v těch 17 já jsem komentoval první závod. První závod u nás na kanále a díky tomu jsem pak postupně, že lidi na to strašně dobře reagovali, a abych prvního klienta vlastně já získal jakožto komentátor, tak jsem jel vlastně 320 kilometrů jenom kvůli smalltalku. Jel jsem 160 kilometrů vlakem tam a zpátky, popovídali jsme a pak mi nabídli práci spolu s mým parťákem Mírou Lencem. A my jsme komentovali, bylo to zrovna shodou okolností cyklistické Omnium, o kterém já jsem, když mi to v úterý řekli, jako věděl, že existuje, ale nikdy jsem nebyl na dráhové cyklistice. A tak jsme strávili s Mírou následující dny až do té soboty tím, že jsme jako projížděli videa, koukali jsme na to. A když jsme odcházeli, tak za náma přišli cyklisti a říkají: hele, z jakého jste klubu, kluci? A my říkáme: SK Vodní slalom České Budějovice. No počkej, rádi, to znáte tu cyklistiku. A říkám: no, jako já jsem poprvé tady jako na dráze, já jsem tady ještě nikdy nebyl. A oni: to není možný. A to mě samozřejmě potěšilo, protože to je to, na čem je vlastně postavené to moje komentování a moje práce, že se snažím co nejlíp připravit.
4: A to kamarádství s Mírou Lencem,
3: je
4: protože
3: unikátní.
4: Vy jste vlastně jako parťáci, berou vás lidi hlavně na těch veřejných akcích, na těch sportovních akcích, jako pořád jasný duo, tak vzniklo na té vodě.
3: Ano, my jsme oba dva vodáci. My jsme spolu dokonce s Mírou jezdili na deblu.
4: Aha.
3: A jednou jsme spolu vyhráli růžový legíny. V jednom závodě.
2: To je prosím tě cena nebo název nějaké soutěže?
3: Ne, to byla cena. To bylo na jihočeském poháru, kdy jsme jeli spolu s Mírou na deblu, tak jsme vyhráli růžový legíny. Máme z toho i dost děsivou fotku, myslím si. Je dost děsivá.
4: Já si dost ani nedokážu představit vás dva v jedné lodi.
3: Ale moc jsme toho nenajezdili. Oficiálně proto, že Míra je o 2 roky starší, tím pádem já bych musel jezdit ve vyšší věkový kategorii než on, a tam už ta konkurence byla těžší. Ale myslím si, že my ani jeden nejsme jako do deblový posádky jako ideální varianta.
4: Takže to komentování jste začali dělat spolu.
3: Jo, já jsem vlastně poprosil Míru, jestli by do toho nešel, protože já jsem říkal, že on na to bude dobrý. A myslím, že je na to dobrý. Myslím, že je na to hodně dobrý.
2: Myslím, že docela dobré oko na kolegu. Já, když se u tohohle na chviličku zastavím, já tomu všemu rozumím. Ten široký rozptyl, který ty už si tady párkrát zmínil, ten ty si vlastně držíš, protože jednak vysvětluješ vědu a jednak s Mírou Lencem stojíte u kanálu a řvete. A to, co je mezi tím, mluvíte velmi důrazně, Dané. Já, když jsem vás poprvé viděl na život, tak jsem si říkal, že to snad pro Boha není ani možné. Jak skvělé to je, ale jak strašně daleko je to od toho člověka, se kterým jsem pár let zpátky seděl ve studiu na Kavčích horách a společně jsme prostě tlumočili profesora Lorence Krause a bavili jsme se prostě o černých dírách. Jo? A já jsem si říkal, to je úplně neuvěřitelné, kde se to v nich jako bere. A zůstává to ve vás pořád, ale prostě tohle jste v sobě objevili od začátku.
3: Já jsem naopak se musel v televizi zbrzdit.
2: Jasně.
3: Jako moje defaultní nastavení je jiné. Já se teď brzdím, abych mluvil pomalu. Teď mluvím pomalej, než mě by bylo příjemné. A ta Troja, no teď nás čeká Troja, vlastně příští víkend, že jo? Vlastně příští víkend je Svěťák v Troji, tak přijďte v pátek v podvečer a my budeme mluvit rychle, to můžu slíbit. A budeme mluvit určitě rychle a náš cíl je, aby se třásly břehy. To je můj cíl. Já prostě, a to je skvělý, jo, kluci, protože já jsem na druhé straně břehu, než jsou diváci. A já, když to jde, tak komentuju bosej. Já hrozně rád komentuju bos. A já normálně, když jedou závodníci, tak pode mnou stavěš třese, normálně se klepe a na těch bosích nohách to člověk slyší. A cítí, pardon.
2: Mám pocit, že se třese na druhé straně stromovka. Okay.
3: Snažíme se o to. Protože ta voda je zábava. Já chci, aby se lidi přišli podívat na vodní slalom. Aby se něco dozvěděli, aby mu líp porozuměli. Ale hlavně, aby se bavili. To je zábava. Já chci, aby řekli, to je cool, to jsem nevěděl, to je hustý, to je super. A příště přijdu zas.
4: No ale to není jenom kanál, to jsou všechny závody Rančeku, všechny ty půlmaratony po republice, Pražský maraton, závody na horských kolech v Novém Městě.
3: To bylo teď o víkendu fakt dobrý.
4: Jako neuvěřitelný.
3: Byl krásný.
4: Liší se nějak, protože třeba já cítím, že když komentujete ty běžecký závody, tak hodně té energie vlastně dáváte těm běžcům.
3: Ano.
4: Tam je těch diváků možná méně než těch samotných běžců. Jo? Samozřejmě diváci jsou v těch posledních metrech, ale jsou to většinou příbuzní těch, kteří běží a snaží se odchytit v tom cíli, tak jako si odchytával ty toho zoufalce. Myslím v dobrém, jakože prostě chtěl se doplazit do cíle, já to chápu. Asi bych někdy vypla nohy, no tak jako mě vypla jedna, já už by si dávno, jo, ale... Možná to tělo už tenkrát vědělo, že
2: ale
4: to...
2: Malinko, Jirko, v tom slyšíme, že kdo nesprintuje do cíle, tak už zího Ježka je zoufalý. Ale dobré.
3: Já bych chtěl jenom do toho udělat jednu vsuvku. Jestli kdo jste nečetli knížku Frajer, přečtěte si knížku Frajer, anebo si puste Hyde Park civilizaci, kde byl hostem Jirka Ježek. Kde se bavíme, aby to nevyznělo, že to lidi mají vždycky zabalit, jo? O tom, jak chtěl Jirka, jako životem ještě neprotřelý závodník, nevyjet kopec, když prohrával v závodě. Jo? Co se stalo tehdy? Puste si to, přečtěte si to. A to je to, co je ten rozdíl. To je přesně ten rozdíl.
4: No?
3: Kdy někdy to vzát
4: nesmíš.
3: A někdy bys naopak měl.
4: No, přesně tak. Jo. Takže to komentování vlastně těm lidem, vydáváte energii těm samotným sportovcům při těch bězích. Kdežto naopak při třeba těch slalomových vodáckých závodech, tam podle mě ten závodník asi moc ani neslyší, že jo, v té vodě.
3: Já to říkám závodníkům otevřeně. Já tady nejsem pro vás.
4: Jo.
3: Já tady nejsem pro vás.
4: A liší se to třeba v tvým nastavení, když komentuješ pro ty běžce a komentuješ pro diváky. Tady diváku musíš vlastně vysvětlovat, co se děje v tom závodě, kdežto běžcům spíš dáváš tu energii.
3: Žiješ
4: a dáváš
3: s nimi,
4: jí
3: vlastně.
4: Skvělou.
3: Teda, Ježiš, děkuju. Děkuju. Já, když jsem u vody, tak... A teď to možná vyzní jakoby zle, ale nemyslím to vůbec jakkoliv zle, ale ten závodník je pro mě nástroj pro tu moji cílovou skupinu a to jsou diváci. A já jim to říkám zcela otevřeně, já tady vůbec nejsem pro vás. Jo, protože my, když jsme začali takhle s Mírou komentovat, tak ne všichni byli nadšený, protože najednou na vás je to pro závodníky jako daleko větší tlak. Jsou závodníci, kteří se chtějí jenom soustředit, ať mají ticho. Já říkám, ne.
4: Hlavně jak tam přijdou diváci.
3: Přesně, jo,
4: a říkám, to ne. Nevědí, že jedu já.
3: Naštěstí těch bylo u vody úplný minimum, takže na toho vlastně byli jako jednotlivci, kteří za mnou chodili a říkají, hele, ne, neříkej, ne to, ne. A říkám, hele, ne, ty tady seš prostě jednak v okamžiku, když jsi na světovém poháru, tak jsi jako profík a ty jsi tady prostě v práci. A v práci jsi tady pro ty diváky. Hmm. Takže moje nastavení je snad pro diváky. A u těch běhů zase já tam víc pro ty běžce, protože oni dobíhají jakoby za náma. My dobíháme jakoby s nimi v uvozovkách. Hmm. Tím neříkám, že zapomínáme na ty fanoušky okolo, ale daleko víc vnímám toho závodníka. Proto já vlastně zůstávám celou dobu v cíli. Já se vlastně nehnu z cíle a stojím před cílem a dávám si high five se všemi závodníky. Jestli dívám tady na pravou ruku, kde už tady zva není vidět, chtěl bych poprosit zvlášť všechny dámy, které už jsou vdané nebo zasnoubené, prosím vás, neotáčejte si ty diamantové prsteny směrem dolů, když si dáváme high five. Stalo se mi to loni nebo předloni na maratonu, kdy hned na začátku jako kolem probíhají, kde je high five a takhle jsem měl roztržený kus jakoby ruky, kdy vlastně tam byl jako ten dráp v vozovkách.
4: Měl si najednou delší čáru života.
3: Jo, o dost. No, ale ono to bylo na začátku a lidi mi samozřejmě plácali dál a do toho tam jde ten pot, že jo, takže já jsem potom tak jenom na druhou stranu, ale jinak já jsem nadšený. Já jsem
4: tak takhle se rozšířila ta žloutenka. To je Praze.
3: Očkovaný, dezinfikuju, já jsem zhodnej. Ne, byl to jako naštěstí, byl to vlastně škrábanec, jo, jako řízlá kůže, ale pamatuju si to docela dost, že těch následujících 6 hodin těch high five, protože jich mám na maratonu několik tisíc vlastně, no, si plácnu, což je super. A je to fakt skvělý, já jsem úplně nadšenej. A jsou skvělý ty běžci, co dobíhají a pak mi třeba

0: zvrácený, měl křeče, teď tam 20 minut jako ležel, starali se o něj, po těch 20 minutách se zvednul a říkám, seš v pohodě? A on, jo, a příští rok přijedu zas.
1: Takže vytrvalostní běhy, cyklistika, úvody, tam je to jasné. Máte s Mírou Lencem nějaké omezení, kam byste, do čeho byste nešli, nebo jste otevření do čehokoliv?
0: Já vím, že Míra třeba komentoval i bojový sporty, dělal teď třeba mistrovství světa v hokeji, beach volejbal, volejbal, baseball, ten se v tom pohybuje víc, já přece jenom pak víc inklinuju k té vědě a těm odborným věcem, takže pak jsem rozkročený spíš tímhletím směrem.
2: Ale ty věci, které děláte spolu, spíš si držíte ty spolupráce, které jste měli, to znamená ty závody, na kterých vás vlastně diváci nebo i ty běžci čekají a jste tam pořád. A nemusíte to nějak jako ořezávat kvůli tvým aktivitám? Asi jo, trošku.
0: No, nestihneme úplně všechno, co bychom si třeba spolu přáli, ale zase to bereme tak, že to, co spolu strávíme, tak si o to víc užijem. Ale jestli někdy půjdu sedět, tak je to kvůli Lencovi, to vám můžu. A to vždycky s nadsázkou, to vždycky říkám. Vždycky v legraci z tohle to říkáme. Ne, on je opravdu, je super. My jsme spolu fakt vyrostli, vlastně od malička, takže potom ten vztah je úplně jiný. On mě oddával.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
2: Jsme tady na půdě Českého rozhlasu. Já si pamatuju, že vlastně poprvé my jsme se potkali spolu na nějakých cyklistických závodech, který jste oba komentovali, a pak na úkor toho jste, nebo díky tomu jste mě pozvali do svého pořadu, který jste měli tady, Sportstake na Radio Wave, tady na půdě Českého rozhlasu. Tak to byla asi první jako taková ta studiová vaše...
0: Jo, to byl obrovský krok pro nás. To byl obrovský krok, tam vlastně náš třetí klient, pro kterého my jsme komentovali, tak nás doporučil, protože věděl, že v rozhlase na Radio Wave se uvolnilo místo, jako v rámci pořadu, který byl o sportech. Tehdy tam byla Ride Zone a oni vlastně, ty kluci, kteří to dělali, tak končili a teď se tam uvolnili 2 hodiny vysílacího času a Judita tehdy hledala prostě někoho nového a nás tady doporučil prostě náš klient jako zvenku z cyklistického světa právě. A my jsme tam přišli na ten konkurs, uspěli jsme a dostali jsme 2 hodiny vysílacího času, ve kterém jsme vlastně mohli dělat, co jsme chtěli. A to byla úžasná škola. To byla naprosto úžasná škola, protože my jsme první hodinu jsme dělali rubriky, druhou hodinu jsme měli vlastně hodinový rozhovor. A mohli jsme tam fakt dělat, jako co jsme chtěli. Takže jsme řekli, dáme tam tady jako rychlý breaking news, dáme tenhle rozhovor, protáhneme ho, zkrátíme ho. Všechno jsme si museli míchat sami. Bylo to skvělý. To byla jako obrovitánská škola a mohli jsme zvát, koho jsme chtěli. Jo, takže právě jsme měli Jirku, kterého jsem tehdy scháněl přes Soňu samozřejmě. A nevěděl jsem tehdy, že volám na špatné číslo. Takže jsem zavolal nějaké paní. Do dneška si to pamatuju. A ona říká, no já teď nemůžu, tak mi zavolejte v pondělí. A byla asi středa, ne? Já si říkám, tak dobře, tak asi jsou jako fakt busy ty Ješkovi. Říká, tak jsou to jako profíci, tak jako má za sebou to, co má. Říkám si, OK, v pohodě, tak jako dobrý, myslel jsem, že ten telefonát zvládnem, ale dobrý. Tak volám jako ve stanovený čas v pondělí a říkám, dobrý den, chtěl pozvat Jirku Ješka do vysílání. A ona, Jirka Ježek? A já říkám, dovolal jsem se Seni Ješkové. Ne, nedovolal. Takže jsem ztratil týden, jsem volal někomu jinému. Pak jsem hned sehnal správné číslo a dovolal jsem se Soně a asi za 2 hodiny jsme měli potvrzeno, že Jirka přijde. Takže hned jsem ztratil takový ten dojem, jo, to je nějaká ta celebritka, která má toho manažera, která kolem něj to. A bylo to super. No a ještě teda musím prásknout, že Jirka, když přišel do Hyde Parku Civilizace jako host, tak první větu, kterou řekl, když přišel do studia, říká, hele, sorry, já zapomněl nohu.
2: Jo, to je pravda, ne? Protože já jsem měl přinést nohu nějakou jako na ukázku, to je pravda. No.
0: A teď ty kameramani za těma kamerama, jako, co se to tady děje, co se to tady stane. A pak mě ještě dobře Jirka kolnul ve vysílání, že jsme tam měli Honzu Říhu, což je nevědomý horolezec. A já v jedné té reakci říkám Honzovi, a Honzo, jak to vidíš ty? A Jirka... A pak jsem se obrátil na Jirku a Jirka říká, no já bych teda jenom chtěl říct, že bylo jako zajímavý, jak si říkal, Honzo, jak to vidíš? A teď to nechal úplně ten drop a já jsem musel vysvětlovat, že vím, že Honza tohle to používá sám. A hrozně se mi to líbilo a do dneška to na to vzpomínám občas, když se potkám se studentama. Že to jsou přesně jako ty jako lidský okamžiky toho vysílání, který tam podle mě strašně patří.
2: A já musím říct, že jak jsem byl poprvé s váma v tom studiu na tom Radio Wave, tak jsem si říkal, tyjo, tohle jsou borci, jako to je škoda, že jsou tady jako na tomhle tom, nechci snižovat Radio Wave, ale tenkrát jako to nebyla úplná poslechovosti jako hlavní Hyde Peak. Takže nakonec jsem vás pak viděl na tom jednom z pražských půlmaratonů a rozjelo se to neuvěřitelně. No, ale když jsme právě v tom kontrastu tvojich studiových prací v

0: České televizi, vědecká redakce, Hyde Park civilizace a další pořady. A na rozdíl právě, když pak stojíš boss na tom kanále, tam musí být i hrozná práce s tou energií, jako i třeba co se týče hlasivek, ne? Mm-hmm. Ty musíš mít jako buď obrovský štěstí na to, že ty hlasivky ti drží, nebo staráš se o ně nějak speciálně?
1: Já mluvím přes záda. Mě to učil právě ten Kuba Príher, který je v punkové kapele Akia B.A. Mají písně o lásce, jsem patolog, psychopat, nenávidím bouračky, z těch jsou lidi na kampe, chápete, kam to spěje. Šťourám si to vidličkou, to je dneska masíčko. Takže ten mě právě učil mluvit. Takže já vlastně, když mluvím a dám si tady vlastně na obratle, co to je nějaký čtvrtý obratel, plus minus, tak budete se jít, jak mi vibruje. Takže já vlastně šetřím hlasivky tím, že tolik nenamáhám. Potřebuji zlepšit dýchání, to je něco, na čem teď chci zapracovat, protože nedýchám dobře do bránice, mám tam jako rozhodně volný prostor, dýchám moc nahoru a málo dolů, ale vlastně ty hlasivky snažím šetřit. A nejhorší je, když jako začne foukat, protože vyschnou, takže já hodně piju. Já za finále kajakářů vypiju třeba kolem, třeba jako rekord, myslím, byl něco k 8 litrům vody, jakože to vlastně prolévám za ten den. Za ten den já třeba přes 10 litrů vody na kanále jako vypiju, což není potom už úplně zdravý, upřímně řečeno, ale pro ty hlasivky je to důležitý. A nejhorší je, když já občas něco jako zakřičím, že mi to jakoby ujede, tak v tu chvíli já si můžu jako naběhnout. Pamatuju si jeden světový pohár, kdy jsem říkal, a teď si naběhám, kdy vlastně jsem jako přetáh a potřebovali by prostě 2 dny odpočinout a já viděl, že 2 dny budu komentovat. Ale pokud se hlídám, pokud jsem zdravý, pokud na mě něco jako neskočí, tak můžu mluvit. Teď třeba ten světový pohár v horských kolech, horských kol, tam my každý komentujeme sám na různých místech a tam já vlastně nepřestanu za ten závod vůbec mluvit, ale jakože vůbec. A pak přebíhám, mám rozhovory a pokračuju dál, takže já za tu sobotu jakoby regulérně nemluvím jenom v okamžicích, kdy přecházím z místa na místo. Ale ten závod to opravdu se jde hodinu a půl, kde já hodinu a půl bez přestávky mluvím. A to je samozřejmě dobrá výzva, zvlášť když nemáte televizní přenos a komentujete to bez přenosu.
2: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Mně se moc líbilo, jak si před chviličkou vysvětloval, jak vlastně si hlídáš to dýchání a odkud jsi to vzal. A jak ty prostě ve všem vlastně propojuješ ten sport s tou vědou. Ha? Tak když, a nevím, jestli ta věda je prostě pro tebe teď číslo jedna, to, že se snažíš vysvětlovat, přibližovat lidem, prostě dávat informace, tak i tohle spojuješ třeba s tím sportem, protože říkal jsem, že jste tam měli pana doktora Dostala a další spoustu hostů.
1: Určitě, protože jako věda je ve sportu. Jako sport je čím dál tím větší věda. V dobrém je ve zlém, jo. Jasně, můžeme se bavit o tom, jestli chceme, aby všichni koukali na wattmetry nebo ne, u cyklistiky, jestli opravdu chceme, aby byly všude vary a jestli chceme, aby všude byla jako ten rozdíl v technice, který dělá obrovskou, podívejte se na nový světový rekord na maratonu, jo. 1:59:30, ale máte prostě boty, které vám přihodí pár procent. A pár procent je strašně moc, to je extrémně moc. Mimochodem, ten světový rekord je neuvěřitelný za mě. Jako mě nejvíc líto je toho druhýho. Vy doběhnete prostě pod 2 hodiny, suverénní svěťák a hashtag sorry jako. Ano. Toho je mi fakt strašně líto. Stejně tak ta nejlepší ženy, taky prostě doběhnete skvěle, ale samozřejmě všichni řeší 1:59:30, zcela právem samozřejmě. Ale já tu vodu, třeba na té vodě, já tu vědu tam opravdu vidím. Dokonce, když byla olympiáda, tak já jsem natáčel vědu divoké vody. Měli jsme to v Událostech a my jsme vysvětlovali, jak tu vědu využíváme. Protože ať chceme nebo nechceme, tak aerodynamika, technologie, ale i jako chování, ta psychologie, dívejte se, jak obrovská věda tohle je, výživa, fyzioterapie, to je všechno postavené na vědě. Ať se mi to líbí nebo nelíbí, ta věda prostě do značné míry ne ovládá, ale ukazuje směr sportu.
0: No a teď tvoje osobní sportovní aktivity. Přesně, seš ten typ, který když už má ty vědomosti a vlastně dělá o tom pořady, přesně ví, co v kterém sportu se dá využít za ty poslední high-tech technologie. Využíváš to? Nebo ne. Když si jdeš zaběhat, tak běžíš. Nejlíp málem si zapomeneš zapnout.
1: To sleduju. Já mám rád data. Mám rád čísla. Mám hodinky, které mě neustále sledují. Měřím, jako sleduju body baterie, sleduju hladiny stresu, sleduju prostě vše možné ukazatele, byť jsem v tomhle tom, jakože klidová tepovka. Dneska ráno jsem vstal, díval jsem se, mám klidovou tepovku 42, vím, že je to jako v pohodě, to je tak jako, když se mi dobře nějak funguje, tak se jako pohybuju. ale že bych prostě řešil jako úplně jako do detailů, já nevím, HRV třeba, HRV, jako to úplně ne třeba, to úplně neřeším, protože tím, jak mám malý děti, tak mi to rozhazuje prostě doprava doleva, tam to vůbec nemá jako smysl řešit. Ale já když běžím, tak já mám problém běžet na pocit, já to jako úplně necítím. Takže já běhám na pocit jenom, když jdu běhat proto, abych si vyčistil hlavu, to se mi dělo v posledních dnech, protože jsme rozjeli nový pořad na dosah, měl jsem hodně práce, takže teď jsem nešel běhat jako pro trénink, ale pro vyčištění hlavy. A tam já žádný technologie nepotřebuju. Já mám boty, které jsou široký a měkký, protože já mám hodně těžkopádný běh a mám velký nohy, hodně široký, takže mám vlastně, já zatím jsem našel jsem jedinou značku bot, ve který můžu běhat, abych se tam vešel. A potom běhám prostě v triku, co jsem dostal, v kalhotech, který mám od roku... Já jsem v nich totiž, teď mi totiž připomněla manželka, jsem v nich šel v pondělí běhat. Říká, ty si bereš tyhle kraťasy? A já říkám, jo, já jiný nemám. A ona, počkej, to jsou ty špinavý. A já říkám, jo, já nečeš, když bydlela v Budějovicích, tak já jsem jim tam totiž maloval v těch kraťasech. A od té doby jsou
0: na nich bílý flaky. Mají svůj vlastní design.
1: Jako tvrdě, ale tvrdě. No, takže ty mám přes 10 let, ve kterých jako běhám. Běžel jsem v nich i maraton. A...
0: Vlastně tak ještě můžeš použít ty růžový legíny, co
1: ty už nemám, ale... jsem vyrost. Ale jezdil jsem v nich zimně na vodě. Normálně jsem nosil pod neoprenky tyhle ty růžový legíny. No takže a... pak jako speciální oblečení vůbec jako nepotřebuju. Ne. A samozřejmě, když jdu na kole, tak mám dobrou helmu třeba, mám dobrý rukavice, aby to bylo jako bezpečný, to jako jo.
0: Tak v tom tvým nabitým programu pracovním, jak často se dostaneš vlastně ke sportovním aktivitám?
1: Snažím se to hlídat, abych jako ideální je, abych 4x týdně minimálně něco dělal. A ne, vždycky se mi to podaří. Záleží na tom prostě, jak děti spí, jak mám prostě práci, co a jak stihnu. A vodu teď třeba nestíhám, ale já jsem měl trošku problematický záda, takže jsem na vodu chvíli nemohl. A pak jsem měl problematickou nohu a potom koleno. A...
0: Já mám taky trošku problematickou nohu.
1: Méně problematickou nohu. Beru. Takže se snažím, takže tenhle ten týden třeba jsem byl dvakrát běhat, ale vysloveně na to, abych si vyčistil hlavu, takže jsem si odběh 7-8 kilometrů a pak já cvičím doma, že cvičím opravdu takový ty v uvozovkách jogový cviky, ale pro mě je to částečně posilující, částečně posilovací cvičení a částečně jako regenerační a rehabilitační.
2: A jen tak pro zajímavost, když jsi zmínil to kolo, tak když se na něj dostaneš, tak někam do lesa nebo někdy?
1: Bike, jo? Vysloveně bike, no, já jsem bajkový typ, takže pro mě jako horský kolo potřebuji vyměnit vidlice, nemůžu ji teďkon zaaretovat, nedá se mi zamykat vidlice, tak jsem, už je to vždycky hrozně dlouho, si na to vzpomenu, Jirka chyba mi říká, jsem u něj byl už před lety a on říká, jo, hele, musím ji vyměnit a já se na to vždycky vzpomenu, až když s těma dětma vyrážím a ta vidlice mi prostě takhle pumpuje.
0: Tak asi to není to hlavní, jako čemu by si se věnoval. Je to tak, že ten běh je pro tebe i produkčně nejjednodušší?
1: Je přesně prostě tak.
0: Člověk se vezme tenisky.
1: Ano, takže vyrazí. Přesně, já jsem uspal děti a šel jsem běhat. A
2: teďko... Nej ty staré špinavé kraťasy a
1: jo, tak oni jsou pak fakt na jednom místě. Ale stalo se mi teda, že jsem šel k Vojtovi Hačeckému před lety, když jsem si řekl, hele, půjdu maraton, tak já jsem zase v tomhletom jako zodpovědnej, že jsem chtěl otestovat, že nemám nějaký skrytý zdravotní problém, něco, abych si prostě nepřivodil nějaký problém. Tak jsem říkal, hele, chci trénovat na maraton, tak jdu k němu jako na testy, aby mě opravdu zátěžové věci udělali. No a přišel jsem k němu na ty testy, vybalil jsem ty věci, já jsem je ráno balil putně, abych jako nezbudil doma rodinu, vytáhl jsem je, no a místo kraťasů jsem si vzal manželky sukni. Takže jsem běžel, takže ten test na pásu jsem běžel v běžecké sukni. Vojta Hačecký na to má zdokumentované.
0: Podle mě v Centru sportovní medicíny tam má jako...
2: Vojta je na seznamu hostů do kilometru Jiřího Ješka, tak se k tomu možná někdy dostaneme.
1: Vojta je super, Vojta je fakt super.
2: A teda jenom, když se tě zeptám, ty jsi řekl, že jsi běžel maraton, a tak jak dlouho třeba bylo mezi tím, co jsi šel tady k Vojtovi zkusit, jestli je to vůbec dobrý nápad a když jsi se rozhodl běžet?
1: Já jsem se tomu věnoval času? Že chci jít maraton, to bylo prostě na jaře, jsem si řekl, že v tuhle chvíli, ještě než mám děti, bylo 2019, tak je čas jako natrénovat, že ten objem času na ten maraton je prostě hrozný. Tak jsem řekl, než se do toho pustím, zjistím, že jsem v pohodě a pak se roztrénuju. Takže můj kolega Robin Šemotl, který hodně běhá, tak mi psal tréninkový plán. To, že hodně běhá, jsem zjistil tak, když jsem se ho ptal, hele Robine, ty kompresní podkolenky, má to smysl nebo nemá? A on říká, hele, já se beru na druhou půlku závodu. A já říkám, počkej, jak na druhou půlku závodu? Jako zastavíš, jako převlečíš si ponožky, jako co to je za to? A on říká, no tak na tu druhou padesátku. Říkám, dobré Robine, tak tady jsme to skončili spolu. A nebudeme pokračovat v téhle debatě. Takže ten mi psal trénink tréninkový plán a já jsem na podzim šel jsem třeboňský maraton. Nebyla to pro mě úplně dobrá volba, nesedlo to úplně tak, jak by jako by mělo. Přiznám, že jsem šel do toho závodu hodně unavený, že jsem se chystal na rozhovor s přeživší holokaustu a hodně mě to jako sebralo. Měl jsem moc práce. Podcenil jsem ten poslední týden, a takže jsem nebyl ani s výsledkem jako úplně spokojený. Tak jsem řekl, že zaběhnu jako hned na jaře znova, no a přišla pandemie covidu a měl jsem úplně jiný starosti.
2: Takže to byl jediný maraton, který si běžel ten v Třeboni.
1: Jediný.
2: Já jsem teď nedávno jsme se vlastně s někým bavili, kdo běžel i v Třeboni a nic proti Třeboni, krásné město, ale třeba běžel zrovna i v Praze. A právě ta zpětná vazba, kterou já jsem zaznamenal, byla, že pro člověka, který běží třeba poprvé, je to strašně těžké v té Třeboni, protože tam mnohem méně lidí. A vlastně zatímco v té Praze pořád jste s nějakou skupinou a vlastně pořád se člověk s někým drží, takže to tady bylo jako na hlavu hodně náročné taky, no.
1: Pro mě, já vlastně jsem rád jako pryč od lidí. Jo, takže to nemyslím nějak zle, já jsem hrozně rád jakoby s lidmi na tom závodě, ale ne běžet jakoby v tom davu, ale já jsem si tehdy Třeboň vybral kvůli tomu, že sliboval, že tam bude jako hodně měkkýho povrchu a tím, jak já jsem těžkej a tak mě se po měkkým běhá prostě líp, mám to radši. Nakonec tam mě nejvíc vlastně vadilo takový jako dlouhá rovinka skrz les, kilometr, prostě úplná rovina a droboulinký stoupání, což na tu hlavu prostě jako nefunguje úplně dobře a byla tam tehdy trochu škoda, protože já jak opravdu necítím to tempo, tak jsem řekl, hele, chytnu se Spacemakerem. Vypnul jsem si alarmy na hodinkách, žádný hlášení kilometru, což jsem si na první kilometru uvědomil, že budu asi jediný z těch lidí, kteří tam běží, takže to opravdu nic neřeší. A chytnu se Spacemakerem, takže moje tempo mělo být, já jsem chtěl jít pod 3:30, byl můj cíl, takže vlastně těch 4:54 na kilometr byl můj cíl. No ale Pacemaker to rozběhl hrozně rychle, šel první kilometr za 4:30 a já v tu chvíli jsem říkal, hele, ne, tak z tohohle vystupuju, na to jako nemám. No takže já jsem vlastně celou dobu viděl toho Pacemakera, jak jako má ten náskok přede mnou a já, jakože kdybych je docvaknul, tak by mi to hrozně pomohlo, ale oni šli ten první půlmaraton, vlastně šli o nějaký 2,5-3 minuty rychlejc, než já jsem jako by chtěl jít, takže já jsem byl na půlmaratonu 1:43 jsem šel, což bylo ještě jakoby nad můj plán, no ale pak jsem odpadl za 30. No.
3: Ale tak pak, že nemáš tempo, jako když to cítíš, jako že běžíš vlastně bez hodiny, pořád
1: ne, s tím pak jsem stejným, si je kontroloval, jenom jsem si vypnul takový ty, že ti to nepočítá ten kilometr, aby mi to hlásilo. Takže nakonec doběhl jsem za 3:44, takže spokojený jsem nebyl. No, nebyl.
3: Musíš teďko, už jsi v té fázi kariéry, kdy vlastně přemýšlíš o tom, že na tobě vlastně visí několik lidí, několik pořadů, takže se i v těch sportovních aktivitách trošku jako kontroluješ, šetříš, aby si nevypadl, protože ty, kdyby si prostě nepřišel, tak ten pořad se neodvysílá nebo nenatočíš, jo?
1: Musím to hlídat, no. Musím to hlídat, abych to nepřepálil, aby to nebylo moc. Teď zrovna, no předevčírem, jsem vyběhl a měl jsem prostě fakt chuť běžet. Jo, jak to člověk někdy to fakt cítí, jo, že chceš ano, běžet. Jo. A teď já jsem si vyběhl na ten kopec, jako, a teď jsem byl, můžeš jít po krásný ten travers, po té vrstevnici, běží se ti strašně dobře, že člověk vyběh ten kopec, tak po té vrstevnici je to super. Úžasný počasí, bylo 9 večer, jako stmívalo se, nikdo tam nebyl. A já si říkám, hele, nemusíš to otočit, kámo. Měl bys toho, když tady poběžíš 15 kilometrů, užiješ si to, ale prostě přiběhneš domů pozdě, už se nestihneš pořádně protáhnout, půjdeš pozdě spát, zítra budeš unavený, víš, že potřebuješ se otočit do Budějic a pak co hlavně, jako čeká mě vrchol mého týdne, což je rozhovor v kilometrech Jirky Ješka a tam nesmím přijít unavený prostě. Jo, to, že budu teď tlumočit na stolku Nobelovy ceny je vedlejší, pro mě tady prostě highlight tohoto týdne je teď a tady, takže já jsem věděl, že musel jsem potlačit to, že jsem fakt chtěl běžet.
3: Tak to nás mrzí, protože...
1: Ne, to nemá.
3: Ne, samozřejmě, tohle ten pocit já mám taky, že někdy prostě mám málo času, jdu si vyběhnout a je to zrovna ten den, kdybych klidně běžel půlmaraton sám pro sebe někde v lese a užil bych si to, vrátil bych se, odpočinul se, lehnul si na terasu a nedělal nic, ale to prostě bohužel nejde, no. Takže nejsme profesionální sportovci, bohužel.
1: Nemůžeš to dovolit, no. Ale pro mě bohu dík teda.
3: Ne, tam je ale krásně vidět, jak to tělo každý den je jiný, jak každý den funguje jinak a někdy prostě člověk se cítí dobře, i hodinky říkají, že je dobře, vyběhnu a je to špatně a naopak zase někdy prostě to tělo překvapí.
4: Kilometry Jiřího Ješka.
3: My jsme oba velký milovníci koček.
1: Ano.
3: Myslím si, že jako...
1: Karel, na to... ten prostě teďko, on se bude muset...
3: Karle, promiň.
2: Je to vaše. Ne, já jsem psí, já jsem měl
1: jednoho... Dobrý, dozraješ, neboj. Ano, a Jirko, pokračuj.
2: Omlouvám se, pánové.
1: Ne, já bych byl fér, já bych chtěl mít psa taky. Jo, jenom já se o ně nestíhám starat. Mm. Ale jinak bych hrozně rád měl psa taky, ještě k tomu třeba morče a tak, abych chtěl mít jako hodně zvířat, ale nestíhám se o ně starat. Takže ano, kočky.
3: Já jsem teď naprosto pohlcený světem koček, protože mám kočky teprve asi čtvrtým rokem v životě. Do té doby jsem byl natolik zodpovědný. Ne, zodpovědný, protože jsem byl 300 dní v roce mimo republiku, tak jako moje zvíře by asi trpělo, pokud by teda nemohlo cestovat se mnou všude. Ale teď od té doby, co jsme se usadili a máme kočičky, tak jsem naprosto pohlcený tímhle světem. A musím říct, že pro mě jsou obrovskou inspirací i pro normální život, i pro ten sportovní. Je tam něco, co ty třeba od tvého pana Rozárky si nějakým způsobem proinspiroval pro svoji sportovní aktivitu? Nebo i třeba...
1: To jako umí výborně regenerovat.
3: Jo.
1: To je... Musím říct, že u nás doma nejsilnější v regeneraci je pan Rozárka. Jo, ten si vždycky najde čas. Mm. Vždycky si najde čas. Vždycky si najde prostor, pokud ho okupujeme my, tak ho samozřejmě musíme vyklidit.
3: Vždycky není natolik unavený, aby si nemohl odpočinout. Že?
1: Ano, ještě krásná definice. To je krásná definice, ano. Ale musím teda přiznat, že pan Rozárka je jako dost psí, takže on na mě čeká před dveřma. Já když jdu spát, vždycky než já usnu, tak si čtu, tak já říkám Rozárko, jdem si číst a on jde se mnou a lehne si ke mně a jde si číst se mnou. Takže on je opravdu hodně psí, hrozně moc se o nás stará. Když já jsem nemocný, tak tam leží se mnou prostě celou dobu. Takže asi tu péči bych si od něj mohl vzít. A do sportovního života...
3: Mě tam strašně inspiruje to protahování.
1: Hele, to je ale velmi dobrý point, protože v tom já nejsem úplně silný, protože já jakmile už mám ten čas, že vyběhnu, tak já mám to nutkání běžet. No a teď já vím, že těch 10 minut mi strašně pomůže. Je to hloupých 10 minut. S výjimkou tedy, když jsem jezdil na vodě s Jiřou Prskavcem starším, a protože před prací jsem s ním šel jezdit táta Jiří Prskavce, našeho olympijského vítěze, mistra světa, a před jeho tréninkem šel jsme spolu na vodu a říkám, Jiřo, tak se jdem rozjezdit, že dojedete v troji k tomu mostu a zpátky. To je takový jako minimum. Jiřa dojel na kraj těch branek a říká, tak jdem do toho kanálu, ne? A říkám, Jiřo, já jsem úplně tuhej. A Jiřa říká, no to je dobrý, já vždycky se protáhnu, jak se bojím, že něco povolí. Takhle, když je to tuhý, tak to drží pohromadě. Ale mě to hrozně pomáhá. Mm. Takže já třeba teďkon právě v úterý jsem se dobře protáhnul a vím, že se mi díky tomu běželo výrazně líp.
3: Já se takhle cvičím každý ráno, než úplně začnu vůbec jako fungovat, tak musím mít těch svých 20 minut přesně na
1: tohleto.
3: Každý ráno.
1: Hele, a dáš to ještě než je chvíli jdeš? Já třeba potřebuji chvíli se pohybovat, aby mi bylo příjemný se protahovat.
3: Tak to já dojdu si jako na záchod a vyčistit zuby. To je tak jako, to jsou ty moje kroky a jo. Pak teda vylezu na tu terasu, zvlášť když je sluníčko, tak je to úplně krásný.
1: Úžasný.
3: Když ne, tak prostě doma zavřený a pustím si k tomu. Moje tady milé kolegy, protože Karel, když vysílá, tak vysílá o 6 od rána, takže to krásně
1: stíhám. Takže počkej, stáváš s Karlem, jo?
3: No, tak jako...
2: Někdy podle mě stává až na naší poradu, přitom si myslím, že se taky velmi dobře procvičuje, ne? To je až ano. 9.30, jo. To si myslím, že je velmi zábavné. Já si vždycky představuju, když tam řešíme, co pracovně bude v následujících dnech, jak Jiří Ježek doma prostě u toho leží na karimace, jogamace a nebo s činkami tam.
1: Občas jsem... Zdraví slunce.
3: Ano, zdraví slunce. Jednou se mi stalo, že jsem nechtěně u té porady zapnul i video. A cvičil jsem tam do půl těla a samozřejmě to sklidilo obrovský ohlas od našich kolegů.
1: Jakože tohle nebylo na sociálních sítích, jsem neviděl.
2: To jsou print screeny, které máme uchované pro pozdější použití, třeba ještě bude čas na to je vytáhnout. Dane,
1: právě jak jsi to zmínil, že můžeš hned stát a protahovat se, protože já jsem dneska vstal a měl jsem tuhé levé lítko. Jo, a věděl jsem, že když to začnu protahovat...
3: Já mám pravý dost tuhý dneska. Včera bylo.
1: Hele, musím říct, a to teda teď jako odmočuji od toho tujího lítka, chtěl jsem vám říct dobrou story, jak jsem se protahoval až tady v rozhlase, jo, ale dobře. S Jirkou Ješkem jsme seděli na, to byl světový nebo evropský pohár handicapovaných cyklistů, který já jsem několik let měl to štěstí komentovat na Strahově. A tam já
3: My
1: jsem
3: jsme
1: poznal,
3: měli to štěstí, že jsi to komentoval.
1: To bylo fakt pro mě čest, jako opravdu. A tam jsem poznal, že jako můj černý humor opravdu není černý, jo. Opravdu není černý.
3: Že jsou tam ještě daleké rezervy.
1: Tam jako velké, jo. Jako Jirko, můžu říkat, co jsi říkal?
3: Já si to nepamatuju.
1: Jo.
2: Můžeš, když tak to vystřihneme.
1: Jo?
2: Teď následuje velmi vtipná historie s velmi černým humorem Jiřího Ješka. Dnes byl s námi ve studiu. Děkujeme. Pojď.
1: To bylo i pro mě... A k tomu, no, se to k tomu prostředí hrozně hodí a mě se to strašně líbí, jak prostě opravdu u handicapovaných sportovců to máš prostě ložený na férovku, jako žádný keci okolo, prostě jdeme. A tam byl kluk, který jezdí na tricyklu, protože po mozkový obrně, byl to zahraniční závodník a teď on prostě přijížděl a jel tam na záchod k těm mobilním záchodům, my jsme seděli s Jirkou na tom našem komentátorském stanovišti a my jsme se o něčem bavili, o nějakých závodech, co budou, a Jirka úplně z ničeho nic, takhle se mě podívá a říká, hele, koukni se na něj prostě, takhle brzo ráno je za volantem a už se klepe prostě, jo. Ten je snad ještě furt ožralej prostě. A teď já tam takhle jako sedím. Říkám, co se to teď stalo? Co se to teď stalo? Co to je?
3: A on měl chudák takový ty křeče, jako...
1: No, přesně. No, tak a mě to bylo, říkám, co se to jakoby děje? A pak čím víc jsem jakoby proniknul do toho světa handicapovaných, tak přesně nevědomí říkají, já na to kouknu. Kluci na vozíčkách říkají, počkej, já tam skočím. Prostě.
3: No, jo, jo.
1: A vlastně taková ta jako... opravdu otevřenost, takže prostě jdeme k věci. Jasně, ložený je to takhle. Je, jako myslím si, pro spoustu lidí by měla být podle mě fakt inspirativní. Ale otevřeně říkám, že jako na mě někdy ten černý humor je tam teda jako opravdu jako, jako hodně temnej.
3: Dá se najít třeba černý humor v té vědě?
1: Jasně.
3: Podle mě jsou to strašně vtipný lidi, když
1: jsou. Já jsem třeba se bavil s jedním vědcem, který, aby dodrželi časový limit těch vystoupení na konferencích, což je problém, tak ty normálně kreslí oběšence. Jo, že normálně postupně nakreslej šibenici a pak prostě oběšenec, aby prostě dokončil jako v čase ten člověk, co má. Jo. A jinak tam samozřejmě ten humor je někdy jako brutální. A to je v individuálních lidech. Někteří vůbec, někteří úplně. U toho sportu handicapovaných mám pocit, že ta jako laťka je celkově teda posunutá úplně někde jinde, ale i že to procento lidí, kteří tomuhle humoru fandí, je jako výrazně vyšší než běžné populace.
4: Kilometry Jiřího Ješka.
3: Dává ti pořád ten sport ještě jako víc pro ty tvý energie, kterou potom použiješ pro ty vědecký pořady? Chodíš si tam dočerpávat?
1: Hodně ji tam nechám.
3: To jasný je to.
1: Po komentování světového poháru nebo třeba maratonu mě nejvíc bolí nohy, teda musím přiznat, že já za maraton nachodím půlmaraton, jako měří hodinky. A,
3: no protože ty tam chodíš na té rovince jak lev.
1: Jeden použil lev, druhý použil tygr, jsem rád, že jste ani jeden neřekl něco jako, nevím, mravenečník. Ale pro mě je to to místo, kde jsou ty emoce. Já v tom televizním vysílání, kde dělám vědu nebo dělám rozhovory třeba s přeživšími holokaustu, tam jsou úplně jiné emoce a úplně jiná práce s emocemi. Tady je to otevřené, tady je to pro mě jako úplně totálně volné a já se nemusím vlastně brzdit.
3: No ale na druhou stranu je tam krásná ta protiváha, že zase děláš takhle jako důležitou a nádhernou práci, která je jako klidná o tom sklidnění, o tom respektu. A pak vlastně přepneš a můžeš se jít vyřádit za ten mikrofon mezi ty lidi.
1: To si asi popsal líp, než bych to dokázal popsat já, že vlastně v tohle se ve mně jakoby přepíná. Nevím, jestli je to Jekyll a Hyde, a myslím, že to je pořád Dan.
3: To je Dan, to jsou dvě tváře jednoho Dana.
2: Spektru prostě, to nejsou dva Danové, to je Dan prostě i tam.
1: Jako je fakt, že jsem normální, mi někdo řekl naposledy ve 12 letech.
3: Ty nemáš čas být normální, podle mě.
1: Tak kamarádím s váma, tak jak bych mohl.
3: Hele, co do budoucna? Máš nějaký, ty nemůžeš
1: no
3: mít
1: tak teď už
3: cíle.
1: Jako, když to takhle říkáš, tak se rozhovor blíží ke konci, což znamená, že můj životní vrchol právě končí.
3: Jako můžeš mít nějaký ještě pracovní cíle?
1: Ty? Já nejsem nastavený tak, že bych si řekl za 5 let si moderovat tohle nebo dělat takhle. Na to já vůbec nejsem nastavený, jako absolutně. Takže já kdybych dostal na pohovoru, kde se vidíte za 5 let, tak já odpovídám, chci být zdravý a spokojený.
3: Spíš nějaký touhy, jako jestli máš něco, co bys si chtěl vyzkoušet třeba a můžeš to říct takhle veřejně. A nebo to přichází většinou, že prostě ty dostaneš nabídku a zvažuješ, že si ji vemeš nebo ne?
1: Mně se víc ta cesta otevírala, ne že bych nešel tou cestou, která se mi nakonec otevřela, protože si nemyslím, že kdybych byl pasivní, tak se něco z toho, co dělám dneska, stane. To jako bezesporu jsem musel být aktivní hodně. Ale já třeba nevím, jestli mě za 20 let nebude bavit něco úplně jiného. A já jsem s tím vlastně i vnitřně, jsem s tím úplně v pohodě. Nechápejte mě špatně. Mě baví komentovat, mě baví moderovat, mě baví dělat rozhovory. Cítím se v tom dobře a věřím, že to má nějaký smysl, že to má nějaký přesah, že to je užitečné, že to lidem pomáhá. Teď jsem dostal třeba po tom prvním vysílání pořadu Na dosah, jsem dostal teďkon zprávu, že na základě toho vysílání už se jednomu týmu, který tam vlastně vystupoval, ozvali tři další, kteří s nima chtějí spolupracovat. Že to slyšeli, že to se to zvěděli a že by s nima chtěli spolupracovat. Vím, že díky Hyde Parku civilizace jsou tady vědkyně a vědci, kteří by nikdy do vědy nevstoupili. Vím, že jsou tady děti, kteří šli třeba studovat něco, co by nikdy studovat nešli, a nebo si na to začali věřit díky té mojí práci. A to mě těší. A vím, že jsou děti, kteří sportují díky tomu, že viděli sport, že může být zábava, že je to bavilo, že se jim to líbilo a že jejich rodiče si řekli, já bych vlastně chtěl, aby to moje dítě u toho bylo, protože ten sport bavil. A jestli tohle budu moct dělat dál a bude mě to dál dávat smysl, tak to budu dělat dál rád.
2: Dané, my moc děkujeme. Já jsem před 50 minutami začínal tím, že se moc těším, protože tady opravdu jsem snad se dvěma z mých nejoblíbenějších lidí, se kterými jsem se potkal na planetě, a nesklamalo to. My moc děkujeme opravdu, že jsi na nás našel čas mezi těmi držiteli Nobelových cen, kterých pořád přibývá. Nevím, jestli si ještě děláš čárky. Už jich je přes 40.
1: 46, no, když nepočítám teda za ekonomii. Tak...
2: Dělej, prosím, dál to, co děláš, protože je to skvělé. Buď dál a spokojený a opravdu moc děkujeme, že jsi našel čas na kilometry Jiřího Ježka.
1: Já, kluci, moc krát děkuju za rozhovor, moc děkuju za to, že vy jste si na mě udělali čas a dali mi tu důvěru sem přijít. Karle, tobě děkuji, jsme spolu mohli dávat světu kosmologii stejně tak, jako astronauta, co lítal na oběžné dráze, protože ano, tam byl Karlův hlas. Najděte se u Hyde Parku civilizace, u Andrew Foisla i Lorence Krause. A Jirko, tobě moc děkuju za to, jaký jsi a co všechno děláš pro tuhle společnost. Fakt,
3: my
1: jako není to vůbec málo.
3: Děkujeme za tobě, že jsi našel čas. A pozdravuj pana Rozárku.
1: Podrbu ho za uchem.
2: Hostem kilometru Jiřího Ježka dnes byl Dan Stach.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: 10 hodin 5 minut, středa 27. května, pravidelný čas, pravidelný prostor pro Kateřinu Neumannovou ve vysílání radiožurnálu Sport. Kateřino, já tě vítám, přeju krásný den a vítej tady na radiožurnálu Sport.
2: Krásné dopoledne, děkuju.
1: Dneska to bude takový trošku speciál. Ty jsi připravila totiž téma, které tě evidentně velmi zajímá a za chviličku se hned dostanu k tomu, proč jsi ho vybrala. My chceme se bavit o dlouhověkosti sportovců. Svět udivují výkony samozřejmě lidí, kteří možná překračují až hranici sportu. Nabízí se Novak Djokovic, nabízí se Lindsay Vonová, nabízí se v českých podmínkách Jaromír Jágr. My si o tom budeme povídat nejenom my dva, ale domluvila jsi taky tři zajímavé hosty, na které se velmi těšíme. Nicméně já se chci samozřejmě zeptat tebe, jaký ty vztah vlastně si k tomu měla a jak moc si to ve své kariéře řešila, protože ty jsi se loučila s tou kariérou profesionálního sportovce ve 34 letech a leckdo by řekl, že vlastně na vrcholu sil.
2: Ano, já jsem končila, dejme tomu, jako mírně starší sportovec, ale nikoliv jako žádný veterán. A u mě to bylo velmi speciální tím, že opravdu já jsem závěr kariéry měla nejlepší roky. Dvakrát mistryně světa, olympijská vítězka a vlastně jako čerstvá mistryně světa jsem řekla, že jedu svůj poslední závod. Ono to teda bylo avizované dopředu a u mě to rozhodnutí nebylo to, že by nesloužilo tělo, že by mi soupeřky už ujížděly. Já jsem prostě cítila, že už ztrácím tu vášeň. Já už jsem měla pocit, že to, co jsem vyhrát chtěla, že jsem vyhrála. A že by se pro mě sport stal tak trošku prací, která by mě možná dobře živila, ale už jsem nechtěla jet po 25. do Kiruny, do Osla. Prostě ta místa jsou pořád stejná. A já jsem dělala sport, kdy opravdu tam musíte denodenně jít jako na nějakou jako hranici, kdy to hodně bolí a to musíte prostě mít rád. A já jsem přišla do okamžiku, kdy jsem měla pocit, že už to nechci, že už nechci znova balit tašku a že už prostě chci třeba i s tou dcerou Luckou, které tehdy bylo 3,5 roku, trávit víc času doma a ne všechno podle kalendáře.
1: Zní to velmi zajímavě a já bych mohl navázat na spoustu věcí, které Kateřina Neumannová řekla, ale uděláme to později v tom dnešním speciálu, protože tady už na lince vidím, že máme připojeného prvního hosta, což je pan doktor Jiří Dostál a jestli jsem to Kateřino pochopil správně, tak pan doktor nemá příliš času, tak ho nebudeme zdržovat. Pane doktore, slyšíme se, dobrý den.
3: Jo, dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Ahoj Jirko, já tě vítám a moc díky, že jsi se připojil, protože víme, že jsi v zahraničí, jestli se nepletu, tak jsi v Gruzii na nějakém kongresu, určitě to souvisí s medicínou a se sportem. Co tam děláš?
3: Tak my jsme tady nejenom sám, my jsme tady čtyři Češi, jsme pozvaní gruzínskou společností pro sportovní medicínu, jsem tady já, je tady jedna fyzioterapeutka, pak tady máme šéf trenéra běhů, atletiky a potom je tady můj kolega fyziolog a vlastně máme všichni nějaké sekce, jim přednášíme a vedeme pro ně nějaké workshopy, takže jako mezinárodní spolupráce.
2: Jirko, ty jednak spolupracuješ s českým olympijským týmem a denodenně pracuješ v Centru sportovní medicíny, kde se sportovci potkáváš denodenně. My se tady dnes bavíme o vlastně dlouhověkosti špičkových sportovců. Dle mého názoru jich přibývá. My jsme na úvod jmenovali jména jako Djokovic, Lindsay Vonová, Jaromír Jágr a tak dále, ale zdaleka to nejsou jenom oni, kteří jich špičkových výkonu dosahují v pokročilejším věku. Ty seš lékař, seš schopen to vidět z pohledu medicíny. Vidíš to také tak, že je to jakýsi fenomén současné doby, nebo že se posouváme do doby, kdy opravdu 30 let ve sportu není žádný věk?
3: Tak je potřeba rozdělit, Katko, je potřeba rozdělit dvě věci. Pokud se vnímáme jako dlouhověkost aktivní kariéry, tak to je to téma, který se teď vznesla, k tomu se můžeme za chviličku vrátit. A potom je druhé téma, které je, a to je jakým způsobem vrcholový sport, protože bavíme se teda o té skupině vrcholových sportovců, vlastně ovlivňuje dlouhověkost jako longevity, jakožto současný trend. To znamená vlastně, to jsou dvě rozdílné věci, které jsou a možná můžeme probrat oboje dvoje, pokud bys teda chtěl.
4: chtěla?
2: Mě primárně zajímá to, že vlastně v současné době ti úplně špičkoví sportovci jsou mnohdy opravdu výrazně přes 30 let. To, že vliv sportu na dlouhověkost, na délku trvání aktivního života má pozitivní vliv, to samozřejmě je také velmi zajímavé téma, ale mě primárně dnes bude zajímat právě tvůj pohled, vlastně vliv medicíny na to, že sportovci posouvají a prodlužují tu svoji kariéru, kdy dosahují úplně špičkových výkonů.
3: Jo, to znamená, je tady několik věcí, které v tom jsou. Ta první věc je pochopení určitých modelů, které jsou postavené na postupném vývoji sportovce. Vlastně začaly s tím severské státy a postupně se k tomu dostávají prakticky téměř všichni, a to, že speciálně teda u vytrvalostních sportů nebo u dovednostních sportů ta doba, kdy ten člověk se musí vyvíjet, nestartuje někde v nízkém věku, ale vlastně startuje v období puberty. Vlastně ta puberta je teprve ten první trigger, který to posune. To znamená, tady to rovnou posouváme nějakých 5-6 let do dospělosti a vlastně díky tomu se stane velmi jednoduše věc, že ten člověk je méně opotřebovaný. Takže to je první věc. Druhá věc, která k tomu je, v současné době máme metody nebo máme postupy, které udrží toho závodníka více nebo delší dobu zdravého, protože v minulosti, kdybychom se podívali na počet typických přetrénování, tak byl mnohem větší. My poslední dobou už čisté přetrénování velmi málo vidíme. Jo, jsou tam různé další onemocnění, která jsou, ale vlastně v této oblasti je to toto. Další věc je, že v oblasti ortopedické nebo traumatologicko-ortopedické máme mnohem lepší šance odchytit, odoperovat a vrátit zpátky sportovce, kteří před mnoha lety například po některých zraněních se už nikdy nemohli vrátit do aktivní kariéry. To znamená, je to vlastně kombinace toho, že jsme pochopili nebo jsme schopni pochopit, jak funguje lidská fyziologie, kdy je potřeba opravdu začít a vlastně posunulo se to všechno dále a dále se potom posunula medicína jako taková.
2: Můžeš tedy nějak jednoduše označit právě obory medicíny, kterých je celá řada, který se podílí na tom, že prodlužujete sportovcům tu špičkovou kariéru? Určitě je to ortopedie, určitě je to biochemie, oblast biochemie. Které další za tebe?
3: Tak za mě je to především tělovýchovné lékařství nebo sports medicine, jakožto primární oblast pro sportovní medicínu. Potom je to interní medicína jako taková, potom je to velkou částí, na to má rozvoj rehabilitace a fyzioterapie, zejména v České republice. A to, co není přímo jako lékařský obor, je třeba nutrice. Jo? Protože nutrice opravdu posunula některé záležitosti, třeba v současné době velmi diskutovaná oblast nutrice pro vytrvalostní výkon, kdy se to zcela zásadně posunulo z hlediska pochopení množství sacharidů, tak to fakticky posunulo jako další, takže to jsou asi ty nejzákladnější obory, které máme.
2: Ještě by mě zajímal tvůj názor na to, co třeba charakterizuje sportovce, ty výjimečné sportovce, kteří dlouho vydrží na vrcholu, z pohledu jako zdraví, jestli jako tam vidíš nějaký průsečík, čím jsou ti typičtí, protože samozřejmě ti lidé musí mít asi nějakou genovou výbavu, ale možná je něco třeba spojuje.
3: Tam máme několik věcí, které jsou. Asi jedna věcí, kterou bychom mohli jmenovat, je něco, co je hezky popsáno. Pan profesor Kolář to popsal hezky ve své knize Resilience. Je to prostě odolnost. Je to něco, co nedokážeme. Je to tak velmi, velmi multifaktoriální. Jistě je to dáno geneticky, ale je to dáno taky samozřejmě vývojem nejenom psychickým, ale i fyzickým a kombinací obou dvou dohromady. Vlastně vytváříme jedince, který řekněme, že je nezničitelný. Na jeho psychická a fyzická odolnost je velmi na velmi vysoké úrovni. My v současné době vůbec nejsme schopni říci, jestli je to, jak moc je to geneticky, jak moc je to dáno jeho prostředím, které má, ale prostě to jsou ty závodníci, o kterých víš a znáš je a vlastně víš to už do nějakého, řekněme, mladšího závodnického věku. To jsou prostě ty, který nejste schopni zničit. To prostě jsou nezničitelní lidi a to jsou velmi ti, kteří potom jsou schopni se udržet ve vysoké úrovni dlouhodobě. Ale my o nich nevíme. A nejsme schopni identifikovat, bohužel, dopředu.
1: Posloucháte středeční klasiku Kateřiny Neumannové. Povídáme si s panem doktorem Jiřím Dostálem. Pane doktore, když jsem slyšel jednak vliv genetiky, jednak potom taky, že se neustále vyvíjí sportovní medicína a medicína jako celek, tak nedá se třeba říct, že by nějaký sport konkrétně, že by nějaká disciplína pro právě tu dlouhodobost sportovců byla třeba příhodnější? Takhle to nemůžeme postavit.
3: Takhle, to, co se obecně ví, tak jsou vytrvalostní disciplíny. Samozřejmě všichni mi to okamžitě můžou oponovat, ale to není pravda. Na Tour de France je tam teď mnoho mladých závodníků, kteří pojedou, kteří jsou hvězdami už mladšího věku. Problém je v tom, že tady máme selection bias, to, že vytáhneme 3 nebo 4 specifické závodníky, kteří jsou doslova statisticky chybou v systému, už takhle vlastně outliers, to znamená už takhle vlastně závodníků, kteří jsou zcela mimo normální populaci, a vlastně dáme to jako příklad, že se všechno posouvá do mladšího věku, tak takhle to není. To, co je důležité, je se podívat například na věkový průměr třeba první 20 nebo 30 závodníků, ale to je jenom jeden příklad. To znamená obecně vytrvalostní disciplíny, třeba to běžecké lyžování, původní disciplína kačky. To znamená všechno, toto je oblast, která se asi nejvíce posouvá do pozdějšího věku.
2: Jirko, ty jsi mluvil i o tom, že když už se něco stane, když mají sportovci buď úraz, nebo musí podstoupit nějaký invazivní operační zákrok, takže nějakým způsobem je umíme, nebo současná medicína je umí lépe udělat a ti sportovci se mohou vracet zpátky. Já jsem si tady napsala jména třeba tenista Andy Murray, sjezdařka Lindsay Vonnová. Tam se mluvilo o zákrocích, které vlastně opravdu dříve limitovali lidi v běžném životě a oni se vrátili k tomu vlastně nejvyššímu sportu. Mě by zajímalo, jestli třeba tyto operace umíme dělat i u nás, nebo jestli opravdu se za nima musí lítat někde po světě a dělají skuteční specialisté třeba na nějakém jednom konkrétním místě ve světě.
3: No, já osobně si musím říct, že vždycky, když slyším, že někdo musí jet někam jinam, tak jsem velmi skeptický k tomu, protože obecně česká medicína až na opravdu extrémní výjimky, ale opravdu extrémní výjimky, jsme schopni nejenom stejných nebo v některých případech i lepších výsledků, než je to v cizině. Ten problém, který je image, kdy pořád máme jako Češi pocit, že musíme někam jinam, protože je ta medicína tam lepší. Musím říct, že teda je ve srovnání s cizinou, nejenom ta operační záležitost, ale třeba fyzioterapie je jedna z nejlepších na světě. Nechci říkat, že je nejlepší, protože to je těžko, jak to zhodnotit. Některé další metodiky, které máme, tak vlastně opravdu jsme na špičkové úrovni. A vždycky je mi líto, když někdo do médií potom řekne, to by mi tady nebyli schopni udělat, já prostě jedu pryč. A nezapomeňme na to, že ten operatér, který u nás je, tak velmi často ví sám, že to není schopen udělat, že je to tak specifická záležitost a někde v drtivé většině je to někdo, kdo je nakontaktovaný z ciziny a toho sportovce by tam případně poslal sám. Ale to znamená, proto si myslím, že ten tlak na to operovat nebo řešit ty věci v cizině je trošku zbytečný někdy.
2: Jirko, já mám na tebe poslední otázku, protože víme, že seš v časovém tlaku a máš program na akci, kde právě jsi. Mě by zajímalo, kam míříme do budoucna, co se týká právě medicíny a sportu, protože věda pokračuje dál, nové a nové věci vlastně přicházejí do praxe. Kam si myslíš, že se můžeme právě v oblasti medicíny a sportu nebo kterým směrem posouvat v budoucnosti?
3: Co se týká vrcholového sportu jako takového, to je prakticky, neříkám, že je to trochu vyřešené, ale fakticky ten trend, který je vytváření nějakých high performance center nebo high performance programů v jednotlivých státech, kdy ty rozdíly se nejsou až zas tak zásadní. Tam, kde ten zásadní rozdíl vidíme, je vlastně o úroveň níž, to znamená být schopni poskytnout vlastně identický servis tím začínající generaci sportovců. To znamená fakticky být schopni mít kapacitu kapacitu a mít úhrady zdravotní péče pro oblast juniorskou. Tam máme obrovský gap, ale neříkejme si, že jsme jediní. Ta oblast pro zlepšení je úplně identická prakticky ve všech státech, protože na vrcholový sport se velmi často ty peníze nakonec najdou, ale to, abychom vlastně sportovce vychovali dlouhodobě a byli vlastně měl kompletní servis, tak to trvá několik let. Já možná si použiju přirovnání, které použil legendární trenér turecký, což byl ruský trenér Popova, což byl nejlepší plavec, a on řekl hrozně hezkou větu, že vrcholový plavec, ale můžete se do toho dosadit téměř jakýhokoliv vytrvaleckého sportovce nebo rychlostně vytrvaleckého sportu, tak říkal, že potřebujete 7 let obecné přípravy, 7 let speciální přípravy, tak abyste byli schopni 7 let závodit na nejvyšší světové úrovni. Jo, ono je to jedno, jestli to 7 nebo 8 nebo 6, ale ten princip je o tom, že máte tam okolo 20 až 21 let vlastně kariéry od začátku. My těch posledních 7 let máme nějakým způsobem relativně dobře zmáknutých, ale ten problém, který je v těch druhých 7 letech.
1: To říká pan doktor Jiří Dostal, který se připojil do dnešní středeční klasiky Kateřiny Neumannové. My mu za to moc děkujeme, pane doktore. Zdravíme tedy takhle na dálku a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Moc děkujeme.
3: Dobře, děkuji vám. Děkujeme.
0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: V 10 hodin a 20 minut dál posloucháte středeční klasiku Kateřiny Neumannové, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Budeme mít další dva hosty, se kterými se spojíme, ale teď chviličku navážeme na to, co Kateřina Neumannová vlastně říkala v tom samotném úvodu, a tedy ty tvoje konkrétní důvody, proč někdo by řekl, si se ve 34 letech na vrcholu rozhodla tu kariéru ukončit. Ta dlouhověkost jako taková, téma, které jsi vlastně vybrala na ten dnešní hodinový pořad, v čem podle tebe spočívá a proč ti přijde tak zajímavá?
2: Tak mě k tomu inspiroval příběh Lindsay Vonnové. Já se přiznám, že jsem toto téma měla v hlavě už od konce loňského roku, kdy jsem prostě značením s obrovskou vlastně úctou sledovala výkony této fenomenální americké sjezdařky. Mm-hmm. Ale to bylo dlouho před olympijskými hrami, kdy prostě jsme všichni žasli, co se jí povedlo za návrat, po jakých zraněních. Ona tenkrát vlastně válcovala všechny své soupeřky právě v těch rychlostních disciplínách. A pro mě to bylo něco, co mě opravdu jako dostalo. Pak samozřejmě přišlo to, co jsme nikdo jí nepřál, a to byl ten jako strašný úraz během olympijských her, ale to nic nemění na tom, že se prostě vrátila po dlouhé pauze, kdy už z té kariéry odešla, kdy tam byla vlastně opravdu velká zranění, operace kolene a tak dále a tak dále. Takže mě to inspirovalo a zároveň jsem mnoholetý obdivovatelka Novaka Djokoviče. A i když samozřejmě už ta jeho kariéra pomalu je na nějaké té sestupné linii, tak pořád to je prostě wow. On jim tam dává zabrat a čiší z něj to nadšení, ta vášeň, to, že ten sport má rád, to, že tam prostě sprdne ten svůj tým, je prostě jako úžasný. Ale to jsou takové ty špičky ledovce. A před chvílí jsme tady s panem doktorem diskutovali o tom, proč to tak je. Já jsem prostě už sobě tu vášeň neměla. My jsme tím skončili ten vstup, než se připojil pan doktor. Mě už to začínalo unavovat a to je asi něco, co třeba odlišuje ty čtyřicátníky, kteří pořád válcujou světovou špičku nebo jsou v ní. Ale i tak pro mě těch 34 let bylo vlastně něco, co se v té mé kariéře hodně povedlo, protože ta kariéra brzy začala a byla hodně dlouhá, byla stabilní. A ty konce té kariéry jsou velmi individuální věc, to je samotné vlastně krásné téma na třeba nějaké jiné studio, jak sportovci ukončují kariéru, protože co sportovec, to jiný příběh.
1: Když se zastavím na chviličku u Novaka Djokoviče, kterého Kateřina Neumannová zmínila, tak on určitě tu motivaci stále má, stále asi věří tomu, že může vyhrát Grand Slamový turnaj. Kdyby ji neměl, kdyby on sám si nevěřil, tak to dávno přece musel zabalit a tu raketu pověsit na zeď, protože on už vyhrál vlastně všechno, co v tom sportu vyhrát mohl. Ale myslím, že se tady, nebo zajímá mě tvůj názor, neukazuje se tady zrovna to, že on musí být absolutně, jak říkal pan doktor, třeba zrovna geneticky úplně jedinec, který je mimo všechny tabulky, který se nedá na nic napasovat, protože to, co jeho tělo celou tu kariéru zvládalo a pořád zvládá, je prostě úplně výjimečné.
2: Ano, musíme si to přiznat, jsou prostě sporty, kde to, ta zátěž na tělo je o něco, dejme tomu víc taková, jako méně agresivní, což tenis určitě není. Střídání povrchu, betony, dokluzy, kotníky, kolena, to prostě je na to tělo obrovská zátěž. A samozřejmě, on je asi taková ta nějaká odchylka, protože u těch dalších velikánů tenisového světa prostě ty zdravotní problémy ke konci kariéry přicházely. On je Novak Djokovic asi taky má, ale má jich méně. A on umí s tím svým tělem skvěle pracovat. A já třeba, když jsem toto téma diskutovala na téma třeba Jaromír Jágr s panem profesorem Pavlem Kolářem, už tady byl dnes zmíněn, tak prostě tito sportovci mají extrémní dar vnímat to své tělo a umět s ním pracovat a tím vlastně předcházet jakýmsi nebo jakýmkoliv zraněním, ale i Novak Djokovic má samozřejmě za sebou nějaké drobné operační

0: bez zdravého a plně fungujícího těla nemůžete prostě dosahovat špičkových výkonů. A myslím si, že pro mě byla jedna z nejhorších věcí, když na tom tréninku, kdy člověk opravdu tam musí odevzdat maximum, bojuje ještě s nějakou věcí navíc, což je třeba nějaká bolest nebo nějaký problém. A to vám ubírá strašně moc sil. Takže vy velmi brzy pochopíte, že pokud chcete být tím úplně nejlepším nebo jedním z nejlepších sportovců, že se o to svoje tělo musíte starat. A každý si musí najít tu vlastní cestu a samozřejmě si vytvořit i tým lidí, kteří vám s tím pomáhají, protože to jsou velmi specializované obory. Pan doktor Dostál tady naťukl oblast nutrice a další naprosto zásadní fyzioterapie. Spousta sportovců, když já byla malá, tak to řešila prostě, že si lehla na lehátku a šla na masáž. Ta doba je dávno pryč. Ty masáže bych řekla, že jsou takové jako třešínky na dortu. Ale člověk potřebuje právě takovou tu aktivní spolupráci s tím fyzioterapeutem, kdy si neustále kompenzujete různé disbalance, různě přetížené svaly, protože každý sport přetěžuje určité oblasti přece jenom o něco víc. Takže ten fyzioterapeut bych řekla, že je obrovským luxusem, který, když je ten fyzioterapeut dobrý a může si ho ten sportovec vozit sebou, mít ho k dispozici, hlavně v té důležité části sezóny, tak je to strašná pomoc.
1: A spadá, Kateřino, tohle do té části, řekněme, sportu, která se čím dál tím víc profesionalizuje, anebo je to i tím, že na to sportovci mají prostě víc peněz, že ti vrcholoví si to můžou dovolit mít kolem sebe ten tým, aby se o něj starali, nebo změnilo se to?
0: Samozřejmě daleko složitější je to pro individuálního špičkového sportovce, který si vlastně potřebuje ten tým potom vytvořit sám pro sebe.
1: To by byl ten tenista.
0: Běžec
1: na lyžích.
0: No, i když běžec na lyžích, pokud mluvíme o reprezentaci třeba české, tak ty si sebou můžou vozit fyzioterapeuta, který v tu chvíli poslouží více sportovcům. Ti tenisté, kteří kočují svět a každý má jiný program, každému ten turnaj skončí v jiné fázi, tak ti to mají nejsložitější, nebo jedni z nejsložitějších. Na druhou stranu třeba, když se bavíme o cyklistice, tak tam ty týmy mají k dispozici odborníky, ale opět zase může ten odborník pracovat pro víc lidí najednou, takže ten tenis je takový typický, kdy si tam potřebuje ten sportovec, pokud opravdu chce být jedním z nejlepších, vozit ten tým sám pro sebe.
1: A pan doktor Dostál narazil i na téma, jak tedy regenerace, tak taky toho stravování, což zrovna třeba v těch vytrvalostních sportech, jako jsou běh a jako jsou cyklistika, v poslední době je opravdu obrovské téma. Silniční cyklistika vlastně teď už nějak s drobným odhledem zpátky nebo s tím pohledem zpět vlastně se dělí na před covidem a po covidu. Mluvil o tom Zdeněk Štybar, mluví o tom vlastně všichni, kdo v té době byli v tom profi pelotonu a nebo kdo se do něj dostali třeba až po něm. Že to, že se takovým způsobem začalo jíst, tak najednou ten sport úplně prostě změnilo, že se to posunulo, úplně se to vymklo kontrole.
0: Přesně tak, a já když zavzpomínám na svoji kariéru, tak já jsem neustále bojovala až do období, až do narození mé dcery s nějakou jako lehkou nadváhou. Samozřejmě nebyla to nadváha tak, jak ji vidí běžný člověk, byly to nějaký třeba 2-3 kila, které by pro tu moji kariéru bylo dobré nemít. No a já jsem to jako neuměla. Ono to samozřejmě u těch holek souvisí trošku jako s psychikou, jestli jsou v pohodě, nejsou v pohodě, občas něco slupnete prostě, co by člověk sníst neměl, protože jenom máte buď dlouhou chvíli, nebo je vám smutno, nebo z nějakého důvodu, ale bylo to takové, bych řekla, intuitivní. Prostě potřebujeme zubnout, tak bychom měli míň jíst. Teď to mají ti sportovci spočítané naprosto do detailu. A samozřejmě se tím vlastně povedlo asi u těch sportů, kde je velký tlak na váhu, což jsou především ty vytrvalostní sporty, kde potřebujete být přesně na té hraně. Nebýt moc hubený, aby vlastně člověk nestratil sílu, ale zároveň nevozit žádná deka, tam opravdu mluvíme o dekách navíc. Takže tam jsme se posunuli opravdu hodně daleko. Na druhou stranu, přiznám se, nejsem si úplně jistá, jestli bych v tom chtěla žít. Protože to je opravdu denodenní teror. Pro mě by to byl teror. Mít naplánováno to od rána do večera, já bych v tom byla možná schopná žít takový ty týdny před olympiádou, před mistrovstvím světa, takovou tu finální část přípravy, ale být v tom jako dlouhodobě, pro mě osobně by to bylo strašně těžké na psychiku.
1: Takže v tom cyklistickém světě spíš takový Geraint Thomas, vítěz Tour de France, který vždycky říkal, že část roku je schopen to držet, ale potom si prostě musí upustit páru, jinak by se úplně zbláznil, spíš než třeba tým Visma Lisebike, která prostě celoročně asi jede na tom, že dostávají od těch profesionálů nějaké krabičky, kde nahoře je napsáno jejich jméno a prostě hlídají si opravdu doslova každý gram. Posloucháte středeční klasiku Kateřiny Neumannové, my si povídáme o

0: dlouhověkosti sportovců. A ještě než se spojíme s naším dalším hostem, tak chci navázat na jedno téma, které taky zmínil pan doktor Jiří Dostal, který se s námi před chvilkou spojil. A to je vlastně ta kariéra sportovce. Jestli nějakým způsobem je ohraničená a jestli vlastně, když někdo začne třeba dřív, a taky tu máme ty případy velmi mladých lidí, kteří vyletí, tak jestli náhodou se ne, jestli právě oni nebudou těmi, kteří té dlouhověkosti nedosáhnou. Jestli oni tím, že jsou tak dobří, třeba už jako náctiletí, tak jestli v tuhle chvíli nevíme, jestli oni se nahoru neochudí o to, aby právě byli dobří třeba po tom 35. roku.
1: Tak ono, kdybychom měli s panem doktorem Dostálem více času mluvit, tak bychom se asi dostali k tomu, že jsou prostě sporty, kde nemůžete čekat do 25, 28, tam prostě musíte ten vrchol kariéry mít posunutý do mladšího věku. Za mě je to třeba gymnastika, plavání, vlastně i s tím tenisem musíte začít velmi brzo, prostě když se rozhodnete, já to viděla na mé dceři, rozhodnete se v 10, že začnete pinkat tenis, tak je to vlastně pozdě a už některé vlastně ten cit do té ruky, anebo některé vlastně dovednosti složitě doháníte. Takže tam bychom se asi museli hodně bavit o různých skupinách sportu. Nicméně u té dlouhověkosti a brzkých úspěchů, tam si myslím, že bychom hodně se dostali do té mentální stránky. A asi nebudeme prozrazovat našeho posledního hosta, ale i s ním se budeme moct bavit o tom právě psychickém nastavení, protože pokud je sportovec pod tlakem výkonu výsledků už někde od nějakých těch 15-16 let, tak si myslím, že aby to vydržel do věku 35+, tak by to musel být opravdu mimozemšťan. A nebo tu kariéru třeba si chvíli přerušit, nebo tam být nějaký výpadek, ale být opravdu na tom vrcholu od náctiletých sportovců až do toho pokročilého si myslím, že je téměř nereálné. A asi by to opravdu se týkalo jenom nějakých jednotlivců na světě.
0: Posloucháte Středeční klasiku s Kateřinou Neumannovou a my už můžeme, Kateřino, prozradit určitě jméno druhého hosta, protože pevně věřím, že s námi je ve spojení David Kostelecký. Davide, slyšíme se, dobrý den, hezkou středu.
2: Dobrý den, zdravím, Katko, ahoj.
1: Davide, moc díky, David Kostelecký, přestože se málo kdy vidíme, tak je můj mnoholetý kamarád, známe se už z olympijských her z Atlanty. A David stále soutěží. Davide, já jsem si tě pozvala do dnešního studia právě proto, že tvá kariéra je extrémně dlouhá. Jenom shrnu, ty jsi se olympijským vítězem stal v 33 letech, nicméně stříbrnou olympijskou medaili si získal v 46 letech a stále si ještě neskončil. Jak to vnímáš, že jsi tak dlouho vlastně ve sportovním světě? Je to prostě, co bylo nejzásadnější pro to, že jsi kariéru natáhl na tolik let?
2: No, musím se přiznat, že jsem to vůbec takhle neplánoval a myslel jsem si, že skončím někde v 35, ve 40, ale ono vlastně ten svět se tak změnil, že můžeme využívat moderní prostředky pro tu přípravu a pro tu regeneraci a tím, že jsem stále byl jako konkurenceschopný a viděl jsem tu možnost se dostat na olympiádu a bojovat o tu medaili, tak mě to vlastně tak nějak jako nutilo to moje sportovní srdce jakoby v tom zůstat, no, ale musíme si zase přiznat, já jsem vás poslouchal teďka poslední půl hodinu, že ten můj sport je totálně odlišný od těch, co jste zmiňovali a že možná ta kariéra takhle dlouhá je možná vlastně jenom v té střelbě, nenapadá mě žádný jiný olympijský sport, no, to...
1: Davide, buď konkrétní, co se během tvé dlouhé kariéry změnilo právě v tom, co můžeš využívat za služby, protože my jsme tady měli pana doktora Dostála, který právě mluvil o změnách a věcech, které přináší moderní medicína. Co konkrétně ty využíváš? A třeba když jsi začínal, tak ještě nebylo na takové úrovni.
2: Já si pamatuju, když jsem byl na začátku, tak vlastně existoval nějaký psychovolkmen, který jsem se snažil využívat, ale teď v posledních letech, jak jsem stárnul a viděl jsem, že když jdu sportovat, třeba miluju tenis, tak když hraju tenis teďka, tak vím, že 2-3 dny se nebudu hýbat potom, takže musím s tím opatrně a vlastně jsem našel třeba hyperbarickou komoru, kterou jsem si koupil a který využívám a je to jako super věc a vidím teďka v různých sportovních dokumentech, že hvězdy jakoby světového sportu to využívají. Já jí mám asi 5 35 let, tak jsem trošku předběhnul dobu, nevím, kdo to třeba využívá v Čechách. Red light terapii, používám Elongu pásek, který vám vlastně řekne, jak na tom jste ráno. Jo, takže se snažím se prostě sledovat nějak ty trendy a v rámci možností se tomu přizpůsobovat a vlastně hlídat si to tělo, abych byl schopen pořád soutěžit.
1: Já si pamatuju, že ty jsi byl skutečným průkopníkem při využívání sportovního psychologa. V době, kdy já závodila, tak říct, že mám psychologa, tak by se na mě možná lidé okolo dívali divně, jestli nejsem jako nemocná, s čím se léčím. A ty jsi si prostě dle mého jeden z prvních najal psycholožku tenkrát, která ti pomohla vlastně ve sportovní kariéře. Co bylo tím impulzem, že jsi šel touto cestou?
2: No, říkáš to úplně přesně, protože v té době vlastně se člověk měl za to jakoby stydět a já jsem se za to teda nestyděl a myslím si, že jsem trošku pomohl v té sportovní psychologii v Čechách, že se to pak možná i rozjelo, ale můj impuls byl to, že jsem cítil, že tam mám jakoby rezervu v té mentální stránce a ten náš sport je hodně o psychice a jsou to takový šachy, který hraješ sám se sebou, není to ani o tom soupeři, který jako stojí vedle tebe, ale aby si zvládal ty krizové situace, kdy tě napadá dají fakt kraviny během třeba olympiády, tak aby si to uměl jako zahnat a vlastně tam podat ten 100% výkon, takže já jsem to tak bral, že se za to stydět nemusím, věděl jsem, že to využívají ty ostatní týmy a tak jsem prostě do toho šel, ale je pravda, že v té době teda jsem byl terčem posměchu a že ty lidi si ze mě dělali opravdu srandu, že tím ještě, že to byla žena tenkrát, tak jsme si fakt jakoby zkusili, ale stálo to za to a ve finále jsme se potom smáli my, no.
1: A pak tě všichni začali kopírovat.
2: No, nevím, jestli jako to bylo na základě mě, ale myslím si, že to byl takový jakoby boom a že ty lidi se potom přestali stydět a bere se to teď úplně normálně a myslím si, že sportovec, který je na vrcholové úrovni a nemá vlastně mentálního kouče, tak je to obrovská slabina a sám bych jako to doporučoval všem, no, protože není to jenom o tom sportu, ale poznáš sám sebe víc, jakoby, jo, je to i v tom, v té osobní rovině, si myslím, že to je důležitý, no.
1: Ty jsi mluvil o novinkách právě, které ti pomohly třeba po té zdravotní stránce, nicméně to, že jsi stále aktivní sportovec na té světové úrovni. Co je dle tebe to nejdůležitější? Je to láska ke sportu? Jsou to emoce, které ti sport přináší? Nebo to prostě bereš, že to je tvoje zaměstnání, které tě i částečně nebo musí živit? Co je ten motiv, který vlastně tě drží pořád takhle vysoko?
2: Můj největší motiv je se pořád snažit najít tu cestu, jak se zdokonalit a vlastně vnímám to teď, že v tomhle věku musím balancovat a různě hledat ty cesty, kdy to tělo ti funguje úplně jinak a to mě na tom jakoby baví. Jo. Baví mě trénovat, baví mě vlastně závodit, nebaví mě cestovat, nenávidím hotely. Je tam ta druhá prostě stránka, kdy mentálně vlastně musím hledat jakoby tu motivaci, proč to dělat, protože v tomhle věku s rodinou, já mám 3 děti, tak mi to jako nedává úplně smysl někde bojovat o olympijskou medaili, jo, z jednoho pohledu, ale strašně to mám rád, ten sport a vím, že když skončím, tak vlastně jako rychleji zestárnu potom určitě, jo, takže je to takový anti-aging motiv i částečně, no.
3: S Davidem Kosteleckým si povídáme v dnešní středeční klasice Kateřiny Neumannové. Davide, vy jste hned na úvod vlastně možná hodně skromně prohlásil, že si neumíte představit, že by takhle dlouho být na vrcholu nebylo možné v jiném sportu než v tom vašem. Tak teď jste zmínil pár nepříjemností třeba, které si uvědomujete s tím, jak vaše kariéra je delší a delší, ale napadají vás vyloženě nějaké fyzické překážky spojené s věkem ve vašem sportu?
2: Jo, určitě, no, jako fyzické, já si musím hlídat hrozně spánek, protože když se nevyspím, tak prostě ten výkon tam člověk nedá na těch závodech, takže já třeba nemám stres jakoby ze závodu samotného, protože jsem zažil těch závodů strašně moc a mám stres z toho, abych se vyspal, takže to jsou to prostě úplně jiný motivy. Vím, že když si dám alkohol, tak nebudu spát a že tělo moje z toho by se zpamatovávalo 3 dny, tak nepiju. Jo, je to vlastně prostě celý jinak, než to bylo před těma 20 lety třeba, jakoby, jo. Ten princip je stejný, ale musím dávat opravdu pozor, co s ním, co vypiju a prostě kdy jdu spát a nemůžu si dovolit jakoby moc té zábavy, jo. To je paradox, že v tomhle věku vlastně se musím hlídat víc jak předtím, no.
1: Davide, je to bohužel tak, že všichni stárneme. někdo pomaleji, někdo rychleji. Ale co s přibývajícím věkem pro tebe jako pro střelce šlo, dejme tomu, jako k horšímu a co se třeba zlepšuje? Já teď narážím na to, že vím, že pro vás je strašně důležitý zrak. A ten, když tady vidím svoje brýlek na nose, tak prostě objektivně s věkem se nezlepšuje. Zkus jako popsat ty věci, které vidíš, že se zhoršují a které naopak se třeba zlepšují. A ono to dává potom nějaký průsečík, kdy něco prostě jde nahoru a něco jde dolů a ten výkon s tím souvisí.
2: Jasně, no tak zmínila si ten zrak. Já jsem měl jako to štěstí v uvozovkách, že jsem byl slepej už od roku 2004, takže jsem se musel naučit používat jakoby dioptrický brýle a potom, co byla velká změna, vlastně to mi pomohlo hrozně v Tokiu, takže jsem zjistil, že existují kontaktní čočky na míru, nechal jsem si udělat ve Švýcarsku, bylo to nesmírně drahý, je to úplně jiná čočka, než je běžná jako ke koupi, takhle dostupná pro lidi. To mi obrovsky pomohl, pak jsem našel jednoho odborníka i v Čechách, který to dokázal udělat daleko levněji a v jiným typu a s těma jsem závodil vlastně v Tokiu a závodím s nimi dodnes a snažím se šířit takovou osvětu nejenom v tom mým sportu, ale vím, že prostě i když máš nějaký zrakový handicap, tak to jde řešit, ale v ruce ještě k tomuhle mi pomohl pan Pospíchal, který vlastně, se kterým jsem trénoval ty oči, jo. Ono to všechno jde trošku do kytek s tím věkem, takže vlastně je to takový oční trénink, který provádí třeba 15 minut denně. Je to taková oční posilovna a to si myslím, že mě vlastně udrželo nejvíc v té hře. A co bych řekl jako pozitivního, tak si myslím, že ty závody bereš úplně jinak. Situace, které nastanou třeba nepříjemný, tak řeším s větším nadhledem. A pochopil jsem teďka vlastně až, já nevím, poslední 4 roky, že spoustu chyb jsem udělal kvůli tomu, že jsem na sebe třeba zbytečně hodně tlačil dřív v té kariéře a teďka tomu nechávám volnější průběh a to si myslím, že je tím věkem, že máš takový větší nadhled a někdy ty věci samovolně plynou a oni paradoxně potom dopadnou líp než tenkrát. No.
1: Davide, teď si asi zmínil tu roli zkušeností, která je samozřejmě obrovským plusem těch sportovců ve starším věku. Ještě by mě zajímalo, jaké si třeba v návaznosti na měnící se jako tělo, kondici a tak dále musel nebo dělal změny v tréninku, protože samozřejmě pravděpodobně tréninkové dávky si mezi jednotlivými obdobími také musel upravovat.
2: Je to tak, jak jsem zmínil, já mám 3 děti a od té doby, co mám děti, tak jsem přibral jako váhu, kterou sám nechci mít, ale snažím se pořád jakoby sportovat, ale musím sportovat jinak. Víc jsem zařadil plavání, hele, už neběhám, chodím jenom rychle. Jo, říkám, miluju tenis, pedal tenis, squash, tak to musím hrozně jakoby dávkovat sám pro sebe, abych potom byl funkční. Já vím, že když budu hrát 2 hodiny tenis, tak opravdu 2-3 dny skoro nemůžu jít střílet a nebudu se moc hýbat tak, jak bych chtěl, mám zoperovaný obě dvě kolena, takže tohle musím hodně jakoby hlídat, když mi někdo potom volá pojď ještě jednou tenhle týden třeba na tenis, tak to musím odmítnout a vlastně ta moje fyzická příprava je takovej, nedá se říct, že už je to profesionální příprava sportovce, který je za to placený, ale vlastně je to hra se svým tělem, tak abych byl stále funkční na to střílení. Neměl bych to říkat, protože mě za to platí, ale opravdu v tomhle věku musím dávat velice pozor to, co dělám a jak se to potom projeví ten další den.
1: Jak se na tebe na střelnici, třeba na mezinárodních závodech dívají ti mladí, kteří třeba naopak do té světové špičky teprve míří? Prostě stojí tam chlap, který je o 30 let starší než oni. To jsou skoro jako ve sportu 2 generace. Jak tohle mezi vámi na akcích třeba je?
2: Tak já bych to rozdělil na 2 skupiny, ty někteří mají takový jakoby respekt a úctu a ti druzí to vůbec neřeší, teďka jak je ta generace a ti vlastně jako v těch jejich očích vidím jenom, že chtějí porazit každýho a že vlastně nezajímá nějaký kostelecký, který má třeba medaile nebo i ty ostatní lidi, co tam jsou ještě, máme tam ještě jednoho staršího střelce, který byl nesmírně úspěšný, tak si myslím, že nás jako vůbec neřeší, jo? Že viděj teďka sami sebe a tu svoji cestu, ale je tam i ta skupina, která mi dává třeba nějaký ten respekt. No.
1: To by se povedlo spojit sport i vlastně tak trošku s podnikáním. Díky tvému jménu, zkušenostem, kontaktům vlastně sportuješ, ale zároveň mám pocit, že spolupracuješ s nějakým výrobcem sportovního vybavení. Je to tak?
2: Je to tak, je to tak.
1: A je to vlastně něco, co právě přináší ten dlouhý pobyt nebo dlouhá doba, kterou ve sportu si, že jsi si získal takovéhle třeba kontakty a důvěru těch firem?
2: Já si myslím, že jo, protože od začátku, já jsem začal vlastně už někdy ve 20 letech a částečný motiv byl i to, abych si jakoby vydělal třeba na ty věci, které jsem potřeboval k té kariéře a které nebylo možné dostat, já nevím, od třeba Střeleckého svazu nebo takhle, tak to mě hrozně motivovalo, to byl úplně ten prvotní, ale pak jsem posléze pochopil, že to je důležitý i pro tu jakoby moji hlavu mít i něco jiného, nejenom ten sport, protože jsem viděl třeba některý lidi, který prostě potom skončili a spíš se v tom životě tak nějak jako potápili. Takže pro mě si myslím, že to bylo hrozně důležité, že jsem dělal jakoby dvě věci zároveň a to mě asi u toho taky udrželo, no, takhle dlouho.
1: Davide, asi poslední otázka, plány. Seš prostě, u chlapa se to může říct, seš padesátník, chlap v nejlepších letech, ale teď se samozřejmě ptám na tu sportovní kariéru. Jak to vidíš, tak nějak tuším, že mi řekneš, že to řešíš asi z roku na rok, protože to vím díky svému působení v armádním sportovním centru Dukla, ale jak to vnímáš v těchto dnech?
2: No, vnímám to přesně, jak jsi to popsala. Máme takovou dohodu, že to vždycky vyhodnotíme podle té sezóny, jak mi to půjde, jak to budu cítit. Dali mi tu možnost, abych se takhle mohl rozhodovat a jsme dohodlí vlastně, když budu cítit, že ta konkurenceschopnost tam není a nejsem a nebudu vůbec platný prostě pro ten klub, tak to ukončíme. A já jsem se stal vlastně i funkcionářem na Českým střeleckým svazu a mám potom v budoucnosti v plánu pomáhat právě armádnímu středisku s výchovou třeba a mladých střelců, takže ty plány tam jsou, který na tohle navazují, ale uvidíme, kam mě to ještě jako donese. No, tenhle rok určitě odstřílím a pak se uvidí, no.
3: To říká David Kostelecký v dnešním vysílání Radiožurnálu Sport ve středeční klasice Kateřiny Neumannové. Davide, moc děkujeme za to, že jste si na nás udělal čas a přejeme, ať ta vaše kariéra je co možná nejdelší ještě. Děkujeme.
2: Já taky díky moc, mějte se hezky, ahoj Katko, čau.
1: Díky za čas, ahoj.
4: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
3: 10 hodin 48 minut, středeční Radiožurnál Sport je tu dál s vámi, posloucháte středeční klasiku Kateřiny Neumannové a s námi ve spojení by měl být třetí host a tím je Marian Jelínek. Slyšíme se, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
1: Ahoj Mariane, já tě moc zdravím, moc děkuju za tvůj čas, drahocenný čas, protože dneska přednášíš a spojil jsi se s námi o pauze. Já jenom pro ty, kteří by náhodou neznali jméno Marian Jelínek, trenér, coach, který spolupracoval s celou řadou špičkových sportovců, jednak v té právě i sportovní oblasti, u hokeje jsi byl, ale teď seš znám především jako mentální coach celé řady sportovců. My se tady dneska bavíme o sportovcích, kteří v současné době, a není jich málo, dosahují absolutně špičkových výkonů v pokročilejším věku. Jako příklad jsme dali Novaka Djokoviče, Lindsay Vonovou, Jaromíra Jágla a Jágra, měli jsme teď tady Davida Kosteleckého. Zkus mi, prosím tě, z tvého pohledu říci, co spojuje sportovce, kteří vydrží na té nejvyšší úrovni opravdu do věku, což v kterým to vlastně dřív nebylo obvyklé, že se ještě závodí.
5: Ano, já děkuji jednak za důvěru, děkuji za pozvání a taky tě samozřejmě zdravím. Já na to mám názor z dvojího hlediska. Jedno je to, že ta doba jde tak dopředu, že samozřejmě ta péče o ty sportovce na druhé straně, ale zase je tlak na ně a fyzická zátěž je možná větší, ale ta péče je taky lepší. To znamená, ono je to asi přirozený za A, že trošičku se ten věk může prodlužovat. Ale není to ten hlavní aspekt. Ten hlavní aspekt já vidím v tom, že tu energii do toho, jak ty sama nejlíp víš, je samozřejmě nějaká fyzická energie, ale pak je psychická. A pokud ta psychická energie je, tak samozřejmě ten člověk je ochoten ty překážky překonávat a šahnout si, jak se říká, na dno daleko s nás. Co tím chci říct? No je to láska. Pokud mě něco extrémně baví, tak samozřejmě se mi toho nechce ani zanechat a mě to baví. Je to až taková autotelická činnost. A druhý aspekt, který k tomu vnímám, je, že v tom ten člověk musí vidět smysl. On Viktor Frankl řekl krásnou rovnici, že vlastně zoufalství je utrpení beze smyslu. To znamená, my jsme schopni snést vlastně ohromný v uvozovkách utrpení v podobě těch tréninků a to i ty cestování a tak dále, ale musím v tom vidět nějaký smysl. Neboli nezáleží na velikosti překážky, kterou máš před sebou, ale záleží na velikosti smyslu, který vidíš v její překonání. Takže já to vidím v těchto třech aspektech.
1: Mariane, já to vztáhnu na sebe. Já jsem končila v 34 letech, byly tam obrovské zkušenosti už tou dobou, byla tam výkonnost, ale už tam nebyla ta motivace. Já už jsem nechtěla se vláčet po světě s taškou, s malou dcerou, už jsem prostě měla pocit, že toho víc nevyhraju. Když tady mluvíme o těch výjimečných jedincích, v čem jsou oni jiní, že je to tahne těm vítězstvím nebo k tomu být vlastně ve světě sportu právě v tom věku hodně přes 35 let. V čem je, ty je třeba někdy znáš i osobně, Jaromír Jágr, že jo, třeba?
5: Ano, já si právě myslím, že v tom vidí stále ten smysl. Ty jsi sama řekla, že už ti to nedávalo takovou, už jsi se nechtěla vláčet, už to znamená, ty jsi na to jednoznačně měla výkonnostně, ale ta psychika neboli to nastavení toho subjektivního světa najednou se zaměřovalo na něco jiného a ty překážky už si nebyla ochotna tak, jako jak jsi to dělávala, překonávat. Viděla si najednou jiný priority v životě. A tohle všechno jsou křižovatky, které když tě potkají, bylo by třeba zajímavý mít statistiky. Jestli ti to dlouho věcí, nemluvím o mužích, především u těch sportovkyň, jestli vlastně mají děti, jestli to není jeden z impulzů, kdy vlastně si člověk uvědomí, že taky existuje jiná role, která možná ho láká víc, než je, což já řeším třeba s tenistkama, taky to řeší, taky najednou v určitém věku začnou mít myšlenky, že by tu rodinu, že by to dítě, u těch mužů je to zase trošičku jiný. Takže je to o tom smyslu a je to o tom, jestli opravdu jsem ochotnej proto ještě dále dělat to, co bych měl. Já si myslím, že je plno sportovců, kteří by mohli pokračovat a ty jsi byla jednou z nich. Ale právě klasicky ztratila se ta energie vnitřní, ta psychická neboli to mentální nastavení.
1: Ti úspěšní sportovci jsou výjimeční také v tom, že jsou schopni čelit tlaku, který na ně vyvíjí okolí. Média, oni sami, fanoušci a tak dále. Dá se toto natrénovat, aby vlastně sportovec byl odolný, imunní vůči tomu, co se okolo nich děje?
5: Krásná otázka, protože máš pravdu, že tato doba je z hlediska ataků našeho ega daleko těžší než doba před 30, 20, možná ne, 40 lety jednoznačně, kdy nebyly ty digitalizační nosiče, to znamená, nemohl jsem okamžitě reagovat, dokonce osobně tomu sportovci na Instagram nebo něco, takže já zažívám sám to, že ti velmi talentovaní sportovci mezi 15, 18, 19 největší problém je psychická odolnost, pláče ti, volá ti holčina, z Brazílie prohrála tenisový zápas, že se na to vykašle, že Mari, podívej se, co mi poslali lidi a představ si, oni už to poslali i mojí mámě. Tak jako ublížit člověku v současné době, především vlastně atakovat jeho ego, je daleko snazší než kdysi. On to máme to po ruce a můžeme to napsat. Jestli se to dá trénovat, psychologové sami do určitý doby si mysleli, že je to nějaký osobnostní rys, kterým se rodíme, psychická odolnost. Ale poslední léta, už 15-20 let se ví, že je to něco, co získáváme během života. Takže psychická odolnost z hlediska ataků ega se dá trénovat.
1: Mariane, ještě asi jedna poslední otázka. Spousta sportovců ale tak trošku jako neumí odejít z toho sportovního světa. Není to někdy tak trošku i diagnóza, a teď nevím jaká, že prostě se třeba bojí i vstupu do toho nového světa, který přichází po konci sportovní kariéry a prostě zůstávají, protože prostě jsou v tomto světě zvyklí žít?
5: Souhlasím s tebou, je to až určitá závislost, ubozovká závislost na tom, co na tom koloběhu, na té kabině, na těch médiích, na té pozornosti, na těch divácích, ale i závislost získa chemického, protože ty sama dobře víš, dělala si sport, kde se dějou v tom člověku určitý biochemický procesy, které jsou a děláš to od dětství až do nějakého věku a teď jsi na to zvyklá, na ten chemický proces, na ty určitý látky v tom těle a najednou stop, najednou to není. Člověk se toho bojí, může se bát i jiný role. Ano, taky víme, že duální kariéra sportovců je veliký problém a taky víme, že z psychologického hlediska 3 roky po skončení nějaký takovýhle kariéry bývají ty největší problémy z hlediska alkoholu, závislosti, gamblingu nebo rozpadu rodiny, pokud na to ten člověk není už připravován třeba před tím koncem. Takže vůbec to není jednoduchý, vůbec to nepovažuji za nějaký bagatelní problém. Naopak, představme si, že bychom houslovýmu virtuózovi řekli, hele, od 35 odložíš housle a už nehraješ koncerty. No tak jak by se ten s tím vyrovnával? A v přeneseném slova smyslu, takhle těžký to máte i vy.
3: To říká Marián Jelínek ve středeční klasice Kateřiny Neumannové. Pane Jelínku, moc děkujeme za váš čas a přejeme hezkou středu.
1: Mariánem, moc děkujeme.
5: Já děkuji, mějte se moc hezky, nashledanou.
3: A já myslím, že na závěr našeho dnešního speciálu to tak nějak obloukem ještě můžeme s Kateřinou Neumannovou shrnout a zhodnotit. Tak neukázalo se za ta 3 povídání se 3 hosty, že to rozhodnutí Kateřiny Neumannové ve 34 letech svým způsobem na vrcholu ukončit svoji kariéru a posunout se dál, že to bylo rozhodnutí, já nechci říkat správné, špatné, ale jenom jako dospělé, že prostě Kateřina Neumannová ukázala, že je schopná i něčeho jiného.
1: Já si myslím, že každý má svoji vlastní cestu a já bych nechtěla říct, že některá je ta lepší a některá je ta horší. Prostě každý sportovec je individualita a já jsem to tady dnes chtěla postavit na těch opravdu velkých světových jménech, kterých jsme se tady občas dotkli. Já to strašně obdivuju. Je to jakýsi fenomén sportovního světa a myslím si, že každý z našich hostů, především oba dva hosté na úvod, ať to byl pan doktor Dostál, případně Marián Jelínek, že bychom si o těch tématech mohli bavit vlastně celou hodinu. A bylo by to nesmírně zajímavé. Je to komplexní téma, mě to bavilo, doufám, že i vás.
3: Určitě střed je před námi ještě hodně, tak třeba na to dojde v některé z těch následujících. Taková byla dnešní středeční klasika Kateřiny Neumannové. Kateřino, moc děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Já také děkuji.
6: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10:00 na Radiožurnálu Sport. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12:00 na Rádiu Praha.

0: každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.
0: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
2: Na Rádio Praha.
0: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a ve studiu už je se mnou další host, tentokrát designér Jiří Krejčířík. Je to vítěz ceny Czech Grand Design, porotu oslovil kolekcí svítidel Emilie a Emil. Hezký poslech.